0: Yeah, I'm Gurudev. Carry on, dear friends, dear brothers and sisters.
1: Pranam Gurudevo, Hari Om, milí přátelé, bratři a sestry.
0: Dear friends and brothers and sisters who are observing us on the webcast.
1: Milí bratři a sestry, kteří nás sledujete prostřednictvím webcastu.
0: We have all of us have a really great blessing to be here in the Strelky ashram.
1: My všichni máme veliké požehnání, že jsme tady ve stříleckém ášramu.
0: Because ashram is really our home, and ashram means to do something good for yourself and also for others.
1: Protože ášram je náš skutečný domov a ášram znamená prostor, ve kterém děláme něco užitečného, dobrého pro sebe i pro ostatní.
0: And when we have a few days of holidays,
1: máme několik dní dovolené.

0: it's good to do something really good for our body, mind and soul.
1: A při té příležitosti je dobré prospět vlastnímu tělu, mysli i duši.
0: This weekend, which is starting this evening, is dedicated for yoga teacher.
1: Tento víkend, který začíná dnešním večerem, je věnovaný cvičitelům jógy.
0: And this week program, yes, 7 days program.
1: Je to celotýdenní program, sedmidenní.
0: And how you see, this hall is not big enough for all of us, and still is not all of yoga teacher and assistants here.
1: A jak vidíte, tak to hala je stěží tak veliká, abychom se do ní všichni vešli, a to tu nejsou zdaleka všichni cvičitelé a asistenti.
0: But it's very nice to see, because our family of yoga and daily life is so big and also connected to each other. We are really like a family in family house.
1: A tak je hezké vidět, jak jsme všichni tady společně a propojení, jsme jako jedna rodina v jednom velikém rodinném domě.
0: And that is the also very important thing, that it's so many people in the small hall, but everybody is happy.
1: A i když je ten prostor vlastně pro nás malý, tak je důležité, abychom v něm všichni byli šťastní.
0: Also, to be with the Swamiji, to be on the satsang is something what is really, they don't have a price. Sorry. That is without price, that is so so big value, yes.
1: A také být v přítomnosti Svamijiho pro nás má nesmírnou cenu.
0: And to be here, all yoga teachers in one place is also really luck for everybody of us, because we can have a great opportunity to learn from Swamiji and also learn things from each and other.
1: A být tady společně jako cvičitelé je pro nás nesmírně cenné, jednak protože se můžeme učit od Swamijiho a zároveň se můžeme učit jeden od druhého.
0: Also sharing experience.
1: Také je to o sdílení zkušeností.
0: It's also very important for our inner development. Development.
1: A to sdílení zkušeností je důležité pro náš vnitřní rozvoj.
0: And this one week we will have a really nice program with the Swamiji.
1: Během tohoto týdne budeme mít velmi hezký program se Swamiji.
0: And on this program we will not just learn, but we will how Swamiji said updating and upgrading our software.
1: A nejenom, že se tady budeme učit, ale jak Swamiji říkal, tak si budeme upgradeovat náš vnitřní software.
0: Why I said this, that we will update and upgrade our software?
1: A proč Swamiji říkal, že si budeme takto aktualizovat náš vnitřní software?
0: Because to said on such a way means that Swamiji all the time have two very important principles, Kal and Desh.
1: Jde o to, že Swamiji často zmiňuje dva velmi důležité principy, je to Kal a Desh.
0: And we have ancient system of yoga in daily life.
1: A my máme starověký systém jógy v denním životě.
0: But also we have that experience and knowledge what is important for nowadays.
1: Ale také máme určité zkušenosti s tím, co je potřeba právě v současnosti, dnes.
0: Always I joke when I start practicing yoga.
1: Když začínám s učením jógy, tak vždycky mám takový vtip.
0: When I start with Sarvahita asanas.
1: Když začínám se Sarvahita asanami.
0: And you know one or few exercise with the palms.
1: A když přijde na řadu to procvičování rukou,
0: if you in that time said that is very good for those people who work with the mouse.
1: Tak se říká, že to je velmi užitečné cvičení pro ty, kdo pracují s myší.
0: Before 40, 30 years ago, people will think you are working in some laboratory or why you are working with the mouse.
1: A kdybych to, že je to užitečné pro ty, kdo pracují s myší, řekl před 30, 40 lety, tak by si lidé mysleli, že mluvím o nějaké laboratoři nebo laboratorních myších.
0: Only in 30 years many things is changed in our life.
1: Jenom za 30 let se v našem životě hodně změnilo.
0: You know, we start with a big tape recorder and now we don't have even tape.
1: Když jsme začínali všechno nahrávat na kotoučové magnetofony a dnes nic takového není.
0: And Swamiji all the time have that inspiration to us to go with the time.
1: A Swamiji je pro nás stálou inspirací pro to, abychom šli s dobou.
0: Not stay on the one place, but always move and try to not only development, but go with the time.
1: A abychom nezůstávali na jednom místě a nejenom se rozvíjeli, ale šli zároveň s dobou.
0: But what is very important, yoga in daily life is not losing the quality of the ancient time.
1: Ale co je přitom důležité, že yoga v denním životě nestrácí kvality toho starodávného systému.
0: But that quality is going with the time.
1: Ale tak starodávná kvalita se zároveň udržuje nadčasovost.
0: And that is the greatness of system yoga in daily life, but system of yoga in daily life without our parampara and without Swamiji is nothing.
1: A v tom je velikost systému jogy v denním životě, ale ten samotný systém bez naší parampara a bez Swamijiho byl nic.
0: And be in ashram where is really a life parampara.
1: A být v ashramu, kde je živoucí ta linie parampara.
0: And be with Gurudev.
1: A být v přítomnosti Gurudeva.
0: Be with the author of the system.
1: Být s autorem systému.
0: It's a great luck.
1: Je veliké štěstí.
0: And to learn from him and to have opportunity. Imagine, it is not so easy nowadays to learn yoga from the source.
1: A učit se přímo od něj. Dnes není snadné učit se jogu přímo od zdroje.
0: And we have such opportunity to learn yoga, to practice yoga with the source of the knowledge.
1: My tady máme tu příležitost učit se jogu přímo od zdroje.
0: And for my opinion, that is the great blessing for all of us.
1: A podle mého názoru je to veliké požehnání pro nás, pro všechny.
0: And have a program of 7 days. Such kind of program is really something.
1: A mít takový program po dobu 7 dní je skutečně něco unikátního.
0: And what is also very important, try not to lose the time.
1: A co je opravdu velmi důležité, snažte se nestrácet čas.
0: I am tired, I am hungry, I am, I don't know what. We have 355 days.
1: Jsem unavený, mám hlad a jsem, já nevím jaký, na to máme všechny ty ostatní dny v roce.
0: But when we are on the seminar, when we are with Gurudev, be what all last week Swamiji said, Chaitan, aware, conscience.
1: Když jsme s Gurudevem po dobu semináře, tak bychom měli být takový, jak Swamiji o tom mluvil během minulého týdne, to znamená Chaitan, být bdělý, vědomý.
0: And we know one story that we have many people who is going to the bank of the river to take a water.
1: A znáte ten příběh o tom, jak spoustu lidí chodí k řece, aby si nabralo vodu?
0: How much water you will take from a river is depending of your pot. Capacity of the pot.
1: Kolik vody si z té řeky naberou, to záleží na tom, jak velikou mají nádobu.
0: Or that if is that pot have a hole.
1: Tak je na tom, jestli náhodou ta nádoba není děravá.
0: And when we are not aware, when we are not chaitan, we have a lot of hole.
1: A když nejsme bdělí, když nejsme četan, tak to znamená, že ta nádoba naše má spoustu děr.
0: And it is not depending of Swamiji how we will take and how much water we will take, but it's depending of our capacity.
1: Nezáleží to na Swamijim, kolik si vezmeme, kolik si z toho uchováme, ale záleží to na naší vlastní kapacitě.
0: Also to have bigger capacity to get this water, divine nectar, is depending of our sadhana during the whole year.
1: Nakolik veliká je ta naše kapacita uchovat si toto požehnání, tu vodu, záleží na tom, jak jsme se věnovali sádhaně, cvičení během roku.
0: And I know that we are all big pot.
1: A vím, že my všichni jsme veliké nádoby.
0: And Swamiji is so big river that we are not afraid that we have no take enough nectar.
1: A Swamiji je tak velikou řekou, že se nemusíme bát toho, že by nektar došel.
0: And I'm so happy that this seminar started just now.
1: A tak jsem velmi šťastný, že takový seminář právě teď začíná.
0: Thank you. Sridipnam Bhagavan Ki Jai.

0: श्री दीप नारायण भगवान की जय। हम सब दास प्रभु शरण परायणम, वी आर ऑल योर सर्वेंट एंड वी आर अंडर योर शेल्टर।
1: My všichni jsme tvými služebníky a jsme pod tvou ochranou.
0: We are all bhaktas.
1: Všichni jsme bhaktové.
0: And we dedicate our devotion to you.
1: A odevzdáváme ti svou oddanost.
0: O Mahaprabhudeep.
1: O Mahaprabhudeep.
0: Good evening and welcome all of you.
1: Dobrý večer, vítejte všichni.
0: All dear ones, happy to see you.
1: Všichni milí, rád vás vidím.
0: You had a long journey.
1: Máte za sebou dlouhou cestu.
0: But finally you are here.
1: Ale nakonec jste tady.
0: You were looking forward.
1: Těšili jste se na to?
0: And I was longing forward.
1: A já jsem potom
0: This is different.
1: Toužil, to je
0: rozdíl. Someone was looking forward.
1: Někdo se na to těšil.
0: But someone was longing for it.
1: Ale někdo potom toužil.
0: That is the relation of the master disciple.
1: To je vztah

0: Whatever knowledge you have.
1: Jakékoliv poznání máte.
0: Talents.
1: Nebo nadání.
0: Techniques.
1: Nebo techniku.
0: Etc.
1: A tak podobně.
0: You shall give further.
1: Tak byste měli dávat dál.
0: Otherwise it get lost.
1: Jinak se to ztratí.
0: This technique after your death is lost.
1: Ta technika se po vaší smrti ztratí.
0: Therefore, in the system,
1: proto v systému,
0: it's very important master and disciple teaching.
1: Je velmi důležité učení mezi mistrem a žákem.
0: It is a chain work.
1: Je to taková řetězová práce.
0: It's a continuity.
1: Je to kontinuita.
0: The father.
1: Otec.
0: The son.
1: Syn.
0: The grandson.
1: Vnuk.
0: Grandson.
1: Pravnuk.
0: So this is how the dynasty is continuing.
1: Tak pokračuje celý rod.
0: So master to disciple to disciple to disciple.
1: A tak z mistra na žáka, na dalšího žáka, dalšího žáka.
0: But that becomes master who mastery the teachings and instructions was given by master.
1: A ten, kdo zvládne učení od svého mistra, se sám stává mistrem.
0: The aim of the master is to make the disciple more than himself.
1: Cílem mistra je udělat z žáka víc, než je on sám, než je sám ten mistr.
0: To make the best master.
1: Udělat z něj toho nejlepšího mistra.
0: There's one stone called Paras.
1: Je jeden kámen, říká se mu Paras.
0: And when you touch this Paras stone to some iron or iron metal touch to the Paras stone.
1: A když se Paras dotkne nějakého kovu, nebo když se kov dotkne toho kamene Paras,
0: that iron becomes gold.
1: Tak se z toho železa stane zlato.
0: This is a speciality of the stone Paras.
1: To je specialita toho kamene Paras.
0: That Paras turns stone into or the iron into the gold.
1: Paras mění železo ve zlato.
0: And the master doesn't turn disciple into the gold or diamond.
1: A mistr neproměňuje žáka ani v diamant ani ve zlato.
0: But he makes the master.
1: Ale dělá z něj mistra.
0: Master makes the master.
1: Mistr dělá mistra.
0: Paras cannot make the Paras.
1: Paras nemůže udělat Paras.
0: Only can make gold out of iron.
1: Jenom dokáže z železa dělat zlato.
0: So this is the difference.
1: V tom je rozdíl.
0: Similarly, all of us here have some good qualities.
1: Tak podobně všichni, co tu jsme, tak máme nějaké dobré vlastnosti.
0: Also many bad qualities.
1: A také mnoho špatných vlastností.
0: That you need not to give further.
1: A ty předávat nemusíte.
0: That let it get lost.
1: Ty se klidně můžou ztratit.
0: But the good quality.
1: Ale ty dobré vlastnosti.
0: Some talents.
1: Určité nadání.
0: Good ideas.
1: Dobré myšlenky.
0: Give further.
1: Nápady předávejte dál.
0: It will modify.
1: Budou se modifikovat.
0: And bring to the perfection.
1: A dovedou k dokonalosti.
0: This is called Shruti Smrti.
1: Říká se k tomu Shruti a Smrti.
0: Shruti is that what is taught.
1: Shruti je
0: by master.
1: To, co mistr učí.
0: The Shruti, Shrota and Shrotriya. These are three.
1: Je Shruti, Shrota a Shrotriya.
0: So Shruti is that authentic literatures, authentic scriptures.
1: Shruti jsou tedy ty autentická původní písma.
0: These are Vedas, Upanishads.
1: Jako Vedy, Upanishády.
0: This was spoken by great saints, the great seers.
1: To, co říkali velcí světci a mudrci.
0: So this

0: This is a shruti.
1: Cioè, to je shruti.
0: And now, who understands the shruti?
1: A ten, kdo chápe tyto shruti,
0: who can give further,
1: kdo je dokáže předávat,
0: that call the shrotriya.
1: Tak tomu se říká shrotriya.
0: Who can speak, who can explain us.
1: Kdo o nich dokáže mluvit a dokáže nám je vysvětlit.
0: Holy book is written.
1: Svatá kniha je sepsána.
0: But you need someone who explains.
1: Ale je k ní potřeba někoho, kdo vám ji vysvětlí.
0: Technique is there.
1: Existuje technika.
0: Instrument is there.
1: Existuje nástroj.
0: Injections are there.
1: Injekce jsou připravené.
0: Operation theater is there.
1: Operační sál.
0: Everything is very clear.
1: Všechno je jasné.
0: But you didn't get learning from your professor or from the surgeon. How to operate.
1: Ale chirurg vám nemůže, vás nenaučí operovat.
0: Everything is there. Try to operate your father's brain.
1: Máte všechno k dispozici a zkuste si operovat tatínkovi mozek.
0: I'm sure you can open it.
1: Jsem si jistý, že se vám podaří ho otevřít.
0: But how will you close again?
1: Jenže jak ho zase zavřít?
0: It's written in the book how to do.
1: A přitom se to píše v knihách, jak na to.
0: Instruments are there.
1: Máte veškeré nástroje.
0: Theater is there.
1: Máte operační.
0: Anesthesia is there.
1: Sál, anestezii.
0: But didn't learn.
1: Ale nenaučili jste se to.
0: So sastras, the shruti, it is there.
1: Čili šástra, šástry a shruti máte.
0: You can read.
1: Můžete si je číst.
0: You can understand.
1: A můžete je pochopit.
0: You can explain.
1: Můžete je vysvětlit.
0: But you did not make perfection.
1: Ale ještě jste v nich nedosáhli dokonalosti.
0: That's why someone said.
1: Proto někdo řekl.
0: Tons of theory, nothing compared to the gram of practice.
1: Tuny teorie nevyváží gram praxe.
0: And that practice, you have to get from the Shrotriya.
1: A tu praxi získáte od Shrotriya.
0: So it said, Brahmanishtha Shrotriya, Parivrajakacharya, Paramahansa, Chatguru Dev. This is title.
1: Říká se toto, je to celý titul.
0: Brahmanishtha.
1: Brahmanishtha.
0: Chatguru is that one who is the Brahmanishtha, means knower of the Brahman, who have realized the Brahman.
1: Sataguru je Brahmanishtha, to znamená ten, který uskutečnil Brahman, který realizoval Brahman.
0: Brahmanishtha Shrotriya, that one can speak about Brahman.
1: Brahmanishtha Shrotriya, tedy ten, který může mluvit o Brahman.
0: So he speaks about the Shruti.
1: Který může mluvit o Shruti.
0: The Shrotriya, the master.
1: Shrotriya neboli mistr.
0: And Shrota is the disciple.
1: A pak to třetí Shrota, to je žák.
0: So you are here all as a Shrota.
1: Čili vy všichni jste tu jako Shrota.
0: I am Shrotriya.
1: A já jsem Shrotriya.
0: And giving you from first hand.
1: A z první ruky vám předávám.
0: The sastras, the smritis, the puranas.
1: Šástry, smrt, Shruti, Purány.
0: So this is the perfect a way of learning.
1: Čili je to dokonalý způsob, jak se něco naučit.
0: Otherwise, you know, I read also in the book and same thing. There's not no problem. It's no different.
1: Můžete říct, no, ale to samé se dočtu v knížkách. V tom není žádný rozdíl.
0: To read the holy book.
1: Přečíst si svatou knihu.
0: And listen reading from the holy person.
1: A poslouchat světce, to jsou dvě věci.
0: So. Without Shrota and Shrotriya, it doesn't go further.
1: Bez Shrota a Shrotriya, ten řetěz nepokračuje dál.
0: So there should be giver and receiver.
1: Čili měl by existovat někdo, kdo dává a někdo, kdo přijímá.
0: Otherwise everything is lost in this space.
1: Protože jinak se to všechno ztratí.
0: So we are here. Almost all you are the instructor, the diploma holder of yoga and the life teacher.
1: Vy všichni skoro jste cvičitelé jogy a máte na to svůj diplom.
0: And you have many, many disciples.
1: A sami máte mnoho a mnoho žáků.
0: And your disciples have also other disciples.
1: A možná vaši žáci mají už další žáky.
0: This is the chain work.
1: To je ten řetězec.
0: So how the yoga and the life is spread around the world.
1: Jak se yoga v denním životě šíří po celém světě.
0: If it is a real quality,
1: jestli má v sobě skutečnou kvalitu,
0: is a long lasting,
1: tak vydrží dlouho.
0: And if it's not good quality,
1: a pokud není kvalitní,
0: then call use and throw.
1: Tak je to jen něco na jedno použití.
0: So sometimes you practice this technique and then you are going to some other techniques and then you are going to some other one. At end you are nowhere.
1: Pak můžete to dělat tak, že se zacvičíte tuhle techniku a pak přijdete k další technice a pak se zacvičíte něco úplně jiného a na konci nebudete nikde.
0: So this what we have here.
1: To, co máme tady.
0: And you have also a lot of knowledge.
1: Vy sami máte spoustu poznání.
0: And this we should give further.
1: Znalostí, které byste měli předávat dál.
0: So it's called upgrading.
1: Čili je to taková aktualizace.
0: There's hardware.
1: Existuje hardware.
0: There's software.
1: A software.
0: And there's spiritual ware.
1: A pak duchovní ware. Nejde to přeložit.
0: So we are getting upgrading spiritual ware.
1: Čili aktualizujeme si ten duchovní ware.
0: That is very important.
1: To je velmi důležité.
0: So welcome you all.
1: A tak vás všechny vítám.
0: And we have beautiful program.
1: Máme krásný program.
0: It will be announced very soon.
1: Velmi brzo bude oznámen.
0: We have divided six groups.
1: Rozdělili jsme vás do šesti skupin.
0: And each six groups have different subject.
1: A každá z těch šesti skupin bude mít jiné téma.
0: And every day group will change.
1: A každý den se ty skupiny budou měnit.
0: So maybe here you learn about asanas.
1: Řekněme, že třeba tady se budete učit něco o asanách.
0: The sarvitasana, step first and second and third and fourth.
1: O sarvahita asanách z prvního dílu, druhý díl, třetí, čtvrtý.
0: In other is instruction of the nadis and chakras.
1: Na jiném místě budou probíhat instrukce, které se týkají nádí a čaker.
0: In other is the physical aspect of yoga and like a benefits and like physiotherapy, the anatomy.
1: Na dalším místě bude probíhat fyzické účinky jógy, anatomie a jak je jóga prospěšná.
0: And you will have in each group 3 to 4 teachers.
1: A v každé skupině budou 3 až 4 učitelé.
0: You have to be on time.
1: Je třeba, abyste chodili včas.
0: You should take something to write down.
1: Měli byste si vzít něco na psaní.
0: Morning will be instructions.
1: Ráno budou instrukce.
0: Afternoon will be questions.
1: Odpoledne budou otázky.
0: Not your questions.
1: A ne vaše
0: the
1: otázky.
0: Teacher's questions.
1: Ale učitelé se budou ptát.
0: What morning was.
1: Jaké to bylo ráno.
0: So this is the first sadhana camp, the seminar.
1: Čili je to takový první sadhanový seminář.
0: It will be certain seminars repeated different places.
1: A ten seminář se bude opakovat na různých místech.
0: That's called upgrading, renewing. Sorry. Renewing.
1: Je to taková jaksi obnova.
0: And checking your memories and your talents.
1: Abyste si znovu ověřili svoji paměť a svůj talent.
0: And where we make mistake, where we don't miss.
1: A když uděláte nějakou chybu, nevadí.
0: So I'm looking forward for you.
1: A tak se na vás těším.
0: To have such a beautiful first time seminar.
1: Že budeme mít takový krásný seminář poprvé.
0: So enjoy.
1: Užijte si to.
0: This wisdom.
1: Užijte si ten systém.
0: Yes, there are some assistant teachers.
1: Jsou tady také asistenti.
0: We welcome them.
1: Vítáme je.
0: Because they are our future.
1: Protože oni jsou naše budoucnost.
0: And they are some just for general practice.
1: A pak jsou tu i takoví, kteří přišli jen tak si zacvičit.
0: And they are our experimental.
1: A ti budou našimi experimentálními
0: subject.
1: Experimentálními předměty.
0: So we will choose them and let

0: Practice.
1: Tak si je vybereme a necháme je cvičit.
0: So, nice.
1: Hezky.
0: So, model, experimental models.
1: Budou to takové modelové příklady pro nás.
0: Kesukunskaninken. That's good. So, welcome you and tomorrow will be nice program that will be announced afterwards.
1: Vítám, od zítřka bude probíhat ten program, který vyhlásíme později.
0: So remember.
1: Takže si zapamatujte.
0: From the Vedas.
1: Z Véd.
0: And Shrutis.
1: Ze Shruti.
0: Upanishads.
1: Z Upanishad.
0: And Puranas.
1: A z Purán.
0: So from the Shruti.
1: Čili z těch všech písem.
0: What was spoken?
1: Z toho, co se říkalo.
0: Comes the Shrotriya, who can speak and explain.
1: Z toho vychází Shrotriya, který o tom všem může mluvit a může vám to vysvětlit.
0: And we are the Shrota listeners.
1: A my jsme Shrota, ti, kteří poslouchají.
0: And then they will teach further called Smriti.
1: A pak budou učit dál, tomu se říká Smriti.
0: Shruti. And Shrotriya, Shrota and Smriti.
1: Čili tyto čtyři.
0: That's very good systematically.
1: Je to velmi systematické.
0: Shruti.
1: Shruti.
0: Shrotriya.
1: Shrotriya.
0: Shrota.
1: Shrota.
0: Smriti memory.
1: A smrti je to, co máte v paměti.
0: So, it depends if you give a first-hand information or not.
1: Záleží na tom, jestli ty informace jsou z první ruky nebo ne.
0: It means, if you have memory exactly, that's called smriti.
1: Když si to vaše paměť zaznamená přesně, tak je to smrti.
0: Then you can give pure knowledge further.
1: A pak můžete předávat dál čisté poznání nebo čisté vědění.
0: If you don't have that smrti,
1: ale když toto smrti nemáte,
0: you can't speak, you can't give.
1: Tak to pak nemůžete o tom mluvit dál a předávat.
0: And there the river dries.
1: Pak ta řeka vyschne.
0: It doesn't flow further to the ocean.
1: Neteče dál, nevlévá se do oceánu.
0: So these words you should remember.
1: Tato slova byste si měli zapamatovat.
0: And read.
1: A číst.
0: Yeah. Shruti.
1: Čili Shruti.
0: Shrotriya.
1: Shrotriya.
0: Shrota.
1: Shrota.
0: And Smriti.
1: A Smriti.
0: Through this, what you have, you can give.
1: A když takto to získáte, to co takto získáte, to můžete dávat dál.
0: And if you don't have this, even you have, you can't give.
1: A když to nemáte, tak i když si myslíte, že máte, tak stejně to nejde dát dál.
0: So it is a science of yoga in the life.
1: Čili je to věda jogy v denním životě.
0: Designed for well-being of the human.
1: Která byla vyvinuta pro dobro lidstva.
0: Physical, mental, social and spiritual health.
1: Tělesné, sociální, mentální, duchovní.
0: In order to be the good protector.
1: Proto abychom byli dobrými ochránci.
0: To protect the environment, protect the wildlife.
1: Chránili životní prostředí, chránili život na zemi.
0: Protect the lakes, ponds, rivers.
1: Chránili řeky, jezera, oceány.
0: And protect the humans.
1: A chránili lidstvo.
0: Protection is in protection.
1: Ochrana v ochraně.
0: If you protect, you will be protected.
1: Když vy budete ochraňovat, budete ochráněni.
0: So if you drive carefully,
1: když řídíte pozorně,
0: you protect others, but also you protect yourself.
1: Chráníte tím ostatní, ale chráníte tím i sami sebe.
0: If you don't believe,
1: ať tomu nevěříte,
0: try to crash in someone.
1: Tak jestli tomu nevěříte, tak zkuste do někoho nabourat.
0: Speed on the highway.
1: V rychlosti 100 km za hodinu.
0: Because you want to harm that one.
1: Jen protože někomu chcete uškodit.
0: So first will be, you will be harmed.
1: První, komu uškodíte, budete vy sami.
0: And if you protect,
1: ale když se budete chránit,
0: you protect yourself.
1: Když budete chránit druhé,
0: so
1: ochráníte i sami sebe.
0: Is in protection.
1: Čili je to ochrana v ochraně.
0: So we will have beautiful time.
1: Budeme mít krásný čas.
0: And when the weather is good, we will be on the meadow.
1: Když bude hezky, budeme na louce.
0: And we will have twice a day opportunity to be all together.
1: A dvakrát denně budeme mít příležitost být všichni pohromadě.
0: And therefore we can say,
1: a proto můžeme říct
0: proudly,
1: hrdě,

0: श्री दीप नारायण भगवान की देवपुरी समादेव की सतगुरु स्वामी माधवन जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की गुड इवनिंग वेलकम Again, we have beautiful evening.
1: Zase máme krásný večer.
0: It's a beautiful atmosphere.
1: Je tu krásná atmosféra.
0: In such a environment.
1: A v takovém prostředí.
0: It gives us very beautiful feelings.
1: Dostáváme krásné pocity.
0: Stress is slowly going away.
1: Odchází pomalu od nás stres.
0: All different kinds of stress in the body is released.
1: A uvolňuje se i různé napětí v těle.
0: And this time of our this period of our time.
1: A tato doba, kdy jsme spolu.
0: Every countries, everywhere, every societies, there is kind of tension.
1: V každé společnosti, v každé národnosti, všude je určité napětí.
0: We are day by day in stress, we are running.
1: Den za dnem jsme ve stresu a neustále pobíháme sem a tam.
0: Even we fly with aeroplane.
1: I když letíme letadlem,
0: still it is not enough.
1: Stejně nám to nestačí.
0: So where we are going, where we want to go.
1: Ale kam chceme doběhnout, kam chceme jít.
0: This jivatma, our soul, which is living in us.
1: Toto jivatma, naše duše, která v nás žije.
0: Also want to know where to go.
1: Chce vědět, kam má jít.
0: In ancient time,
1: v dávných dobách,
0: also they had a big stress.
1: Měli také velký stres.
0: There was a less population.
1: Bylo méně populace.
0: The population of the humans.
1: Bylo méně lidí na světě.
0: But they also had lots of fear.
1: Ale ti lidé, co tu byli, tak měli hodně velký strach.
0: Stres. Depressions.
1: Měli deprese.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: We cannot get rid of it.
1: Toho se nejde zbavit.
0: So it means we have to live with.
1: Je třeba s tím žít.
0: If we don't want.
1: A když nechceme.
0: But other are forcing us.
1: Tak nás ostatní k tomu nutí.
0: Now what to do?
1: Co s tím?
0: So you know there's one nice story Holy Guruji tell.
1: Víte, že Holy Guruji vyprávěl jeden hezký příběh.
0: There was a horse rider.
1: Byl jeden jezdec na koni.
0: And that owner of the horse.
1: A majitel toho koně.
0: Was riding on the back of the horse through the desert.
1: Jel na hřbetě toho svého koně pouští.
0: Of course, both were suffering from the heat.
1: Jak jezdec, tak jeho kůň byli znaveni horkem.
0: Sun shining hot.
1: Svítilo slunce, bylo horko.
0: Very warm.
1: Vedro.
0: Time to time some tree to be seen.
1: Jenom tu a tam byl vidět nějaký strom.
0: And they came to one farmer.
1: Až dojeli k jednomu farmáři.
0: And the farmer had a farm very far distance.
1: A ten farmář měl v dálce svoji farmu.
0: So he had a water well.
1: A tam měl studnu.
0: So he was pumping water from the ground.
1: A ze země čerpal vodu.
0: And water was immediately going to the pipe.
1: A tu vodu rozváděl potrubím.
0: The horse and horseman.
1: Kůň a jezdec.
0: Both were thirsty.
1: Měli oba žízeň.
0: So the horseman requested the farmer, "We are thirsty, and can you start your pump to pump the water out that our horse can drink?"
1: A tak ten jezdec poprosil farmáře, říkám, máme žízeň, mohl byste spustit to čerpadlo, aby tekla voda a my se mohli napít s koněm?
0: So that where water was coming out, flowing.
1: A když ta voda tekla?
0: For 1 meter distance and then was going in the pump.
1: Tekla nějakým korytem, asi tak metr, a hned potom mizela v
0: in the pipe.
1: V trubkách.
0: So the farmer said, "Of course, no problem."
1: Farmář řekl, samozřejmě, to není problém.
0: So he started the generator.
1: A spustil ten generátor.
0: Water came.
1: A začala téct voda.
0: But horse was frightened.
1: Jenomže koně to polekalo.
0: He never saw such a system.
1: Nikdy takový systém ještě neviděl.
0: Water was flowing.
1: Tekla sice voda.
0: But horse was not coming close.
1: Ale kůň se bál k ní přiblížit.
0: Farmer said, or the horseman said.
1: Jezdec řekl.
0: "Please, can you stop for a while?"
1: Můžete prosím to čerpadlo na chvilku vypnout?
0: So he stopped the pump.
1: Tak farmář tu pumpu vypnul.
0: Horse come close.
1: Kůň přišel k tomu
0: korytu.
1: But there's
0: no water.
1: Ale tam už nebyla voda.
0: So he said, "Can you start again, generator?"
1: A tak jezdec požádal, můžete to prosím zase zapnout?
0: Water
1: vodu?
0: Comes.
1: Voda začala téct.
0: Horse goes like this.
1: A kůň se stavil na zadní.
0: Again he said, "Can you stop?"
1: Jezdec zase požádal farmáře, aby to zastavil.
0: Horse comes.
1: A kůň přišel se napít.
0: But there's no water.
1: Ale voda už byla pryč.
0: After 2-3 times repeating.
1: Tak se to opakovalo dvakrát, třikrát.
0: Farmer said.
1: A nakonec farmář řekl.
0: My friend.
1: Příteli.
0: If you want to give water to your horse.
1: Jestli chceš dát svému koni vodu.
0: Then give it in this sound of the generator.
1: Tak mu dej napít i za hluku toho čerpadla.
0: Otherwise, take it your horse as thirsty it came.
1: Jinak bude muset odejít, tak žíznivý, jako přišel.
0: So, we are thirsty horses.
1: My jsme jako ti žíznivý koně.
0: In this world.
1: Na tomto světě.
0: From little children.
1: Už od malých dětí.
0: Till the older people.
1: Až po staré lidi.
0: We are all in this race.
1: Jsme všichni ve stresu.
0: Little child is crying for the mother.
1: Malé dítě pláče, protože chce maminku.
0: Crying to get milk.
1: Pláče, aby se mohlo nakojit.
0: The mother breastfeeding.
1: Aby mohlo pít od maminky.
0: After with the toys.
1: Potom kvůli hračkám.
0: Always we are occupied.
1: Pořád nás něco zaměstnává.
0: Then in the kindergarten.
1: Potom ve školce.
0: the stress in the school.
1: Pak přichází stres ve škole.
0: How many years you are sitting on the hard chairs?
1: Kolik let prosedíte na těch tvrdých židlích?
0: Maybe iron or the wooden chair.
1: Ať jsou z kovu nebo ze dřeva.
0: There is no soft cushion.
1: Nemáte tam žádné polstrování.
0: And the hard chair.
1: To tvrdá židle, lavice.
0: All the time looking there.
1: Pořád se díváte před sebe.
0: How many years?
1: Kolik let tak?
0: Your buttocks is very hard skin.
1: Až si skoro usedíte zadek.
0: How many times you are changing your legs so on and so on and so?
1: Kolikrát si přesedáte, křížíte nohy jednu přes druhou a druhou přes první?
0: Coming home.
1: Pak přijdete domů.
0: It is stress.
1: A tam taky stres.
0: Again homework.
1: Zase úkoly.
0: Then we get a profession.
1: Pak získáme zaměstnání.
0: Again same chair.
1: A zase stejná židle.
0: Maybe little if you are high educated, how have the position.
1: Možná, jestli máte lepší vzdělání a lepší
0: okay, you
1: postavení,
0: have little soft.
1: Tak máte měkčí židli.
0: And going back and like this.
1: A můžete se trošičku opírat o opěradlo.
0: But generally people have the same hard chair.
1: Ale lidé většinou mají stejně tvrdou židli.
0: So almost that far must you were studying.
1: Tak jak jste studovali?
0: More than that you are working.
1: A ještě víc pak budete pracovat.
0: So it means we have a stress.
1: A to všechno znamená stres.
0: We have many many obligations.
1: Máme mnoho závazků, povinností.
0: We have no time.
1: A nemáme čas.
0: To meditate.
1: Abychom meditovali.
0: Practice yoga.
1: Cvičili jógu.
0: So our situation is like that horse.
1: A jsme ve stejné situaci jako ten kůň.
0: In this stress, in this noise of the world.
1: Tlakem, pod tím hlukem světa.
0: If you want to quench your thirst of the spirituality.
1: Jestliže chcete uhasit žízeň duchovnosti.
0: Then you should do it.
1: Tak byste se měli napít.
0: The two things is very, very true.
1: Dvě věci jsou pravdivé.
0: Time will not wait for us.
1: Čas na nás nepočká.
0: Doesn't matter who is who.
1: Ať je to, kdo je to.
0: Even Brahma.
1: I Brahma.
0: Vishnu.
1: Vishnu.
0: And Shiva.
1: A Shiva.
0: They cannot stop the time.
1: Ani oni nemůžou zastavit čas.
0: In other way?
1: Jiným způsobem?
0: Is there time?
1: Je to čas?
0: The time is made by humans.
1: Čas si vlastně vytvořili lidé.
0: Does birds have a time?
1: Mají ptáci čas?
0: They don't count the time.
1: Nepočítají čas.
0: They only when hungry or thirsty or they feel to go, that's all. But no time.
1: Cítí, kdy se chtějí najíst, kdy se chtějí napít, kdy mají odletět, ale nepočítají čas.
0: So time is made by humans.
1: Čas se vytvořili lidé.
0: So there is no time.
1: Takže čas vlastně není.
0: But that time what we are thinking.
1: A ten čas, o kterém přemýšlíme,
0: is also limited.
1: Je také omezený.
0: So when the Brahma, Vishnu and Shiva,
1: když Brahma, Vishnu a Shiva,
0: the creator, They also cannot stop the time.
1: Ani stvořitel čas nemůže zastavit.
0: So the one reality is that what we call the time.
1: Čili to je jedna realita, které říkáme
0: we
1: čas.
0: We may not count.
1: Možná ho nepočítáme.
0: But we are getting old.
1: Ale stárneme.
0: We are getting old and old.
1: Postupně stárneme.
0: And so that we are counting maybe.
1: A to pak možná počítáme.
0: And second is karma.
1: A druhá věc je karma.
0: Whatever we do,
1: ať děláme cokoliv,
0: it will be counted.
1: Všechno se započítá.
0: And many your karma you know only.
1: Jenom vy znáte velikou část své karmy.
0: And you think that you will hide your karma?
1: A myslíte si, že tu karmu možná skryjete?
0: And you will run out of it.
1: A možná, že se jí nějak vyhnete.
0: It means you will die.
1: Třeba tím, že zemřete.
0: All karma is finished.
1: A tím, že ta karma skončí.
0: No.
1: Ne.
0: The karma goes with us like the shadow of our body.
1: Karma nás následuje tak jako stín následuje naše tělo.
0: And this kind of the shadow of our body means all our five bodies.
1: A ten stín, který vytváří naše tělo, to je stín všech pěti těl.
0: Generally we said physical, mental and subtle body.
1: Obecně říkáme, že máme fyzické tělo, mentální tělo a to jemnohmotné tělo.
0: So our karma.
1: A ta naše karma
0: is guiding us.
1: Nás vede.
0: And it will come that what karma want. And karma is very true.
1: A pro nás z toho vyplyne to, co naše karma bude chtít. Karma
0: if it is not your karma, you need not to be afraid.
1: Pravdivá, pokud to není vaše karma, tak se nemáte čeho bát.
0: And so in this, what we call that papa and punya, the sin and pious.
1: Říkáme pápa, to znamená hřích a
0: our good karma.
1: Unia, dobrá karma.
0: And bad karma.
1: A špatná karma.
0: So pap is the sin.
1: Pap znamená hřích.
0: And punya is good.
1: Punya je dobré, dobrý.
0: A pure soul.
1: Čistá duše.
0: A pure soul.
1: Čistá duše.
0: So when you have that pure pious karmas,
1: a tak když máte ty čisté karmy vyčištěné,
0: then you are like on the road black eye, the what we call the cat eye,
1: tak
0: cat eyes,
1: tak jste jako kočičí oči na
0: on the highway.
1: Na dálnici.
0: In the night when we drive.
1: V noci, když jedete.
0: Green light, red light, you know, on the road.
1: Aha, tak vám tu cestu ukazují ty odrazky a svítí zeleně a žlutě a podobně.
0: It rain.
1: Když prší.
0: Dirty water fall on it.
1: A když je to třeba zamazané nějakým blátem, bahnem.
0: But it doesn't become dirty.
1: Ale ty odrazky se nezašpiní.
0: If we see that shining very clear.
1: Pořád vidíme velmi jasně, jak se to světlo v nich odráží.
0: Similarly, when you are like that cat eye on the road.
1: Tak podobně je to s vámi, jste pak jako takové odrazky na silnici.
0: Then may someone will throw a dirt on you as negative.
1: Může po vás někdo házet nějakým negativním blátem?
0: it doesn't affect you.
1: Ale na vás to nebude mít žádný vliv.
0: Because we have purified our antakarana.
1: Protože jsme pročistili naší antahkaranu.
0: Mal vikshep and avaran.
1: Mal vikshep a avaran.
0: So mal vikshep and avaran, these are the three.
1: Mal vikshep a avaran, to je ta trojice.
0: So in antakarana man buddhi citta ahamkara.
1: V té antahkaraně je mana buddhi citta a ahamkar.
0: So man, our mind.
1: Man je naše mysl.
0: Many people are giving the definition of the mind.
1: Mnoho lidí přichází s různými definicemi toho, co je mysl.
0: But still we can't catch, we don't know.
1: Ale stejně to je těžké postihnout. Vlastně nevíme, co ta mysl je.
0: Every philosophy, every religion.
1: Každá filozofie, každé náboženství.
0: Every literatures.
1: V různých písmech.
0: Gives the different definition.
1: Se setkáváme s různými definicemi.
0: But still we can't catch it.
1: Ale stejně to nejde nějak uchopit.
0: And mind is with us all the times.
1: A přitom ta mysl s námi stále je.
0: The mind is going till next life again.
1: Mysl jde s námi až do příštího života.
0: It is said the Saint Kabir Das.
1: Světec Kabir Das řekl.
0: Man marana mamata mari mar mar gaya sharir asa trishna na mari keh gaya das Kabir. I gave this poem.
1: Často tu báseň cituji.
0: Man mara, you can't kill the mind.
1: Mysl nemůžeš zabít.
0: Man marana mamata mari. Mamta. Mamta means our desire.
1: Mamta znamená naše touhy.
0: My. Mamatva.
1: Moje.
0: It is my.
1: To je moje.
0: It's my land.
1: To je moje země.
0: My house.
1: To je můj dům.
0: My money.
1: Moje peníze.
0: My car.
1: Moje auto.
0: Everything my.
1: Všechno je to moje.
0: This is called mamta.
1: A tomu se říká mamta.
0: And Guruji said.
1: A Guruji řekl.
0: Mamatva hi bandhan ka karan hai. Mamatva, the mamta, the desire.
1: Mamta jako touha, tužba.
0: And that catches us.
1: A ta nás
0: drží. Mamatva hi bandhan ka karan hai. That we are caught.
1: A nás chytá, jsme drží nás.
0: We are caught in different situation.
1: Jsme chyceni v nejrůznějších situacích.
0: In about your house, your relations, your studies, your things, etc.
1: Ať se to týká vašeho domu, vašich vztahů, vaší práce, studia.
0: We are tied to something.
1: Tomu všemu jsme nějakým způsobem připoutáni, svázáni s tím.
0: We are tied to Alakpuriji Siddhapeet Gufa.
1: Jsme svázáni s Alakpurijiho Siddhapeet Gufou.
0: We are bounded to Devpuriji's cave.
1: Jsme vázáni k Devpurijiho jeskyni.
0: So we are going from here.
1: A jdeme odsud.
0: Hard worked.
1: Tvrdě jsme pracovali, money, vydělali peníze,
0: holidays,
1: vzali si dovolenou,
0: aeroplanes,
1: koupili letenky,
0: going walking,
1: šli jsme pěšky,
0: rocks,
1: přes kameny,
0: but we are going there,
1: ale jdeme tam,
0: because we know,
1: protože víme,
0: it is our place,
1: že to je to naše
0: místo, our spirituality,
1: to je naše duchovnost,
0: so we are bounded to it.
1: A tak jsme nějakým způsobem s tím provázaní.
0: That's our path to go to the liberation.
1: A je to naše cesta k osvobození.
0: Or in different way.
1: A nebo jinak.
0: There's one story.
1: Je jeden příběh.
0: What is the mamatva?
1: Co to je mamatva?
0: You have heard the name of Tulsidas.
1: Určitě jste slyšeli jméno Tulsidas.
0: Who wrote also the Ramayan.
1: Který také napsal Ramayanu.
0: The Ramayana was written by great saint called Valmiki.
1: Ramayanu napsal veliký světec Valmiki.
0: And Valmiki's Ramayana is written in pure Sanskrit language.
1: A Valmikiho Ramayana je sepsána v čistém sanskrtu.
0: The Rama was incarnated about 1 million hundred 55,000 years.
1: Ráma se inkarnoval před 1,150,000 let.
0: That time was also Hanumanji.
1: A už tehdy byl také Hanumanji.
0: That time was no any other religions.
1: A nebyla žádná jiná náboženství.
0: All this religion what we are talking is come up in Kali Yuga.
1: Všechna ta náboženství, o kterých se dnes mluví, jsou z Kali Yugy.
0: But the Rama was before this Kali Yuga.
1: Ale Rama tu byl ještě před touto Kali Yugou.
0: Dvapar Yuga.
1: Dvapar Yuga.
0: Well, that time was that Rishi Valmiki.
1: A tehdy žil Rishi Valmiki.
0: And you know the story of the Valmiki story.
1: A vy znáte ten jeho příběh.
0: He was a bandit.
1: Byl to bandita.
0: And he was killing the people.
1: Lupič, který zabíjel lidi.
0: And taking away whatever they had.
1: A bral si od nich všechno, co měli.
0: And was bringing to their parents.
1: A nosil to svým rodičům.
0: So the Narada came.
1: A přišel Narada.
0: And he came in that Valmiki, he caught him.
1: A ten Valmiki ho chytil.
0: And he wanted to take everything away.
1: A chtěl mu všechno vzít.
0: But first I will kill you.
1: A říkal, no a napřed tě zabiju.
0: Fight with me.
1: Bojuj se mnou.
0: You are not giving me donation.
1: Nedáváš mi žádný milodar.
0: I will kill you and then take it.
1: A tak tě zabiju a pak si to vezmu
0: so,
1: sám.
0: So sin.
1: Čili tak hřešil.
0: In humans generation.
1: V lidské generaci.
0: All time the cruelty.
1: Nás vždy provází krutost.
0: How many wars?
1: Kolik vedeme válek?
0: How many killing?
1: Kolik se zabíjí?
0: How many animals killed?
1: Kolik zvířat se zabíjí?
0: So Narada said.
1: Tak Narada řekl.
0: Do you know how many sin you are having over you?
1: Víš, kolik hříchů na sebe bereš?
0: For whom you are doing this?
1: Pro koho to všechno děláš?
0: She said, for my whole family.
1: A ten Valmiki říkal, dělám to pro celou svoji rodinu.
0: But you know, karma is only on you, not on your family.
1: Ale víš, že ta karma je jenom tvoje, že to není karma tvé rodiny.
0: I said, no, no. My father, my mother, my wife, all I do for them, so it's karma is on them.
1: A Valmiki říkal, ne, ne, já to dělám pro svoje rodiče a pro svoji ženu a děti, tak je to naše společná karma, my se podělíme.
0: No.
1: Ne.
0: You did.
1: Ty jsi to udělal.
0: Go and ask your parents.
1: Běž se zeptat rodičů.
0: Very clever man.
1: Tak to jsi nějaký chytrá.
0: I go to ask my parents, family,
1: já se půjdu
0: and
1: zeptat
0: you will
1: rodičů,
0: run away.
1: A ty mezi tím utečeš.
0: So stupid I'm not.
1: Takový hlupák nejsem.
0: Is it no? Is it true?
1: Narad
0: říkal, you can tie me on tree.
1: Tak mě tady přivaž ke stromu.
0: And you have your friends with you.
1: A máš sebou ty
0: They will not let you run away.
1: Přátelé a neuteču ti.
0: So he said, okay.
1: Tak řekl, dobře.
0: When he come to know the sin.
1: A tak vlastně se dozvěděl, že hřeší.
0: This will come to you.
1: A když vy zjistíte, že vlastně ty hříchy půjdou
0: Already he became weaker and weaker.
1: Na jeho hlavu, tak ho to začalo oslabovat.
0: When you walk through the forest,
1: když jdete lesem,
0: you are a strong man or a woman.
1: Silný muž nebo silná žena.
0: You are not afraid from anything.
1: Ničeho se nebojíte.
0: There's no ghost.
1: Žádní duchové v lese nejsou.
0: I have some weapons if the animals comes. Some
1: kdyby mě chtělo napadnout
0: tiger or
1: zvíře, tygr nebo tak, tak mám zbraň.
0: I'm not afraid.
1: Ničeho se nebojím.
0: Yeah. So you go through the forest.
1: A tak jdete lesem.
0: No village near.
1: Blízko není žádná vesnice.
0: And you are going through the forest.
1: A vy procházíte lesem.
0: You are a strong man.
1: Jako silný muž.
0: And suddenly in one tree.
1: A najednou na tom jednom stromě.
0: The branches may be moving.
1: Se začnou pohybovat větve.
0: Other side somebody saying, ha, ha, ha,
1: ha. A na druhé straně zaslechnete takovýto smích.
0: Nothing.
1: A nic.
0: Come on.
1: Jen pojď.
0: The rook ears of the hair are standing.
1: Začnete mít husí kůži.
0: Though he's a strong man.
1: I když jste silný muž.
0: But he got walking.
1: Ale jdete dál.
0: Then through the grass someone is walking.
1: Pak slyšíte, jak někdo kráčí travou.
0: And again someone is doing.
1: A zase zaslechnete ten.
0: Now what is happening?

0: Když jste sami.
1: So your thighs are a little bit making like this.
0: Začnou se vám chvět nohy.
1: The steps are uncertain.
0: A váš krok začne být nejistý.
1: And someone from backside.
0: A někdo ze zadu tleskne.
1: No one.
0: So tam není.
1: Slowly, slowly, our strength, our braveness is getting less.
0: A tak ta naše odvaha a statečnost a energie mizí.
1: Though there is no ghost, nothing.
0: I když víte, že žádní duchové nejsou.
1: It's your mind is playing with you.
0: Je to všechno vaše mysl, která se s vámi hraje.
1: Similarly, that Valmiki.
0: A podobně ten Valmiki.
1: When Narada told him.
0: Když mu Narada řekl.
1: About karma, this, that.
0: To o karmě, že padne na něj.
1: He became weaker.
0: Tak ho to oslabilo.
1: And he went home.
0: A šel domů.
1: Father.
0: Otče.
1: You know what I'm doing.
0: Ty víš, čím se živím.
1: Yes, son.
0: Ano, syn.
1: But father, I'm doing for you.
0: Ale víš, že to dělám pro tebe.
1: Will you share this sin with me?
0: Podělíš se se mnou o ten hřích?
1: No, my son, no, no.
0: Oh, synáčku, kde pak?
1: It is your duty.
0: To je tvoje povinnost.
1: It is your duty to take care of me. I am your father.
0: Ty máš povinnost starat se o mě, protože já jsem tvůj otec.
1: So doesn't matter how you bring the food.
0: Je mi jedno, jak to jídlo obstaráš.
1: But it's your duty, my son.
0: Ale tvoje povinnost je mě obstarat potravu.
1: He goes to the mother.
0: Pámiky šel za matku.
1: And mother also said, no, my son.
0: A i matka říkala, ne,
1: I love you.
0: Miluju tě.
1: You are my good boy.
0: Jsi můj hodný chlapeček.
1: But what you do is your karma.
0: Ale to, co ty děláš, tak to je tvoje karma.
1: Even I want to take your karma, but I can't give you my, I can't get the karma.
0: I kdybych si tu tvoji karmu chtěla vzít na sebe, tak to nejde.
1: And then he went to his wife.
0: A pak šel za manželkou.
1: And he said, of course not.
0: Manželka říká, no samozřejmě, že
1: what
0: ne.
1: What do you think?
0: Co si myslíš?
1: The wife was a little bit hard.
0: Manželka byla trošku taková tvrdá.
1: You will not help me, my love.
0: A ty mě nepomůžeš, miláčku?
1: No.
0: Ne.
1: For me it doesn't matter if you die, I go to my family.
0: Když umřeš, tak se aspoň vrátím ke své rodině.
1: He became weaker and weaker.
0: A Valmiki slábl a slábl.
1: He went from the Narada as a strong man.
0: Od Narady odcházel jako sila.
1: And he came back with a pale mouth.
0: A vrátil se celý pobledlý.
1: And he opened the roof.
0: A odvázal ho od toho stromu.
1: And said,
0: a řekl.
1: What can I do?
0: Tak co mám dělat?
1: There's only one. God.
0: Je jenom jeden a to je
1: mantra.
0: Mantra.
1: What is that?
0: Co to je?
1: Your sin will go away.
0: No, pak tvůj hřích odejde.
1: You become great.
0: Budeš veliký.
1: So what?
0: Takže co?
1: So name of the god Rama.
0: Jméno Boha Rámy.
1: This is a very powerful mantra.
0: To je velmi mocná mantra.
1: Ram, Ram, Ram. So name of god Rama.
0: Boží jméno, jméno Boha Rámy.
1: Rama.
0: Rama.
1: But his tongue does not twist to the name of the god Ram.
0: Jenomže Valmiki nedokázal vůbec vyslovit to boží jméno.
1: His tongue is turning towards Mara. Měl, means kill, killing, killing.
0: Měl ten jazyk nastavený tak, že se mu dařilo opakovat jenom Mar, Mar, což znamená zabít, zabít.
1: So he said, I cannot say.
0: Já to nedokážu říct.
1: I will kill, kill.
0: A pořád říká
1: Mara, Mara.
0: Mara, Mara, to je zabít, zabít.
1: He said, okay.
0: Dobře.
1: Continuously.
0: Pokračuj.
1: So after four times, Mara, Mara is Ram, Ram.
0: Když budeš dostkrát opakovat Mara, Mara, tak nakonec z toho vyjde Ram, Ram.

0: Ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, became Ram.
1: A tak se nakonec z toho Mara stalo Rám.
0: As the story said,
1: jak se
0: he went in Samadhi.
1: V příběhu tak Valmiki vstoupil do Samadhi.
0: Months and years.
1: A meditoval měsíce a roky.
0: And the termites made a house over his body.
1: Termiti si kolem jeho těla vystavili termitiště.
0: There was a hole of the snakes.
1: Dokonce si tam našel ukryt had.
0: But when he was in that state of the consciousness, his body could not cease.
1: Ale když byl v tom určitém stavu vědomí, tak vlastně nevnímal to svoje tělo.
0: Then he got the Brahmagyana.
1: A tak získal Brahmagyana.
0: And he woke up.
1: Pak se probral.
0: Then he wrote this holy Ramayana.
1: A sepsal celou svatou Ramayana.
0: So one of the most oldest scripture which was written.
1: Čili je to jedno z těch nejstarších sepsaných písem.
0: It was written ancient time.
1: V pradávných, starodávných.
0: Hundreds of thousand years.
1: Sta tisíce let je to.
0: And that is called Valmiki Ramayana.
1: A to je ta Valmikiho Ramayana.
0: And Valmiki became Trikaldarshi. He could see past, present and future.
1: A Valmiki byl Trikaldarshi, což znamená, že viděl minulost, přítomnost i budoucnost.
0: And when you get this state of the Trikaldarshi,
1: když dosáhnete tohoto stavu Trikaldarshi,
0: you should never and never use.
1: Tak byste ho nikdy neměli využívat.
0: If you know what was in past,
1: pokud víte, co bylo v minulosti,
0: don't tell.
1: Tak to neříkejte.
0: What's happening now,
1: to, co se děje teď,
0: don't tell.
1: To taky neříkejte.
0: And what will happen now to you in future,
1: a co se vám stane v budoucnosti,
0: don't tell.
1: To taky neříkejte.
0: Tell normal daily life.
1: Mluvte o normálních každodenních věcech.
0: But if you said I have siddhi,
1: když řeknete já mám siddhi,
0: then siddhi is gone,
1: tak to siddhi bude pryč.
0: And all the karmas of that others will come back to you.
1: A všechny karmy lidí kolem vás se sypou na vás.
0: The mouse fall in the cold water.
1: Když myš spadne do studené vody.
0: Far somewhere.
1: Někde daleko.
0: Till the mouse will come out is already become like ice.
1: A než se jí podaří vyškrábat se někde na břeh, tak je úplně
0: go back to the. Therefore, every spiritual person.
1: Každý duchovní člověk.
0: Never try to become I am the great.
1: Nikdy o sobě nehlásá, já jsem veliký.
0: I know everything.
1: Já všechno vím.
0: When you said I know everything.
1: Když řeknete já všechno vím.
0: Means zero.
1: Tak to znamená nulu.
0: You don't know everything.
1: Nevíte vůbec nic.
0: So this is the path.
1: To je cesta.
0: So Valmiki wrote.
1: A Valmiki napsal.
0: That scripture.
1: Napsal písma.
0: That's one of the most ancient literature.
1: A je to jedno z těch nejstarších.
0: And written in Sanskrit language.
1: Je to sepsané v sanskritu.
0: And that's why everywhere is Sanskrit was the first the Sanskrit.
1: Proto tím prvním jazykem těch písemných památek byl sanskrit.
0: It is written, you can buy that book.
1: Můžete si tu knihu i koupit.
0: It is only in Sanskrit.
1: Ale je jenom v sanskritu.
0: Now people are changing or translating.
1: Teď to lidé překládají.
0: So you can buy that. It's very good.
1: Takže si můžete koupit i překlad, jsou to dobré překlady.
0: So the Tulsidas, he translate this from the Sanskrit to the local language.
1: A Tulsidas je ten, kdo toto přeložil ze sanskritu do místního jazyka.
0: So people can read properly.
1: Tak, aby si to běžní lidé mohli
0: to All are not educated in Sanskrit.
1: Protože ne všichni jsou tak vzdělaní, aby mohli číst sanskritu.
0: So that's Tulsidas then wrote this, that from the Valmiki.
1: Čili Tulsidas to vlastně převzal a přepsal od Valmikiho.
0: And some poems between he wrote.
1: A vložil do toho některé své básně.
0: Now, you know where I'm talking.
1: A víte, kde teď, o čem teď mluvím?
0: I did not forget what I want to tell you.
1: Nezapomněl jsem na to, o čem jsem chtěl vyprávět.
0: I'm coming to that point.
1: Vracím se zpátky k tomu bodu.
0: So, Tulsidas was it? House was it? Bank of river?
1: Tulsidas měl dům na břehu řeky.
0: And other side of the bank of river, there was one family with that Tulsidas' parents married with that girl.
1: A na druhém břehu byla Tulsidasovho rodina, dívka, se kterou ho oženili.
0: Okay, normally.
1: To je normální.
0: You know more than me how it marries.
1: Víte, jak to chodí v manželství.
0: And how you were happy together.
1: Víc než já. A oni prostě byli spolu šťastní.
0: But there was a tradition.
1: Ale byla taková tradice.
0: That girls doesn't go forever. She comes, she stays 1 month with the husband and husband family, then she goes back to her parent family, stay there 15 days or 2 months like this.
1: Tehdy podle tradice to bylo tak, že ta dívka, novomanželka, že byla třeba měsíc u manžela v jeho rodině, ale pak se třeba na 15 dní nebo na 2 měsíce vracela zpátky do své rodiny.
0: So you are not separated from parents.
1: Že tak, aby jí to jako nevytrhlo od rodičů úplně.
0: But as a new young couple.
1: A byl to prostě mladý pár.
0: So Tulsidas' wife was in her parents' house.
1: A v té době zrovna byla ta jeho manželka u rodičů.
0: It's already 1 month.
1: A už uplynul měsíc.
0: So Tulsidas was very emotional.
1: A Tulsidas měl určité emoce.
0: And he wanted to see his wife.
1: A prostě stýskalo se mu po manželce. Chtěli
0: but
1: zase vidět.
0: Doesn't dare.
1: Jenomže se neodvažoval.
0: The parents, what parents will say?
1: Říkal si, co na to řeknou rodiče?
0: And what her parents will say?
1: Moji rodiče a co na to řeknou její rodiče?
0: So one day.
1: A tak jednoho dne.
0: After sunset.
1: Když zapadlo slunce.
0: He jumped in the river.
1: Skočil do řeky.
0: To cross the river and go to that village.
1: Chtěl jí přebrodit a dostat se do té vesnice.
0: And there was a dead body. Flowing in the water.
1: Manželky, jenomže zrovna v té řece bylo byla
0: mrtvola,
1: která plula okolo a on si myslel,
0: so
1: že to je kláda.
0: Lie on it and was flowing.
1: Tak si na tu mrtvolu lehl, jako kdyby to byla kláda a myslel si, že takhle.
0: He was blind.
1: Takhle propluje na druhý břeh.
0: Of emotion.
1: Byl úplně zaslepený těmi svými emocemi.
0: He only wanted to see his wife, nothing else.
1: Myslel jenom na to, jak chce vidět tu svoji ženu a nemyslel na nic jiného.
0: He crossed the river.
1: Tak přeplul řeku.
0: And about it was 11 o'clock in the night.
1: Bylo tak zhruba 11 v noci.
0: Now he ashamed to go through the door.
1: Jenomže
0: what will my parents in law will tell?
1: Se ostýchal vstoupit dovnitř, protože si říkal, co ten můj tchán tchýní na to budou říkat.
0: They will say, why you didn't come daytime?
1: Budou říkat, proč jsi nepřišel za dne?
0: Why you are so wet?
1: A proč jsi tak mokrý?
0: It's your house. Come daytime.
1: Vždyť je to tvůj dům, tak přijď za dne.
0: So he went from back side of the house.
1: A tak šel za dem.
0: Like many stories you have in your farm's house.
1: Znáte, asi máte takové podobné příběhy.
0: In every world is like that.
1: Na celém světě existují podobné historky.
0: And he went from behind with one ladder.
1: Takže šel ze zadu a šplhal po žebříku nahoru.
0: And he comes to her room.
1: A přišel až teda do pokoje té své ženy.
0: And she put the light,
1: a ona
0: candle.
1: Rozsvítila svíčku.
0: And said, my dear, in this midnight and so cold.
1: A říkala, miláčku, ty jsi přišel.
0: How did you come?
1: V noci a v takové zimě, jak jsi se sem dostal, proč jsi nepřišel za dne?
0: He said, I love you so much.
1: On říkal, já tě tak moc miluju.
0: I can't resist.
1: Už jsem to nemohl vydržet.
0: And she said,
1: a ona říkala,
0: my dear,
1: můj milý,
0: that must love you, love me.
1: Tak jak mě teď miluješ?
0: If you could have loved that much to God,
1: kdyby si tolik lásky měl pro Boha,
0: you will be great.
1: Tak by si byl už veliký.
0: And you know how the boys are?
1: Víte, jak je to s chlapci?
0: So, he had ego.
1: Měl ego.
0: I will not see you anymore.
1: Tak už tě nechci vidět.
0: And he went away.
1: A odešel.
0: And then he begins to write the what you call the Ramayana.
1: A pak začal sepisovat Ramayana.
0: Mě aapko baad phone karunga, live pravachan ho raha hai. So that he begins to write, and he said, I will never see the face of a woman.
1: Tak začal sepisovat Ramayánu a říkal si, už nechci vidět žádnou ženskou tvář.
0: And so he had one nice hut.
1: Měl takovou chatrč hezkou.
0: He made a sadhana.
1: Tam se věnoval sádhaně.
0: Very much.
1: Hodně.
0: And then he wrote the Ramayana from the Valmiki.
1: A sepsal tu svoji Ramayánu.
0: He wrote in other language.
1: V tom běžném jazyce.
0: So that what I'm telling you,
1: to, co vám říkám,
0: the karmic,
1: tak to je karmické.
0: And certain things, we don't know where we are running, where we are going.
1: Nevíme, kam nás to vede, nevíme, kam běžíme.
0: Of course, směřujeme. We should do everything.
1: Samozřejmě, že bychom
0: we love our parents very, very, very much.
1: Všechno dělat, milujeme svoje rodiče.
0: Love your partners very much.
1: Milujeme své partnery.
0: Don't divorce.
1: Nerozvádějte se.
0: And but you have to be loving to the partner.
1: Ale musíte toho partnera opravdu milovat.
0: And nowadays, partner means a partner.
1: Dneska partner, to je slovní hříčka.
0: The partner becomes a partner.
1: Je spíš o oddělení.
0: Separating.
1: Partneři se oddělují.
0: So, this is a situation.
1: Taková je situace.
0: Karma.
1: Taková je karma.
0: So, doesn't matter how we are.
1: Ať jsme, jak jsme.
0: But we shall continue our spiritual path.
1: Měli bychom pokračovat na naší duchovní cestě.
0: Very soon we are gone.
1: Velice brzo budeme pryč.
0: We have here pain.
1: Tady nás píchá.
0: We have here pain.
1: Tady nás bolí.
0: We have here pain.
1: Tady nás bolí.
0: Here pain.
1: Tady nás bolí.
0: Walking like this.
1: Chodíme takhle.
0: When we were about 1 year old or 1.5 year old.
1: Když nám byl rok, rok a půl.
0: We were going on the four.
1: Tak jsme chodili po čtyřech.
0: Two legs and two hands.
1: Měli jsme dvě nohy, dvě
0: ruce. And when we are old, we will again come to the four legs.
1: A když budeme staří, tak také se budeme belhat o čtyřech.
0: We can't get up like this.
1: A už nebudeme se moc napřímit.
0: We said, oh, moment. All four.
1: Budeme říkat moment a opírat se.
0: Again, we are there where we began.
1: Zase budeme zpátky tam, kde jsme začínali.
0: That's it.
1: Tak to je.
0: So, my dear.
1: Takže, moji milí.
0: In any situation.
1: V každé situaci.
0: We should do our sadhana.
1: Bychom se měli věnovat své sadhaně.
0: Our mantra.
1: Mantře.
0: And be positive.
1: A být pozitivní.
0: Never think that I am the wise one.
1: Nikdy si nemyslete, já jsem tady ten moudrý.
0: No.
1: Ne.
0: There is many, many who knows much better than us.
1: Je mnoho lidí, kteří to ví lépe než my.
0: Trikal Darshi is different.
1: Trikal Darshi je něco jiného.
0: So don't open your that eye, third eye, to see your past, present and future.
1: Ani neotvírejte to třetí oko, abyste viděli minulost, přítomnost, budoucnost.
0: So, wish you all the best.
1: Přeju vám všechno
0: good
1: nejlepší,
0: evening.
1: Hezký večer.
0: Deep Nan Bhagwan ki, Dev Purusha Mahadeva ki.

0: श्री देव पुरुषा महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की, अलकपुरी जी महादेव की, सनातन धर्म की। गुड इवनिंग एंड ब्लेसिंग ऑफ देवपुरी जी।
1: Dobrý večer a požehnání Devpurijiho.
0: Here in this hall and those who are with us through my webcast.
1: Vám v této hale i vám, kteří jsou s námi skrze internet.
0: Blessing for you also.
1: I vám požehnání.
0: It is said,
1: říká se,
0: every day is a glorious day.
1: Každý den je slavný den.
0: There is no bad day.
1: Nejsou žádné špatné dny.
0: There are bad events.
1: Jsou špatné události.
0: Not in that way, but some accident and something.
1: Ne tak, ale nějaké nehody a tak dále.
0: Sorry. In different culture.
1: V různých kulturách.
0: Every day is something great.
1: Každý den je něco jiné velkého.
0: So, every day is worshipped.
1: Každý den je uctíván.
0: And every day is a new day for us. Every day is a birthday for us.
1: Každý den je pro nás novým dnem, každý den je pro nás narozeninami.
0: Now today is the also the anniversary of Devpuriji.
1: Dnes je také výročí Devpurijiho.
0: Mahasamadhi anniversary.
1: Výročí jeho Mahasamadhi.
0: It's nearly 75 years ago.
1: Bylo to téměř
0: 75-80
1: lety.
0: Definitely we who adore, we are sad.
1: My, kdo ho uctíváme, jsme určitě smutní.
0: Also when our parents, friends pass away, we are sad.
1: Když naši rodiče nebo také přátelé, když odejdou, tak jsme smutní.
0: And not only humans.
1: A nejen lidé.
0: But also our house pet dies.
1: Ale když třeba náš domácí mazlíček zemře.
0: We are sad.
1: Tak jsme smutní.
0: Suddenly you come at home and you don't see your house pet.
1: Přijdete domů a najednou už tam toho to zvířátko nemáte.
0: It's missing.
1: Chybí vám.
0: Your cat.
1: Vaše kočka.
0: You know how happy and friendly cat is when you come at home.
1: Víte, jak šťastná a přátelská je kočka, když se přijdete domů.
0: Or a dog.
1: Nebo pes.
0: He hugs you before your wife or husband.
1: Ten vás obejme ještě dřív než váš partner. Manžel, manželka.
0: All. Even you see we have so many cows in Jordan, about 800-900 cows.
1: A víte, v Jordanu máme hodně krav, asi 800 nebo 900 krav.
0: And when you come there, they are happy.
1: A když tam přijdete, tak jsou šťastní.
0: They run towards you.
1: Běží k vám.
0: Be careful.
1: Tak si buďte, dávejte si pozor.
0: But they think you brought something good.
1: Myslí si, že jste jim přinesli něco dobrého.
0: When you come at home,
1: když přijdete domů,
0: and you have nice plants,
1: máte krásné květiny,
0: how beautiful, and they are happy.
1: I oni jsou šťastné, oni jsou krásné.
0: When they are thirsty, they are happy that you will give water.
1: Když mají žízeň, tak jsou šťastné, že je zalijete.
0: And morning they want to surprise you.
1: A ráno vás chtějí překvapit.
0: Opens beautiful blossoms.
1: A otevřou, rozkvetou, otevřou krásný květ.
0: So even the plants are happy.
1: Dokonce i květiny, rostliny jsou šťastné.
0: And even your furniture is happy.
1: Dokonce i váš nábytek je šťastný.
0: So furniture also needs love, care.
1: I nábytek potřebuje lásku, péči.
0: So this creation has a beauty.
1: Toto stvoření má krásu.
0: And that beauty needs care.
1: A ta krása potřebuje péči.
0: And when it's gone, we are missing.
1: A když odejdou, tak nám chybí.
0: Of course, you are not attached to the plastic for chairs when broken, you throw it.
1: Samozřejmě jste připoutaný k plastové židli, tady se rozlomí, tak ji vyhodíte.
0: But there are some chairs which has great value.
1: Ale jsou židle, které mají velkou hodnotu.
0: And it is said who sat on that chair.
1: Říká se, že ten, kdo seděl na té židli,
0: has more values.
1: Má ještě větší hodnotu.
0: Paramahansa Yogananda said.
1: Paramahansa Yogananda řekl.
0: Anything touches your Gurudev.
1: Cokoliv, čeho se dotkne váš Gurudev,
0: keep it.
1: To si nechte.
0: Because one day will come.
1: Protože přijde den,
0: that he or she is not here.
1: Kdy on nebo ona už tady nebude.
0: But you are proud that it was her or his blessing was there.
1: Ale vaše hrdost na to, že on tohle a tohle požehnal.
0: The Gandhiji's shoes.
1: Gandhiji's boty.
0: Gandhiji's the eyeglasses.
1: Gandhiji's brýle.
0: They were sold very expensive.
1: Ty prodali velice draze.
0: You know Lady Diana?
1: Znáte Lady Dianu?
0: When she was alive, was a different situation.
1: Když byla naživu, tak to byla jiná situace.
0: And as soon as she died, she died.
1: A jakmile zemřela,
0: was a different situation.
1: Tak to zase bylo jinak.
0: Then they saw how nice person she was.
1: Teprv pak ukázali, jak to byla milá osoba.
0: How generous she was.
1: Jak štědrá byla.
0: And how many flowers came to her grave.
1: A kolik květin se sešlo na jejím hrobě.
0: And just few days before.
1: A jenom před pár dny.
0: They put her in the magazines.
1: Jí dávali do novin.
0: And lot of allegations.
1: A měla mnoho těch obvinění proti sobě.
0: Immediately after death,
1: ale
0: all they forgot.
1: Po smrti bylo všechno zapomenuto.
0: And even her dresses were in museums and sold very expensive.
1: A dokonce i ty její šaty byly vystaveny v muzeích a byly draze prodávány.
0: Similarly for us also.
1: A podobně je to i pro nás.
0: What was used by Mahaprabhuji, Devapuriji, Holy Guruji.
1: To, co používal Mahaprabhuji, Devapuriji, Holy Guruji, to je nám drahé.
0: One should know the value of, because it's not a value of the money.
1: Měli bychom je tu hodnotu, to není hodnota peněz.
0: But value of that personalities.
1: Je to hodnota té osobnosti.
0: So everything in this creation.
1: Všechno v tomto stvoření
0: is a creation of beauty.
1: Je výtvorem krásy.
0: Again, Paramahansa Yogananda said one song.
1: A opět Paramahansa Yogananda zpíval jednu píseň.
0: O God beautiful,
1: o překrásný Bože.
0: In the forest, in the mountains,
1: v lesích, v horách,
0: in the meadows,
1: na loukách,
0: and the desert,
1: a na pouštích,
0: o God beautiful,
1: o překrásný Bože.
0: In the trees,
1: ve stromech,
0: and flowers,
1: v květinách,
0: rivers and ponds,
1: v řekách a v jezerech,
0: and the ocean, o God beautiful,
1: oceánu, o krásný Bože.
0: In the clouds and the sky,
1: na obloze a v mracích.
0: So everything, this is a beautiful, oh God beautiful.
1: Vše je krásné, oh Bože krásy.
0: In that you see or we see the beauty of the creator, the God.
1: V tom všem vidíme krásu stvořitele, krásu Boží.
0: So nothing is ugly.
1: Nic není ošklivého.
0: Nothing is dirty.
1: Nic není špinavého.
0: Nothing is bad.
1: Nic není špatného.
0: One thing is bad.
1: Jedna věc je špatná.
0: Our thinking.
1: Naše smýšlení.
0: Before we judge negative,
1: než někoho negativně odsoudíme,
0: before that,
1: předtím,
0: that negative awakes in us,
1: ta negativita se probudí v nás samých,
0: and it goes through our heart and our intellect,
1: a projde naším srdcem, naším intelektem,
0: and through your mouth,
1: a skrze vaše ústa,
0: that dirt is coming,
1: přijde ta špína,
0: as a negative,
1: jako negativita.
0: If you wouldn't judge that, it's beautiful.
1: Kdybyste to neodsuzovali, to bylo by to krásné.
0: So, first bad energy, bad thoughts is within us.
1: První negativní energie, negativní myšlenky jsou v nás.
0: So God save us from this.
1: Tak Bože, zachraň nás před tím.
0: God protect from this.
1: Bože, ochraňuj nás před tím.
0: Well, we are sad.
1: Takže my jsme smutní.
0: Something is broken.
1: Něco se rozbilo.
0: Or someone died.
1: Nebo někdo zemřel.
0: But there are different things.
1: Ale jsou různé věci.
0: It is said,
1: říká se,
0: that sense does not express the sadness.
1: Že svědci nevyjadřují smutek.
0: Why?
1: Proč?
0: Because atma is immortal.
1: Protože atma je nesmrtelné.
0: And if you have atma jnana,
1: a pokud máte atma jnana,
0: then you are not sad.
1: Tak nejste smutní.
0: If you are attached only to the form and you have no atma jnana of that atma.
1: Ale pokud jste připoutáni jenom k podobě a nemáte žádnou atma jnanu, poznání atma,
0: then we are sad.
1: Pak jsme smutní.
0: So when if any saint sadhu passes away, not died, passed away.
1: Potom když nějaký světec sádhu odejde, nezemře, odejde.
0: We don't write sad news.
1: Nepíšeme, že je to smutná zpráva.
0: But also we don't write happy news.
1: Ale také nepíšeme, že je to šťastná novinka, šťastná zpráva.
0: But it is said.
1: Ale říká se,
0: that he or she became one with Brahman.
1: Že on nebo on se stal zajedno s Brahmanem.
0: That light merges into the light, atma in the atma.
1: Že světlo se spojilo se světlem atma s paramatma.
0: Brahmalina. Brahmalin means became one into the Brahman.
1: Brahmalin znamená, že se stal jedno v Brahman.
0: And you are sad for that one.
1: A vy jste kvůli takovému smutní?
0: Who became Brahman?
1: Kdo se stal Brahman?
0: This is one thing.
1: To je jedna věc.
0: Second, there are different rituals.
1: Za druhé jsou určité rituály.
0: In every religion,
1: v každém náboženství, v každé kultuře.
0: And it's correct according to them.
1: A podle nich je to v pořádku.
0: So in sannyas or in Indian sadhus or tradition.
1: A podle sannyasi, podle indických sadhů, podle jejich tradice.
0: We celebrate called Shodshi Bhandara.
1: My oslavujeme tento svátek.
0: Shodshi means 16.
1: A to znamená 16.
0: On 16th day.
1: Na 16. dne.
0: They give Bhandara.
1: Dají Bhandaru.
0: Or invitation.
1: Nebo pozvání.
0: For eatings.
1: K jídlu.
0: And everyone gets salt and something.
1: Každý dostane nějakou šálu a něco.
0: And that time we call Pushpanjali.
1: A pak tomu říkáme takto.
0: So we don't express our sorrow, sadness.
1: Nevyjadřujeme svůj smutek, svůj žal.
0: But we express our devotion.
1: Vyjadřujeme svoji oddanost.
0: Our thankfulness.
1: Naši vděčnost.
0: And that's called Pushpanjali. Pushpa means flowers.
1: Pushpa znamená květinu.
0: Pushpanjali means dedication.
1: Anjali znamená obětovat, zasvětit.
0: When you go to the graveyard,
1: když vyjdete na hřbitov,
0: you bring the flowers.
1: I vy přinášíte svou květiny.
0: That is your thankfulness.
1: To je vaše vděčnost.
0: And you are offering as your love or devotion.
1: A vy ji tam nabízíte, odevzdáváte jako svoji lásku nebo oddanost.
0: Why 16 days?
1: A proč 16. den?
0: This is very significant.
1: To je velice významné.
0: Because this is called 16 siddhis.
1: Protože tomu se říká 16 siddhi.
0: So those who achieve this 16 siddhis.
1: Ti, kdo dosáhli těchto 16 siddhi,
0: that is really became Brahman.
1: Ti se opravdu stali Brahman.
0: And 16 days is the day change of the moon.
1: A těch 16 dní je také doba, kdy se změní měsíc.
0: This is from the full moon till dark moon and again the new moon.
1: To je od úplňku k temnému měsíci a opět nový měsíc na růstu.
0: That's called 16 kala.
1: Tomu se říká 16 kala.
0: Kala means,
1: a to znamená
0: happening, changing.
1: To, co se stává, to, co se děje, to, co se mění.
0: So the moon is growing day by day.
1: A ten měsíc narůstá dnem, den
0: za
1: dnem.
0: This is called the 16 kala in moon.
1: A tomu se říká těch 16 kala měsíce.
0: So the moon is very significant.
1: A tak měsíc má velký význam.
0: And that's what Bhagavan Krishna said.
1: A proto Bhagavan Krishna řekl,
0: I enter into the vegetation.
1: Já vstupuji do rostlinstva.
0: As a nectar,
1: jako nektar,
0: to the moonlight,
1: skrze měsíční světlo.
0: Sun gives the life,
1: slunce dává život.
0: Sun gives the strength,
1: slunce dává sílu.
0: But the sweetness,
1: ale onu sladkost,
0: in the herbs,
1: v bylinách,
0: in everything,
1: ve všem,
0: is coming through this moonlight.
1: Přichází skrze měsíční světlo.
0: It is very gentle moonlight.
1: Je to velice
0: that is the sweetness coming in.
1: Jemné měsíční světlo a skrze něj přichází sladkost.
0: And these are 16 different colors.
1: A je to těch 16 různých kala.
0: So there are different kind of energy.
1: Jsou různé druhy energie.
0: And different kinds of development.
1: A různé druhy rozvoje.
0: And many expertise.
1: A mnoho odborníků.
0: They plant and something when the moon is new.
1: Tak sází nové rostliny, když je nový měsíc.
0: A growing moon.
1: Když je rostoucí měsíc.
0: And that it is said many made experiment, I don't know.
1: Přibývající měsíc a řekli mi mnozí to vyzkoušeli.
0: If you put your vegetables or flowers or crops on the new moon,
1: že pokud zasadíte svoji zeleninu, svoje plodiny na nový měsíc,
0: it will have less bugs on it.
1: Tak na něm bude méně brouku, méně parazitů.
0: Because day by day the immunity is developing in that plant.
1: Protože každým dnem jim zrůstá imunita těch rostlin.
0: So someone told a telling.
1: Tak někdo mi řekl.
0: It was when an Austrian farmer.
1: Jeden rakouský sedlák.
0: And he cuts a tree as a Christmas tree. On that new moon.
1: Že on si uřízne vánoční stromeček právě na nový měsíc.
0: And that needle tree.
1: A ten jehličnatý strom.
0: Doesn't lose the needles.
1: Potom neopadávají ty jehličky.
0: And he saw in one documentary film.
1: A natočil to v jednom dokumentárním filmu.
0: Many years Christmas trees he was preserving.
1: Jak každý rok vlastně takhle mu ten vánoční strom vydrží.
0: And he still needles was on it.
1: A pořád vlastně neopadal.
0: And those trees were cut it after the full moon day.
1: A ty stromky, které byly uřezány po úplňku.
0: Yeah, whole room is full of the needles of the Christmas tree.
1: Pak plný máte
0: the Christmas tree.
1: Plný pokoj těch spadaného jehličí.
0: So this is a science.
1: Tohle to je věda.
0: If you believe or not,
1: ať už tomu věříte nebo ne,
0: that is everything in this nature.
1: Všechno v téhle přírodě.
0: Balanced by all elements and planets.
1: Všechno je to vyváženo, všechny prvky, všechny planety.
0: Similarly, for our health.
1: A podobně pro naše zdraví.
0: For our spiritual development.
1: Pro náš duchovní rozvoj.
0: We shall observe those days.
1: Bychom měli si všímat, měli bychom následovat tyto dny, kdy se postít.
0: What kind of mantras or ceremonies you should do?
1: Jaké mantry, jaké obřady byste měli dělat?
0: It's a great pity.
1: Je velká škoda.
0: That is modern religions.
1: Že tato moderní náboženství.
0: They forgot all the beautiful cultural and spiritual rituals.
1: Že zapomněli na všechny ty krásné kulturní a duchovní rituály.
0: And that's why we are suffering.
1: A proto trpíme.
0: Human are nothing more than like vegetation.
1: Lidé nejsou nic víc než stejně na tom jako ta vegetace.
0: Our trees, forest is influenced exactly like our life.
1: Život stromů, lesů je ovlivňován úplně stejně, jako je ovlivňován náš život.
0: The four seasons doesn't change only in vegetation.
1: Čtyři roční období se nemění jenom pro rostlinstvo,
0: but in our body too.
1: Ale i v našem těle.
0: Our blood is changing.
1: Naše krev se mění.
0: And that's why it is advised that end of one season and beginning of the new season, this is 1 week period advised or recommended to make sankprakshalan.
1: A proto se doporučuje, proto jaká rada, když končí jedno období a začíná další období v tom týdnu, si udělat sankprakshalanu.
0: Between you can do,
1: mezi tím také můžete,
0: but not that benefit you will get.
1: Ale nezískáte z toho tolik účinku, užitku.
0: So, in the same way,
1: a stejným způsobem,
0: it is when someone passes away.
1: Když někdo odejde,
0: yes, doesn't matter how it is.
1: Ano, je jedno, jak už to je.
0: But we are sad.
1: Ale my jsme smutní.
0: If Devpriji will be here,
1: kdyby tu Devpriji byl,
0: I think,
1: já si myslím,
0: I would somehow make him to come to Europe.
1: Tak já bych ho nějak přinutil přijet do Evropy.
0: Yeah. And if he don't like from aeroplane, he will just go out.
1: A kdyby se mu to v letadle nelíbilo, tak by jenom vystoupil.
0: Because he could go through any material.
1: Protože on mohl projít jakoukoliv hmotou.
0: And he said, what are you doing?
1: A já bych říkal, co to děláš?
0: I'm going. We don't have that siddhi.
1: My takovou siddhi nemáme.
0: But he had.
1: Ale on ji měl.
0: So Devpriji had a great, great light, blessings, spiritualities, siddhis, powers, whatever you call.
1: Tak Devpriji měl byl veliké světlo, měl velikou sílu, moc, siddhi, jakkoliv tomu říkáte.
0: When he passed away.
1: A když odešel.
0: And same day he appeared on several places.
1: Tak toho dne se objevil na několika místech naraz.
0: And he had his samadhi there.
1: A tam měl samadhi.
0: Few places round the Mount Abu.
1: Na několika místech kolem hory Abu.
0: Which is border of Rajasthan, Gujarat.
1: Která je na hranicích mezi Rajasthanem a Gujaratem.
0: Mount Abu is very spiritual.
1: Hora Abu je velice duchovní.
0: Exactly spiritual like Himalaya.
1: Stejně duchovní jako Himalaya.
0: Many siddhas are still living there, thousands of years old.
1: I teď tam žije mnoho siddhů, kteří jsou tisíce let staří.
0: Their material body is purified.
1: Jejich materiální tělo je pročištěné.
0: They are only living in current sharira.
1: Oni žijí jenom v tom sharira.
0: We can't see them.
1: My je nevidíme.
0: But if we are lucky,
1: ale pokud máme štěstí,
0: they can materialize for a while in front of us.
1: Mohou se před námi na okamžik zmaterializovat.
0: They know what I'm saying.
1: Oni vědí, co teď říkám.
0: And they know who is sitting and listening.
1: A oni vědí, kdo tu sedí a poslouchá.
0: Yes.
1: Ano.
0: We are in their shelter.
1: My jsme pod jejich ochranou.
0: You know, you used to say sometimes, Big Brother is watching.
1: Víte, někdy se říkává, že velký bratr se dívá.
0: So Big Master is watching.
1: No a tak ten velký mistr se dívá.
0: So Devpriji is with us here.
1: A tak Devpriji je tu s námi.
0: And you know, there's one letter I told you.
1: Víte, řekl jsem vám, byl jeden dopis.
0: Holy Guruji was sitting and doing his mala meditation in Jaipur ashram.
1: Holy Guruji seděl v Jaipurském ashramu a dělal tam svou meditaci, svoji málu.
0: And he suddenly came, Devpriji came to Holy Guruji.
1: A najednou Devpriji přišel k Holy Gurujimu.
0: Holy Guruji stood up.
1: Holy Guruji se postavil.
0: And had no words to say.
1: A nenacházel slova, co by měl říci.
0: If he come, we will be paralyzed. Paralyzed.
1: Kdyby přišel, my bychom byli paralyzováni.
0: We don't know what to say.
1: My bychom nevěděli, co říct.
0: Like Krishna was hungry.
1: Tak podobně jako Krishna měl hlad.
0: And he went to the Vidur's house.
1: A šel k Vidurovi do domu.
0: Though the Kauravas, Duryodhanas,
1: i když kurovci Duryodhana,
0: they prepared very delicious food.
1: Připravili velice lahodné jídlo.
0: Many, many different dishes.
1: Mnoho různých varieties. Podů, různých jídel.
0: But Krishna didn't accept.
1: Ale Krishna to nepřijal.
0: Because Duryodhana, he made this selfishly.
1: Protože Duryodhana to udělal sobecky.
0: Somehow to make Krishna to be in their side.
1: Aby protože chtěl získat nějak Krishnu na svou stranu.
0: And Krishna said, I'm neither on your side nor Arjuna's side.
1: A Krishna řekl, já nejsem ani na tvé straně, ani na Arjunově straně.
0: I am on the side of the dharma.
1: Já jsem na straně dharmy.
0: The justice.
1: Spravedlnosti.
0: And left the house.
1: A odešel z toho domu.
0: And he went to the Duryodhana.
1: A on šel.
0: Small house.
1: K Vidurovi do jeho malého domku.
0: He said, was sitting there. Vidur came.
1: A on tam seděl.
0: Wife came.
1: Přišla tam jeho žena i Vidura.
0: And Krishna said.
1: A Krishna řekl.
0: To Vidura's wife.
1: K Vidurově manželce.
0: Because the sister-in-law.
1: A on jí říkal, že je to jeho.
0: So Krishna said to her. I'm hungry.
1: Teta, on jí říkal, já mám hlad.
0: So she ran and brought the banana.
1: Tak ona běžela a přinesla mu banán.
0: She said, I will cook, but till that you can eat some banana.
1: A on říkal, já ti uvařím, ale zatím si můžeš dát tady ten banán.
0: Vidura is sitting.
1: A Vidura tam sedí.
0: And she sat near the Krishna.
1: A ona si sedla poblíž Krishny.
0: And she peels the banana.
1: A ona loupe ten banán.
0: And want to give banana to Krishna.
1: A chce ten banán dát Krishnovi.
0: But she was also completely paralyzed.
1: A ona byla taky úplně paralyzovaná, úplně
0: stuhla. She was eating banana and giving this banana skin to Krishna.
1: A tak ona jedla ten banán a Krishnovi dala tu slupku od banánu.
0: That's a love.
1: Taková je láska.
0: That's a pure innocent love.
1: Taková je čistá nevinná láska.
0: And Krishna was eating.
1: A Krishna to jedl.
0: And Vidura said, "What are you doing?"
1: A Vidura říká, co to děláš?
0: And she said, oh God.
1: A ona říká, oh, bože můj.
0: Then she changes banana.
1: No a tak to vyměnila.
0: Krishna said, no, no, sister.
1: Ale Krishna říká, ne, ne, sestro.
0: That taste which is in banana skin.
1: Ta chuť, která je v té slupce banánu.
0: Is not in that fruit.
1: Ta není v tom, té dužině, v tom ovoci.
0: It is so sweet.
1: Je tak sladká.
0: So tasteful.
1: Tak plná chuti.
0: Because that is the real love.
1: Protože to je skutečná láska. To je skutečná oběť.
0: So it is many times.
1: A tak mnohokrát.
0: So Devapuriji appeared.
1: Devapuriji se zjevil.
0: And Holy Guruji said.
1: A Holy Guruji řekl.
0: Lord.

0: Somebody in ghost.
1: That I'm going to Mahesh to help him.
0: Já jdu za Maheshem, abych mu pomohl.
1: So I'm sure.
0: A tak já jsem si jistý.
1: That Dev Puriji is with us.
0: Je Dev Puriji je tady s námi.
1: I have done nothing.
0: Já jsem neudělal nic.
1: I'm not capable.
0: Já nejsem schopen.
1: All his success is not my.
0: Všechen ten úspěch není můj.
1: Is he?
0: Je to on.
1: Dev Puriji.
0: Dev Puriji. Mahaprabhuji.
1: That's called Guru Kripa.
0: Tomu se říká Guru Kripa.
1: That's called the blessing.
0: Tomu se říká požehnání.
1: That's called the divine energy of the Gurudev.
0: Tomu se říká božská energie Gurudeva.
1: So he's always with us.
0: On je vždycky s námi.
1: Doesn't matter where we are.
0: Ať jsme kde jsme.
1: We don't see.
0: My to nevidíme.
1: But he or they can see us.
0: On nebo oni nás mohou vidět.
1: But you have to be that one who can attract him.
0: Ale musíte být ten, který ho dokáže přivábit.
1: You have to be that flame.
0: Musíte být tím plamenem.
1: That many moths will come.
0: Ke kterému se slétá mnoho můr.
1: You are not going to invite them. Come, I'm light here.
0: Ne, nemůžete je pozvat, tak řeknete tady jsem, tak přijď.
1: But in reality.
0: Ale ve skutečnosti.
1: That flame, light goes to invite them.
0: To světlo plamene je zve.
1: But they don't know that this inviting.
0: A oni nevědí, že je to zve.
1: They see and they come.
0: Oni jenom to vidí a přijdou.
1: So God loves us more than we could imagine.
0: Bůh nás miluje víc, než si dovedeme představit.
1: But if you distance.
0: Ale pokud vy udržujete vzdálenost,
1: then there's a darkness.
0: Pokud vy odstoupíte, potom je tu temnota.
1: So if it is the nectar. A nectar means amrita. Amrita means immortality.
0: Nektar znamená amrita, amrita znamená nesmrtelnost.
1: And those great saints are immortal.
0: A tito velcí světci jsou nesmrtelní.
1: So they never die.
0: Nikdy nezemřou.
1: They never went away.
0: Nikdy neodešli.
1: They are here and there.
0: Jsou tady i tam.
1: They are everywhere.
0: Jsou všude.
1: Where you remember.
0: Když si na ně vzpomenete,
1: they are with us.
0: Tak jsou s námi.
1: That is called the blessings.
0: A tomu se říká požehnání.
1: That's called divine energy.
0: Tomu se říká božská energie.
1: So in this way.
0: A tímto způsobem.
1: We don't say out of sadness.
0: Neříká, nemluvíme ze smutku.
1: But still we are in the physical body.
0: Ale pořád my jsme ve fyzickém těle.
1: Doesn't matter how much you will do.
0: Ať děláme, co děláme.
1: How much you think I am Brahmagyani?
0: Ať si myslíte, kolik si myslíte, jaký jsem Brahmagyani.
1: I am detached, I am not sad.
0: Já jsem odpoutaný, já nejsem smutný.
1: But if something happens.
0: Ale když se něco stane.
1: Still this physical heart.
0: Pořád toto fyzické srdce.
1: Has the love.
0: Má lásku.
1: Attachment.
0: Připoutanost.
1: So definitely we are sad in some way.
0: Takže my jsme svým způsobem určitě smutní.
1: But not in that way.
0: Ale ne tak.
1: That always make people think. So when Mahaprabhuji passes away.
0: Tak když Mahaprabhuji odešel.
1: And Dev Puriji passed away.
0: A Dev Puriji odešel.
1: And Mahaprabhuji was sitting in ashram.
0: Mahaprabhuji seděl v ashramu.
1: And Mahaprabhuji called the Holy Guruji.
0: Mahaprabhuji zavolal Holy Gurujiho.
1: And said, "Now Dev Puriji is going to Shivloka."
0: A říká, teď Dev Puriji jde do Shivloky.
1: And Mahaprabhuji said, "Madhav, write down."
0: A Mahaprabhuji řekl, Madhav, zapiš to.
1: One bhajan.
0: Zapiš jeden bhajan.
1: And that bhajan is in Marwari language.
0: A ten bhajan je v marwarštině.
1: Said,

0: Jednou vám tento baťan přeložím.
1: That is full of feeling.
0: Je plný citů.
1: Though Mahaprabhuji is Mahaprabhuji.
0: I když Mahaprabhuji je Mahaprabhuji.
1: But suddenly he also had the tears.
0: I on měl slzy najednou.

0: Oh my Gurudev.
1: Oh můj Gurudevo.
0: Why you separated?
1: Proč jsi odešel?
0: Why you went away? Proč jsi disappear?
1: Proč jsi zmizel?
0: In this time.
1: Této chvíli.
0: Jagadarya athang jalbharya. This worldly ocean.
1: Tento
0: is endless and deep and deep ocean.
1: Tento chvíli tento světský oceán je nekonečný a hluboký.
0: Gurudev. My boat is in the middle of the ocean.
1: Moje loďka je uprostřed toho oceánu.
0: How will I cross without you?
1: Jak ho překročím bez tebe?
0: So this samsara is an ocean.
1: Tato samsara je oceán.
0: And our body is the boat.
1: A naše tělo je člun.
0: And still we are alive.
1: A my jsme pořád naživu.
0: How we will continue our life without thee, O my Lord?
1: Jak budem pokračovat ve svém životě bez tebe, O můj Pane?
0: And therefore.
1: A proto.
0: After that, Mahaprabhuji said.
1: Potom Mahaprabhuji řekl.
0: Take me with.
1: Vezmi mě sebou.
0: Let me come with you.
1: Dovol mi jít s tebou.
0: Beautiful bhajan.
1: Krásný bhajan.

0: श्री दीप नारायण भगवान देवपुरी महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की गंगा मैया की
1: जय
0: यमुना मैया की
1: जय
0: नर्मदा मैया की
1: जय
0: सत्य सनातन धर्म
1: जय
0: गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी दीज आर द होली रिवर्स एंड दे ऑल फ्लोस इन द होली लैंड इंडिया
2: a oni všechny plují plynou ve svaté zemi Indii.
0: Our adoration to our Sadgurudev.
2: Takže naše úcta našemu Sadgurudevovi.
0: Our Siddhapeet parampara.
2: Naší Siddhapeet parampara.
0: We are all under the shelter of this Gadi, the seat of the Siddhapeet parampara.
2: My jsme všichni pod ochranou tohoto Gadi, tohoto trůnu naší Siddhapeet parampara.
0: And we are sitting in this boat of the satsang.
2: A sedíme na onom člunu, na oné lodi satsangu.
0: Definitely we will go to that loka.
2: A určitě půjdeme do té lóky.
0: So, read the Lila Amrit.
2: Proto čtěte Lila Amrit.
0: And you will know what is Mahaprabhuji.
2: A budete vědět, kdo je to Mahaprabhuji.
0: What is Devpuriji.
2: Co je Devpuriji.
0: And what is Guruji.
2: A co je Guruji.
0: All his thoughts.
2: Všechny jeho myšlenky.
0: Were the wisdom from Brahmaloka.
2: Bylo moudrostí Brahmaloka.
0: All his bhajans beautiful.
2: Všechny jeho překrásné bhajany.
0: But still there was a longing.
2: Ale přesto tam pořád byla touha.
0: As soon as we have body, as long as we have the body.
2: Dokud máme tělo,
0: we will have longing.
2: Budeme mít touhu.
0: Because that love is without borders.
2: Protože ta láska je bez hranic.
0: We can't fulfill.
2: A my nemůžeme naplnit.
0: But still we have hope.
2: Ale pořád máme naději.
0: So Guruji said,
2: a proto Guruji řekl,

0: नारायण भगवान की। सो रेस्ट फॉर टुमारो।
1: Tak zbytek bude zítra.
0: Bless you all.
1: Všem vám žehnám.
0: And tomorrow our webcast will be again 11 o'clock.
1: A zítra náš přenos na internetu bude opět v 11 hodin.
0: You have vihar. Achar, vichar, vihar, ahar. Tomorrow you have vihar.
1: A zítra máte vihar.
0: Beautiful.
1: Krásný.
0: Is something beautiful.
1: Něco krásného.
0: I will give you tomorrow.
1: Zítra vám dám.
0: Today I can't give you.
1: Dnes vám to dát nemohu.
0: Yes, you will say, oh, so beautiful.
1: A budete říkat, aha, tak krásné.
0: Vihar.
1: Vihar.
0: I will tell you tomorrow.
1: To vám řeknu zítra.
0: Give you tomorrow.
1: Zítra vám to dám.
0: What?
1: A co?
0: Vihar. Achar, vichar, ahar and vihar. These are four.
1: Toto jsou čtyři. Tyto čtyři.
0: And all these four I give you tomorrow presents.
1: A všichni ty čtyři vám zítra dám jako darem.
0: Today prasad halva was enough.
1: Dnes už stačil ten halva prasad.
0: Oh.

0: joint problem, knees and shoulders and this.
1: Teď se mě někdo ptal na potíže s klouby, kolena, ramena a podobně.
0: There is something which is very good.
1: Je na to něco, co je velmi dobré.
0: And it is only once a year about one month treatment.
1: A je to taková léčba, která probíhá jednou za rok zhruba měsíc.
0: And it's very pleasant.
1: A je velmi příjemná.
0: That's very good.
1: Je velmi dobrá.
0: So would you like to listen?
1: Čili chtěli byste si to poslechnout?
0: It's also very good for after the birth.
1: Je také dobrá pro, po porodu.
0: And it's also very good for the mothers after giving the birth.
1: Pro maminky po porodu v šesti nedělí.
0: Also for ladies,
1: pro ženy,
0: mostly they have less iron.
1: Které mají méně železa většinou.
0: It's many, many, many, many good things.
1: A je v tom spoustu dobrých věcí.
0: And when I will tell you,
1: až vám to řeknu,
0: everybody would like to do it.
1: Tak to bude každý chtít zkoušet.
0: It is something to eat.
1: Jí se to.
0: And it's so tasty.
1: A chutná to lahodně.
0: You will say, Swamiji, can I eat little more?
1: Budete říkat, Swamiji, že můžu si dát trochu víc.
0: Good idea?
1: Je to dobrý nápad?
0: So you know the methi.
1: Znáte methi?
0: They call, what they call in English?
1: Fenugreek.
0: Fenugreek.
1: Čili fenikl. Ne? Řecké seno. Aha, pardon. Řecké seno.
0: In German they said boxhorn clay.
1: Takhle to zní německy.
0: Methi. And we can hear harvest.
1: A můžeme ho tady sklízet.
0: We can do here in this some field and have a organic.
1: Můžeme tady založit nějaké pole a pěstovat v biokvalitě.
0: So approximately I give you the ingredient.
1: Čili přibližně vám řeknu ingredience.
0: 1 kilo the methi seeds.
1: 1 kilo toho řeckého sena.
0: And little bit you fry on the hot fan.
1: Trošku ho opražíte na oleji.
0: Not oil.
1: Fat. Hot
0: fan.
1: Na pánvi na sucho, pardon.
0: And then grind it.
1: A pak ho umelete.
0: Not very powder, but like a little like a our počkej. From mice, what we call polenta.
1: Čili ne úplně najemno na prášek, ale trochu na hrubo, zhruba tak jako je polenta.
0: Okay. Then 1.5 kilo also organic brown wheat.
1: Potom 1.5 kilo nějakého hnědého obilí.
0: Wheat.
1: Hnědé obilí, pšenice.
0: Yeah, there are two kinds of wheat.
1: Jsou dva druhy obilí.
0: One you have a little whitish.
1: Jedno je ta bílé.
0: And one is very nice brown.
1: A druhé je to hnědé. Jako celozrné.
0: From which what we make the black or brown bread.
1: To z čeho se peče takový ten chleba celozrný.
0: This is the whole wheat is grinded, no?
1: Kdy se mele jakoby celé zrno do toho chleba.
0: So you make also a little bit fried.
1: To se také trochu opraží.
0: On the without oil on the
1: bez oleje na suché pánvi.
0: And then also grind it.
1: A také like se to
0: like chapati flour or bread flour.
1: Také se to umele jako kdybyste mleli mouku na čapátí nebo na chléb.
0: Sounds good, no?
1: Zní to dobře, ne?
0: Then half kilo or 1 kilo almonds.
1: Pak kilo anebo půl kilo mandlí.
0: Wash it with cold water.
1: Ty properete ve studené vodě.
0: Dry it.
1: Usušíte.
0: And also grind it or scratches.
1: A také umelete nebo nakouskujete.
0: Half kilo.
1: Půl kila.
0: And 100 gram dry ginger powder.
1: 100 gramů sušeného zázvoru v prášku.
0: And 20 gram the or 15 gram cardamom
1: a 15 nebo
0: seeds.
1: 20 gramů kardamonových semínek.
0: And also the dry coconuts.
1: A sušený kokos.
0: The chips of coconuts.
1: Takové ty kousky sušeného kokosu.
0: That you should also chip it, make it small.
1: To byste také měli nakouskovat, nakrájet na malé kousky.
0: Sounds good, no?
1: Zní to dobře, že jo? How much of coconut?
0: 50 gram, when it's dry, it's very, very much.
1: 50 gramů kokosu.
0: Then 20 gram cinnamon.
1: Pak 20 gramů z kořice.
0: And 1 kilo this Indian they call gur.
1: A 1 kilo něčeho.
0: Jaggery. Gur.
1: Speciálního surového cukru, který se indicky řekne gur.
0: Yeah, but there are 2-3 different kinds.
1: Jsou různé druhy toho cukru.
0: Something is totally with the chemical cleaned and like this, but it should be nice raw.
1: Je cukr, který se různě chemicky pročišťuje, tak ten ne, měl by to být úplně surový cukr.
0: And this our Muktanand should import.
1: A Muktanand by ho měl dovážet.
0: Good.
1: Dobře.
0: Then this methi and wheat.
1: Pak to
0: flour.
1: Řecké seno a to obilí, ta mouka z toho.
0: You should fry.
1: To byste měli ještě opéct, opražit.
0: Then put inside 1.5 liter ghee.
1: A přidat 1.5 litru ghee.
0: But pure ghee.
1: Ale aby to bylo čisté ghee.
0: Okay. Yes, then what is the inside more?
1: Tak co tam je ještě dalšího?
0: And then fry it like making halwa before you put water inside.
1: Čili pak to s tím ghee smažíte, jako kdybyste chtěli dělat halvu, ještě předtím, než tam nalijete vodu.
0: And but don't put any water inside.
1: Ale žádnou vodu tam nelejte.
0: And then you mix everything inside.
1: A pak to všechno smícháte dohromady.
0: This gourd you should cut it small, small.
1: I ten cukr, ten gůl byste měli nasekat také na malé kousíčky.
0: But when it's fried, it should become again cool.
1: A až se to opraží, tak byste to měli nechat schladit.
0: And then you make a ladu.
1: A pak se z toho udělají ladu.
0: About 40 to 50 gram.
1: Aby ta jedna kulička měla 40 až 50 gramů.
0: Like tennis ball.
1: Jako takové tenisáky.
0: And you eat every day.
1: A každý den sníte?
0: Morning.
1: Ráno.
0: No tea, no coffee.
1: Žádný čaj, žádná káva.
0: No milk.
1: Ani mléko.
0: Herbal tea maybe.
1: Možná bylinkový čaj.
0: And you eat this one ladu.
1: A sníte tu jednu kuličku.
0: If you can digest, eat two.
1: Pokud se vám podaří to strávit, tak sněste dvě.
0: Otherwise one is okay.
1: Jinak jedna je taky v pořádku.
0: Then I don't eat anything 1 hour or 2 hours.
1: Nic dalšího hodinu nebo dvě nejeste.
0: Now, don't eat any kind of oil.
1: Nejeste žádný typ oleje.
0: This is Ayurveda.
1: A to je Ayurveda.
0: Ayurveda said eat lot of ghee.
1: V Ayurvedě se říká, jeste spoustu ghee.
0: And this other Western, they said eat lot of oil.
1: A na západě se říká, jeste hodně olejů.
0: But we don't make argument.
1: A my se nehádáme.
0: So as long as you will eat this.
1: Do té doby, dokud tak to budete jíst.
0: Then it should follow after 20 days more.
1: Měli byste to provádět 20 dní ještě.
0: So no any kinds of made out of yogurt.
1: A po tu dobu nejíst nic jogurtového. Nic, co je z jogurtu.
0: And no tomatoes.
1: Žádné brambory, rajčata, pardon.
0: No any kind of sour.
1: Nic, co by bylo kyselé.
0: Except lemon.
1: Kromě citrónu.
0: Also no citronic fruits.
1: Taky žádné citrusové plody.
0: No... No any carrots, roots.
1: Žádnou kořeněnou kořenovou zeleninu, mrkev.
0: Mostly leaf fruits or vegetable.
1: A měli byste jíst naopak listovou zeleninu.
0: Pumpkin.
1: Dýně.
0: Less potatoes.
1: Méně brambor.
0: No melanzany, no.
1: Žádné cukety.
0: Yeah. And no beans.
1: Žádné fazole.
0: Only mung dal.
1: Jenom mung dal.
0: Green mung dal.
1: Ten zelený, zelené fazolky mungo.
0: Yes. That's it.
1: Tak to je celé.
0: Eat rice.
1: Můžete jíst rýži.
0: You can eat wheat.
1: Můžete jíst různé obilí.
0: You can eat corns.
1: Kukuřici.
0: And enjoy.
1: A užívat si to.
0: And after 2 months, tell me how your joints.
1: A za 2 měsíce mi řekněte, jak jsou na tom vaše klouby.
0: This is the bomb.
1: Je to taková bomba.
0: For your knees and for your joints and for your back.
1: Pro vaše kolena a veškeré klouby i záda.
0: But this has to be done in the cold season.
1: Ale je třeba to provádět v chladném ročním období.
0: In month of December.
1: Ideálně v prosinci.
0: January.
1: Nebo v lednu.
0: When is good cold.
1: Když je opravdu dobrá zima.
0: And only once a year.
1: A jenom jednou za rok.
0: It likes you very good and you want to eat again more, no.
1: A když vám to bude chutnat a budete to jíst častěji, tak to nedělejte.
0: After 2 years.
1: Za 2 roky.
0: Or 3 years.
1: Nebo za 3 roky.
0: Your body will ask you always to do it.
1: Vás vaše tělo bude žádat, abyste zase to udělali.
0: Otherwise, double pain will be in the joints.
1: Jinak budete mít dvojnásobnou bolest v těch kloubech.
0: So it's like addicted.
1: Čili je to taková závislost.
0: But good addicted.
1: Ale dobrá závislost.
0: And it's good for also during the pregnancy.
1: A je to také dobré po těhotenství.
0: The child will be very healthy and very good.
1: A dítě bude velmi zdravé a dobré.
0: And mother milk will be best.
1: A mateřské mléko bude to nejlepší.
0: So this is that what I wanted to tell you for the joints.
1: Čili to je to, o čem jsem chtěl mluvit, co pomáhá na klouby.
0: You can put a little haldi powder inside.
1: Můžete tam dát trošku kurkumy mleté v prášku.
0: No tomatoes, no mangoes.
1: Ale žádná rajčata, žádná manga.
0: No pineapple.
1: Žádné ananasy.
0: Nothing which is sour.
1: Nic, co je kyselé.
0: Also maybe no apple.
1: Možná taky žádná jablka.
0: Sweet, very sweet fruit is okay.
1: Sladké ovoce je v pořádku.
0: But no sour.
1: Ale ne kyselé.
0: Just for one month.
1: Je to jenom na jeden měsíc.
0: Sounds good.
1: Zní to dobře.
0: Now, you don't know if you can do it and you can do it properly.
1: Nevím, jestli to zvládnete udělat tak, jak je potřeba, správně.
0: And if you make for you, then don't give your husband.
1: Ale když si to uděláte pro sebe, tak to nedávejte pak
0: manželovi.
1: Otherwise
0: he will empty whole jar.
1: Jinak celou tu vaši zásobu
0: or do together, husband and wife. No
1: vyprázdní. A nebo to můžete dělat společně, manžel s manželkou.
0: It is for old age people.
1: A je to také pro staré lidi.
0: Yes. Or those who have really pain in knees and joints.
1: Pro všechny, koho bolí klouby, kolena, ostatní klouby.
0: So no tomatoes, no eggplants.
1: Žádná rajčata ani žádný lilek.
0: No this how and no any kind of bean which creates gas.
1: Nic kyselého a žádné fazole, které vytvářejí plyny.
0: Only mung.
1: Jenom to mungo.
0: Mung dal. Now who would like to have this?
1: Kdo by do toho chtěl jít?
0: Raise hand up.
1: Zvedněte ruce.
0: Seriously.
1: Kdo vážně do toho chcete jít?
0: Seriously, okay? One man or woman should get up and look, gaze. How many percentage you think people are would like to have?
1: Někdo by měl vstát a spočítat všechny ty ruce a říct zhruba procenta, kolik

0: do toho chce jít.
1: OK, good idea. Thank you.
0: Děkuju.
1: Can we give a duty?
0: Můžeme to dát někomu za úkol?
1: Someone. They can prepare here in Střelecký kitchen.
0: Aby nám to připravili tady ve střílecké kuchyni.
1: And you can buy.
0: A můžete si to tady pak koupit.
1: Okay. Now, the ingredient what I mentioned.
0: Ty ingredience, které jsem zmínil.
1: Is not so cheap.
0: Nejsou úplně levné.
1: And people who will work.
0: A lidé, kteří na tom budou pracovat.
1: So we will see how it is, but it is something good. You can get this.
0: Uvidíme, jak to dopadne, ale bylo by to dobré, kdybyste to tady mohli dostat.
1: Really, it will do to good to you.
0: Prospělo by vám to.
1: Then there's another remedy.
0: Pak je ještě jeden lék.
1: That's also like this very good.
0: A ten je také velice dobrý.
1: That's also similar like this.
0: Je podobný jako toto.
1: That will be in next program.
0: A to bude na dalším programu.
1: Welcome.
0: Vítejte.
1: In this beautiful divine park.
0: V tomto krásném božském parku.
1: Garden is too little.
0: Zahrada je příliš málo.
1: The park of Mahaprabhu Deep Foundation Ashram.
0: Je to park Mahaprabhujiho nadace ashramu.
1: This is one of the best place to learn, to practice and to gain a good health.
0: A je to jedno z nejlepších míst, kde můžete cvičit a kde můžete získat dobré zdraví.
1: It is something which we can't compare.
0: Je to něco nesrovnatelného.
1: Nature is the nature.
0: Příroda je příroda.
1: You can have a nice, beautiful, big building.
0: A můžete mít krásnou vysokou budovu velikou.
1: Maybe 70-80 floors.
0: Třeba 70 nebo 80 patrová.
1: Big restaurants.
0: Můžou tam být veliké restaurace.
1: Big lobby.
0: Veliké haly.
1: And also conference halls.
0: A konferenční sály.
1: Everything.
0: Může tam být všechno.
1: Very modern.
0: Může to být velmi moderní.
1: And nice decoration of the flowers and plants.
0: A krásně vyzdobené květinami, rostlinami.
1: From plastic.
0: A umělými.
1: And good air condition.
0: Může tam být dobrá klimatizace.
1: But that cannot make us so happy, relaxed and feeling our soul very joyful.
0: Ale to nám nepřinese na duši takovou radost a takový pocit štěstí.
1: Therefore it is a prakrti.
0: Jako příroda, proto se říká prakrti.
1: Prakrti means the nature.
0: Prakrti znamená příroda.
1: Nothing can be compared with such a clean, pure air as this nature here.
0: Nic se nedá porovnat s tím čistým vzduchem, který je tady v přírodě.
1: Now, we should not waste the time.
0: A neměli bychom ztrácet čas.
1: Every minute you should use it for this space.
0: Měli byste každou minutu, kdy jste v tomto prostoru, využít.
1: Make pranayam.
0: Věnovat se pranayamě.
1: Make asanas.
0: Asanam.
1: Just sit down and meditate.
0: Posadit se a meditovat.
1: Sit down and read nice book.
0: Posadit se a přečíst si hezkou knihu.
1: Of yoga and daily life.
0: Z jogy v denním životě.
1: Or different good practical books.
0: A nebo jiné dobré praktické knihy.
1: Not those kind of books where the dreamer writes.
0: Ne takové knihy, které píšou snílkové.
1: Don't be the library worm.
0: nebuďte takový knihomol.
1: See, we have to have a reality, the practice.
0: Třeba to uvádět do skutečnosti, do cvičení.
1: And so is the nature.
0: A o tom je příroda.
1: And that all every yoga teachers.
0: A proto všichni učitelé jógy
1: should inspire the people.
0: By měli inspirovat lidi.
1: And if it is possible, even only one weekend.
0: A pokud je to možné, tak aspoň na jeden víkend.
1: Take the friends.
0: Vzít přátelé.
1: Or your students.
0: Nebo své studenty.
1: To the nature.
0: Někam do přírody.
1: Europe have beautiful nature.
0: V Evropě je krásná příroda.
1: There are many, many beautiful parks.
0: Je tady mnoho krásných parků.
1: Beautiful beaches.
0: Krásné
1: lakes.
0: Pláže, jezera.
1: Mountains, forest.
0: Hory, lesy.
1: So, one weekend.
0: A tak jeden víkend.
1: Practicing, walking,
0: procházet
1: keeping
0: se,
1: silent,
0: budete v tichu,
1: learn the silentness from the trees.
0: Učte se tichu od stromů.
1: These trees are talking to us silently.
0: Ty stromy s námi rozmlouvají, ale tiše.
1: Yes, the trees have a life.
0: Ano, stromy mají život.
1: They are living.
0: Jsou živoucí.
1: They also have a soul.
0: A mají také duši.
1: And they are our mother.
0: Jsou jako naše matky.
1: What we call mother nature.
0: Říkáme matka příroda.
1: Prakrti.
0: Prakrti.
1: And this prakrti is also connected to our body.
0: A tato prakrti je také spojená s naším tělem.
1: That's called our nature.
0: I s naší přirozeností.
1: And now the nature is also different.
0: A je to trošku jiná příroda, jiná přirozenost.
1: The thorny nature.
0: Můžete mít nějakou trnitou přírodu.
1: The many many cactus.
0: Přírodu, kde roste spoustu kaktusů.
1: The stones.
0: A kde jsou kameny.
1: Different creatures, reptilians.
0: Kde jsou různí hadi a další.
1: That's also different nature.
0: To je také jiná příroda.
1: And similarly, every human.
0: A tak podobně každý člověk.
1: Have a different nature.
0: Má jinou přirozenost.
1: Some have a nature which is not pleasant.
0: Někdo to má tak, že to není příjemné, to jeho.
1: Neither they are happy.
0: Ta jeho povaha. A ani on není šťastný.
1: And they can't make other happy.
0: Ani druhé nemůže udělat šťastný.
1: Introverted.
0: Je to někdo, kdo je introvertní.
1: And how do you call? Would like to be alone.
0: Někdo, kdo je rád sám.
1: That's called a selfish.
0: Ale je to sobecké.
1: Love humans.
0: Milujte lidi.
1: Humans should respect, adore the humans.
0: A lidé by se navzájem měli ctít a mít rádi.
1: That's what yoga tells us.
0: To nám říká yoga.
1: The yoga is a path to the non-violence and peace.
0: Yoga je cesta k nenásilí a k míru.
1: So first we have to overcome or give up the violence.
0: Čili především bychom se měli vzdát násilí.
1: Then think and meditate on the peace.
0: Pak přemýšlet o míru, meditovat o míru.
1: So how a yoga teacher should lead the practitioners to very beautiful atmosphere.
0: Tak, aby učitel jógy dokázal dovést své cvičence k nějaké krásné atmosféře.
1: And choose those students who is really practicing, doing.
0: A vyberte si takové studenty, kteří opravdu cvičí, kteří to provádějí.
1: And this one weekend, you should not touch each other.
0: A během toho společného víkendu byste se neměli navzájem dotýkat.
1: Don't eat too much.
0: Neměli byste se přejídat.
1: Just that your stomach doesn't complain you.
0: Jenom tak, aby si váš žaludek nestěžoval.
1: Because stomach complains two times.
0: Žaludek si stěžuje dvakrát.
1: If you eat too much.
0: Když jíte příliš.
1: Then you don't feel good.
0: Tak se necítíte dobře.
1: The stomach complains.
0: A žaludek si stěžuje.
1: Or you are not eating at all.
0: A nebo když nejíte vůbec.
1: Then the stomach is complaining.
0: Tak si žaludek taky stěžuje.
1: Loudly he's shouting.
0: A dokonce nahlas křičí.
1: You know? So balance, limited.
0: Takže aby to bylo v rovnováze, v omezení.
1: That will understand what means the yoga.
0: Tak aby pochopili, co to je yoga.
1: And what means the peace.
0: A co to znamená mír.
1: And how to harmonize.
0: A jak dosáhnout harmonie.
1: Don't complain.
0: Nestěžujte si.
1: Don't blame.
0: Neobvinujte.
1: Everything is on ourselves.
0: Všechno je na nás.
1: So this is a part of yoga teacher trainings.
0: To by měla být součást toho výcviku učitelů jógy.
1: If you are not teacher,
0: pokud nejste cvičitelé,
1: you are not going to become a teacher.
0: A nechystáte se stát cvičiteli.
1: But it's not only for the teacher.
0: Stejně se to netýká jenom cvičitelů.
1: Teacher is getting this kind of instructions, knowledge.
0: Protože učitelé získávají určité pokyny a vědomosti.
1: To make others happy, relaxed, comfortable.
0: Jak přinést štěstí a uvolnění druhým.
1: And having a free thoughts.
0: Aby se druzí cítili dobře a měli svobodné myšlení.
1: That kind of peace, which whole week it will guide you.
0: A získali takový mír, který je povede celý týden.
1: Thanks to many big cities.
0: Díky mnoha velikým městům.
1: And in Europe.
0: V Evropě.
1: Many parks. So if you can't go somewhere far distance.
0: Je mnoho parků, takže když nemůžete odjet někam daleko.
1: Go with the group in your beautiful park.
0: Tak běžte aspoň s tou svojí skupinou do nějakého hezkého parku.
1: That direction where there's less cars are moving.
0: Tam, kde nejezdí tolik aut.
1: And do there something.
0: A cvičte tam.
1: Meditation.
0: Můžete meditovat.
1: Pranayams.
0: Věnovat se pranayámě.
1: With open eyes you can do your pranayams and look to the trees.
0: Můžete dělat pranayamu s otevřenýma očima a dívat se přitom na stromy.
1: That will create a very happy, healthy relation with your friends or students.
0: To vytvoří velice příjemný, zdravý, šťastný vztah mezi vámi a vašimi studenty.
1: Don't go there and don't allow that who only coming selfishly chatting and backbiting.
0: Ale neberte sebou takové studenty, kteří tam chodí jenom, aby se jí popovídali a třeba někoho pomluvili přitom.
1: You have many complaining. You have many negative and positive things.
0: Lidé si hodně stěžují a mají různé pozitivní a negativní komentáře.
1: You have the stress.
0: Máme stres.
1: Many other things in office.
0: Spoustu dalšího v kancelářích.
1: So when you come for one weekend.
0: A tak když přijedete na jeden víkend.
1: Then withdraw thyself.
0: Tak se od toho odtáhněte.
1: From that parpanch. The parpanch means nonsense talking.
0: Od toho parpanch. A parpanch znamená prostě nesmyslné hovory.
1: This responsibility, that, this person is not good, that person is not good.
0: A tenhle člověk není dobrý a tamhle ten člověk není dobrý a tohle by měl udělat a tohle by neměl dělat.
1: In one company.
0: V jedné společnosti.
1: 30 people are working.
0: Pracuje 30 lidí.
1: And in reality all these 30 are not in harmony. Not in harmony.
0: A ve skutečnosti těch 30 lidí spolu nevychází dobře.
1: So it's not easy to create the harmony.
0: Není snadné vytvořit harmonii.
1: You know, it's not easy to create harmony in the family.
0: A není snadné vytvořit harmonii v rodině.
1: In beginning when you've decide to find some partner and you find and you want to marry and how nice and how happy, you know.
0: Na začátku, když si najdete partnera, tak je to všechno krásné, máte pocit, že jste našli.
1: But maximum 1 year.
0: Toho pravého, s kým budete šťastní, ale maximálně to trvá
1: rok.
0: Or
1: if you can expand like rubber.
0: A snažíte se od sebe oddělit jako guma.
1: 1.5 or 2 years.
0: Tak to trvá rok a půl nebo dva.
1: Then that harmony between husband and wife is getting lost.
0: A pak se ta harmonie

0: and I would take this work and I would have this position.
1: A v kanceláři to pak je tak, že si člověk říká, a já bych tomu měl šéfovat a tenhle ten už by měl jít do důchodu a já bych měl jít na to jeho místo, o to mám zájem.
0: You will say, how does Swamiji know this?
1: A vy si řeknete, jak to ten Swamiji ví?
0: I was not working in any company.
1: Já jsem v žádné takové společnosti nepracoval.
0: But they tell me.
1: Ale lidé mi to říkají.
0: How the situation?
1: Jaká je situace?
0: Sometimes it's unbearable.
1: Někdy je nesnesitelná.
0: And what they are using the words.
1: A slova, která používají.
0: And talking. So it's not good.
1: Když o tom mluví, tak vím, že to není dobré.
0: But we are depending. We need money.
1: Ale jsme na tom závislí, protože potřebujeme peníze.
0: We are scared.
1: A bojíme se.
0: But how we will survive?
1: Jak přežijeme bez práce?
0: That's it.
1: Tak to je.
0: So if you could try to change people.
1: Pokud byste zkusili změnit lidi.
0: Ask them.
1: Můžete se jich zeptat.
0: Come only once for one week.
1: Přijďte jenom na jeden týden.
0: Then I will show you how it is.
1: A já vám ukážu, jak to je.
0: They will say yoga.
1: A ty lidi budou říkat yoga.
0: We don't want this.
1: To nechci.
0: Say, just come.
1: Tak jen přijďte.
0: But clean your thoughts.
1: Abyste si vyčistili myšlenky.
0: Doctor said, I can help you if you help me.
1: Lékař říká, já vám můžu pomoct, když vy pomůžete mně.
0: Means follow the doctor's instructions.
1: To znamená řídit se těmi pokyny lékaře.
0: Holy Guruji told once a story when he came to Europe.
1: Holy Guruji, když přijel do Evropy, tak jednou vyprávěl takovou historku.
0: About two ants.
1: O dvou mravencích.
0: So one ant was living in the sugar mountain.
1: Jeden mravenec žil v cukrové hoře.
0: And the second was living in the Salzburg.
1: A druhý mravenec žil v Salzburku, v Solnohradu.
0: So there was somewhere a conference.
1: A někde byla nějaká konference.
0: So the ants came together.
1: A ty dva mravenci se potkali.
0: And they were having breakfast or something.
1: A měli tam společnou snídani.
0: And they were talking each other.
1: A povídali si spolu.
0: So one ant tells the other ant.
1: A ten jeden mravenec povídá druhému.
0: Sister, from where are you?
1: Sestro, odkud jsi?
0: She said, I am from Salzburg.
1: A ona říká, já jsem ze Salzburku.
0: Salzburg means the salty mountain, okay?
1: Čili Salzburg znamená Solnohrad, nebo
0: I mean
1: Slaná
0: not
1: hora.
0: The city of in Austria.
1: Čili to je to město v Rakousku.
0: If they are feeling guilty, is their mistake.
1: Čili nenarážím na to město v Rakousku a pokud si to berou osobně, je to jejich chyba.
0: But they will accept.
1: Ale přijmou to.
0: Because they are rich.
1: Protože jsou bohatí.
0: From the salt.
1: Mají ze soli.
0: You know, old time.
1: Víte, jak to bylo v dávných časech?
0: It was not easy to get a salt.
1: Nebylo snadné získat sůl.
0: Salt was the biggest business.
1: Sůl byla ten největší obchod.
0: They were coming from the coast or oceans and coming to Slovakia, Czech and going further to sell the salt.
1: A přicházeli lidé od pobřeží a od moře a procházeli Českem a Slovenskem, aby se dostali k té soli.
0: Thanks to God.
1: Díky Bohu.
0: That humans cannot eat too much salt.
1: Že lidé nemůžou té soli sníst moc.
0: Otherwise will be very expensive.
1: Jinak by to přišlo velmi draho.
0: Is it you are from the salt mountain?
1: A ten druhý mravenec se divil, ty jsi ze Slané hory?
0: Said yes.
1: Ano.
0: Salt is very good.
1: Sůl je velmi dobrá.
0: We live from salt.
1: My z té soli žijeme.
0: He said, really?
1: Opravdu?
0: It's not good. It's so salty.
1: Přece to vůbec není dobré, teď je to slané.
0: So the ant from the salt mountain said, you don't know what does it means.
1: A tak ten mravenec té Slané hory říkal, ty nevíš, co
0: it's
1: to je sůl.
0: It's very tasty.
1: Je velmi lahodná.
0: Come, my sister.
1: Pojď, sestřičko.
0: I will introduce you my salt mountain.
1: Já tě provedu tou svojí slanou horou.
0: And where are you living?
1: A kde žiješ ty?
0: Sugar mountain.

0: V Cukrové hoře.
1: Sugar Mountain.
0: V Cukrové hoře.
1: In Brazil.
0: V Brazílii.
1: No. The sugar loaf. But that was in ancient time the one of the biggest shivalinga.
0: Za dávných časů tam byl jeden z největších shivalingam.
1: But when the Portuguese came.
0: Ale když přišli Portugalci,
1: then they did not know what to do.
0: Tak si nevěděli, co s tím.
1: So they gave the sugar loaf.
0: A tak to nazvali jako
1: but it is shivalinga.
0: Cukrová hora, ale ve skutečnosti je to shivalingam.
1: Do you know that?
0: Znáte to? Víte o tom?
1: You don't know the sugar loaf?
0: Neznáte to místo v Brazílii?
1: Yes, that means where the Christ statue is like this on the top.
0: Je to to místo, kde je socha Krista.
1: And he was holding my hand.
0: A všichni ho jakoby drží za ruce.
1: To fly together.
0: Abychom letěli společně.
1: But I said, Christ, you remain here.
0: A jsem říkal, Kriste, ty zůstaň tady.
1: So you balance here the atmosphere.
0: Ať tam tu atmosféru vyvažuješ.
1: So, what is sugar?
0: Co to je ten cukr?
1: I heard people get diabetes.
0: Slyšela jsem, že z něj lidi mají cukrovku.
1: He said, no.
0: Ne.
1: Sugar will not get digested. And how it is?
0: A jaké to je?
1: Oh, when you will test.
0: Až ochutnáš cukr.
1: You will forget everything.
0: Tak na všechno zapomeneš.
1: Sugar.
0: Cukr.
1: Is it sweet?
0: Je sladký.
1: And she said, what is sweet?
0: A co to je sladký?
1: Oh, something tasteful.
0: To je lahodné.
1: Come, I invite you to my sugar.
0: Pojď, zvu tě na můj cukr.
1: So the ant from Salzburg, Salt Mountain.
0: A tak ten mravenec z toho Solnohradu ze Salzburku.
1: Goes to visit the sweet mountain.
0: Jede na návštěvu do cukrové hory.
1: And what she did that ant?
0: Ale co udělal ten mravenec?
1: In case of case.
0: Pro všechny případy.
1: That I will not hunger.
0: Abych netrpěl hladem.
1: So she put the two balls of the salt. In the gums.
0: Aby netrpěla hladem, tak si vzala dvě zrnička soli do dásní.
1: And she walked to the sugar mountain.
0: A šla k té cukrové hoře.
1: And other sugar mountain, the ant which was living there and invited her.
0: A tam mravenčice, co jí pozvala z té cukrové hory.
1: And she brought plate full sugar.
0: Jí přinesla plný talíř cukru.
1: Sister, test this.
0: Sestričko, ochutnej.
1: And she was testing.
0: A tak ta mravenčice to ochutnávala.
1: It's the same test.
0: A teď to chutná stejně.
1: It's like my salt.
0: Je to skoro jako moje sůl.
1: It became something funny test.
0: Má to takový zvláštní příchuť.
1: It can't be salty.
0: To nemůže být slané.
1: It is.
0: Ale je.
1: Then he said, sister, can you open your mouth?
0: A pak ta říká, sestro, můžeš otevřít ústa?
1: And she opened mouth.
0: A když ta mravenčice otevřela pusu,
1: big salt pieces.
0: Tak tam byly dva velké kusy soli.
1: What is this?
0: Co to je?
1: My salt.
0: To je moje sůl.
1: Please, can you take out for a while?
0: Můžeš si ji prosím na chvilku vyndat?
1: Brush your teeth.
0: A vyčistit si zuby?
1: Clean your mouth.
0: Vypláchnout ústa?
1: And so she did.
0: A tak ta mravenčice to tak udělala.
1: And then gave the sugar.
0: A potom dostala cukr.
1: Wow! In my life, first time, my eyes opened.
0: Poprvé v životě se mi otevřely oči.
1: My all senses become active.
0: Všechny smysly se probudily.
1: This is great.
0: To je veliké.
1: Sister, can I stay here in Sugar Mountain?
0: Sestro, můžu zůstat tady u tebe ve tvé cukrové hoře?
1: Yes. Land is very expensive.
0: No, tak pozemky jsou tady hodně
1: but
0: drahé.
1: But we will organize for you some milliliter.
0: Ale nějaký milimetr tady pro tebe zařídíme.
1: Is enough for the ant.
0: Mravenci to bude stačit.
1: So when you invite someone to that retreat.
0: Když někoho pozvete na,
1: or a weekend,
0: na ten seminář na víkend.
1: Then tell these people.
0: Tak těm lidem řekněte.
1: Now take off those thoughts, anxiety, nervousness, sorrow, ego, etc.
0: Ať si neberou sebou všechny ty svoje nervozity, stresy, úzkosti, obavy, starosti a tak dále.
1: And come to the sweetness of the prakriti.
0: Ať můžou zakusit sladkost přírody.
1: The nature.
0: Prakriti.
1: Immediately when we come to such a park,
0: okamžitě, když přijdeme do takového parku,
1: our all senses are relaxed.
0: Tak se všechny naše smysly uvolní.
1: Our lungs.
0: Naše plíce.
1: Our respiratories.
0: Celý dýchací systém.
1: Our digestive system.
0: Celý trávicí systém.
1: Our eyes.
0: Oči.
1: You see how God have done every tree little different color.
0: Vidíte, jak Bůh dal každému stromu trošku jiné zabarvení.
1: And every tree have different design of the leaves.
0: A každý strom má jinak designované listy.
1: How many seeds they had?
0: Kolik nůžek to muselo být?
1: That when leaves comes out, there are millions of the workers of the God.
0: A když vyrašili ty listy, tak to byla práce.
1: They saved all the leaves.
0: Milionů dělníků božích, kteří vykrájeli všechny
1: But
0: ty listy.
1: Same size.
0: Vystříhali, aby měli stejnou velikost.
1: Same patterns.
0: Stejný vzorec.
1: There's a prakriti. There's a prakriti. Nature.
0: To je ta prakrti, příroda.
1: So everyone have the same.
0: Každý to má stejné.
1: Their qualities.
0: Každý má svoji kvalitu.
1: Harmonizing.
0: Harmonizační.
1: The peace.
0: Mír.
1: The blessing of nature.
0: Požehnání přírody.
1: The glory of the God's creation.
0: Sláva Božího stvoření.
1: What we call the love.
0: To, co nazýváme láskou.
1: Is not the love.
0: To není láska.
1: The glory.
0: Je to sláva.
1: The beauty.
0: Je to krása.
1: The harmony.
0: Harmonie.
1: The joy.
0: A radost.
1: The immortality.
0: Nesmrtelnost.
1: That words we should use.
0: Měli bychom používat tato slova.
1: This kind of words we should use. Nowadays, love, love, love, love, love, love. Everything we can love, love, love, love, love.
0: Dnes se neustále mluví o lásce. Všechno je láska, láska,
1: And now
0: láska.
1: You don't know what is the love.
0: Ale vlastně ani nevíme, co to ta láska je.
1: So the love has become rotten switch skin.
0: Z lásky se stalo
1: under the tree.
0: Jako ty spadané švestky pod stromem.
1: With lot of worms.
0: Kde už jsou různé červy a kde to hníje.
1: So glory, blessings,
0: takže
1: divine,
0: sláva, požehnání,
1: mercy,
0: milost,
1: happiness,
0: štěstí,
1: liberation,
0: osvobození,
1: peace,
0: mír,
1: greatness,
0: velikost.
1: That words are called the love.
0: To jsou slova, která dohromady znamenají lásku.
1: So God is love.
0: Bůh je láska.
1: But which love?
0: Ale jaká láska?
1: Now people understand so different.
0: Dnes tomu slovu lidé rozumějí jinak.
1: Immediately human brain goes when you said love you.
0: Když řeknete miluju tě, tak lidský mozek
1: immediately goes to the tendency of the sex.
0: Automaticky míří k tomu sexuálnímu
1: And that vnímání. Is the disharmony in the humans.
0: A to pak vytváří disharmonii mezi lidmi.
1: Only humans.
0: Jenom mezi lidmi.
1: Not animals.
0: Zvířat se to netýká.
1: No. No animals, no birds, no creatures.
0: Žádná zvířata ani ptáci, žádné jiné bytosti.
1: Tell the birds, love you.
0: Můžete říct ptáku, miluju tě.
1: And she said,
0: a on vám takto odpoví.
1: What?
0: Cože?
1: Are you crazy?
0: Zbláznil ses?
1: Is it not time for that?
0: Na to není teď doba.
1: In spring.
0: Až na jaře.
1: Relax the human.
0: Buď v klidu, člověče.
1: So, retreat.
0: Čili takový.
1: Means we need to be retreat ourselves. Čili. We were treated. But we lost it and now we treat again.
0: Zase slovní hříčka se slovem retreat, což znamená anglicky takový ten pobyt v ústraní, kde se potřebujeme znovu najít sami sebe.
1: And seminar is good.
0: A na to je dobrý seminář.
1: But in German seminar is also again a little bit not a good word.
0: Jenomže v němčině už ani to slovo seminář nezní úplně dobře.
1: If you make two words,
0: když vytvoříte dvě slova,
1: then it's semi.
0: tak to mezi je semi.
1: And semi means small.
0: A semi znamená jako malý, polovičný.
1: Small. And nar is stupid.
0: A teď taky to znamená hloupý.
1: So little stupid.
0: Čili trošku hloupý.
1: Yeah. So everybody comes like little stupid.
0: Čili když někdo přijede na seminář, tak to znamená jako, že and je trochu hloupý.
1: They become wise. They again become normal.
0: Ale na tom semináři zmoudří a znovu jsou normální.
1: So we get that lesson. So become a yoga teacher.
0: Čili stát se učitelem jógy.
1: And make happy your students.
0: A udělat to tak, aby vaši studenti byli šťastní.
1: When they come to your yoga room.
0: Když přijdou do cvičebny.
1: Tell something.
0: Tak jim něco řekněte.
1: Nice.
0: Povězte něco hezkého.
1: That they begin to laugh a little bit.
0: Aby se na začátku trošku zasmáli.
1: Not like them. Sit down.
0: Neříkejte, sedněte si.
1: Lie down.
0: Lehněte si.
1: Now. Raise your one leg up.
0: Teď zvedněte jednu nohu.
1: Cycling.
0: A jízda na kole.
1: So there are some students. The teacher should smile.
0: Čili učitel by se měl na své studenty usmívat.
1: Your words should be like the drop of the nectars.
0: A vaše slova by měly být jako kapky nektaru.
1: Our being should be like these trees.
0: Měli bychom být jako jsou tady ty stromy.
1: Therefore it is said, oh my mind.
0: Proto se říká o moje mysli.
1: Be like a tree.
0: Buď jako strom.
1: In any situation.
0: Jakékoliv situaci.
1: Snow.
0: Ať je sníh.
1: Ice.
0: Led.
1: Storm.
0: Bouře.
1: Drought.
0: Sucho.
1: Rain.
0: Déšť.
1: In every many situation.
0: V jakékoliv situaci.
1: Very hot.
0: Ať je hodně horko.
1: But the tree will stay on the same place.
0: Tak strom zůstane stát na stejném místě.
1: She endures.
0: Všechno vydrží.
1: Heat, cold, drought.
0: Vydrží vedro, horko, sucho.
1: Storms.
0: Bouře.
1: Because tree knows its dharma.
0: Protože ten strom zná svoji dharmu.
1: That I am here for all.
0: Protože já jsem tady pro všechny.
1: I will suffer.
0: A budu trpět.
1: But I will not let others suffer.
0: Ale nenechám ostatní, aby trpěli.
1: You never know when somebody will come.
0: Nikdy nevíte, kdy někdo přijde.
1: Some birds and would like to have a shelter here.
0: Třeba nějaký pták a bude tady hledat útočiště.
1: The flood will come.
0: Přijde povodeň.
1: The ants and other creatures know they will climb up. On me.
0: A mravenci a ostatní stvoření budou vědět, že na mě můžou vyšplhat.
1: One comes is very hot, find a shadow.
0: A až bude veliké horko, tak někdo pode mnou najde stín.
1: And if they go away, I don't mind.
0: A jestli odejdou, tak mě to vadit nebude.
1: If they come, I give them shelter.
0: Ale když přijdou, tak já jim to přístřeší poskytnu.
1: I give them flowers.
0: Dávám jim květy.
1: I give the fruits.
0: Dávám jim plody.
1: Someone, they are very nasty.
0: A někdy se ke mně chovají hrubě.
1: They throw the stone to take my fruit down.
0: Hází po mně kameny, aby schodily ty moje plody.
1: But my dharma.
0: Ale moje dharma.
1: My nature.
0: Moje přirozenost.
1: Tree said.
0: Říká strom.
1: I never take the stone back and throw on them.
0: Je, abych nikdy ten kámen nevzal a nehodil ho naspátek.
1: I endure.
0: Já to vydržím.
1: Their nastiness.
0: Vydržím jejich hrubost.
1: I throw them.
0: A hodím po nich.
1: My fruit.
0: Nebo hodím
1: instead of this stone.
0: Své ovoce místo kamene.
1: I give them fruits.
0: Místo kamene jim dávám plody.
1: So one slip on this cheek.
0: Čili když mě udeří na jednu tvář.
1: I will not give them also slip on their cheek.
0: Tak já je neuhodím naspátek.
1: But I will give beautiful other cheek.
0: Ale nastavím jim druhou krásnou tvář.
1: Let them have.
0: Ať to mají.
1: That is the nature of the tree.
0: Taková je přirozená povaha stromu.
1: Therefore, there are four things that are holy on this earth.
0: Proto jsou na této zemi čtyři svaté věci.
1: Sarovar, the lake.
0: Je to Sarovar, jezero.
1: Lake keeps water for all.
0: V jezeře je voda pro všechny.
1: Tarovar, the trees.
0: Tarovar, to jsou stromy.
1: Is for others.
0: Ty jsou tu pro druhé.
1: And the scent.
0: A světec.
1: And the rain.
0: A déšť.
1: They are not doing for themselves.
0: ti to nedělají pro sebe.
1: They are giving for others.
0: Ale dávají druhým.
1: And this is the way of thinking of the yoga teacher.
0: A tak by měl uvažovat také učitel jógy.
1: So don't say this is my friend and I will go with coffee drinking with my friend. But this always comes this other person. Ah, now it's finished. Please go all at home.
0: A neříkejte si, tak tady teď přišel se zacvičit ke mně můj kamarád, tak s ním půjdu rád pak na kafe, ale tyhle jsou takový nepříjemný, tak lekce skončila, běžte domů, hariom.
1: Of course you should go with your friends.
0: Samozřejmě, že můžete jít se svými přáteli.
1: But give equal feelings to all.
0: Ale měli byste všem poskytnout stejný pocit.
1: If you make differences between your students.
0: Když mezi svými studenty budete dělat takové rozdíly.
1: Then without words.
0: Tak beze slov.
1: The stink atmosphere spreads.
0: Tam začne rozvíjet taková jakoby smrdutá atmosféra.
1: Then your teachers or the students are decreasing.
0: A ty studenti jako kdyby se budou do toho propadat.
1: So,
0: budou ubývat, pardon.
1: Teacher needs, no, student needs respect.
0: Čili je potřeba, aby student měl úctu.
1: Harmonii.
0: Kindness.
1: Laskavost. Space.
0: Prostor.
1: Good atmosphere.
0: Aby tam byla dobrá atmosféra.
1: And good teachings.
0: A dobré učení.
1: And respecting them.
0: Abyste je respektovali.
1: Then let them go at home happy.
0: Aby odcházeli domů šťastní.
1: So our teacher means not only that you have to learn this posture and that posture.
0: Učitel neznamená jenom, že se naučíte tuhle pozici a tamhle tu pozici.
1: But to learn to give them sympathy.
0: Ale že se naučíte jim dávat svoje sympatie.
1: That after such atmosphere in the office.
0: Že po té atmosféře, kterou oni zažívají v kancelářích.
1: You come to the your yoga class.
0: Přijdou do vašeho kurzu jógy.
1: And you feel happy.
0: A budou se cítit šťastní.
1: But when you come from the office.
0: Ale když přijdete z kanceláře.
1: And you come to your teacher.
0: A přijdete za svým učitelem.
1: And teacher said, yes, and that was not like this, and this stupid person, and my car had accident. Oh God, this is what a terrible thing. Yes, and my in bathroom, my water pipes broke, and this and that, and other students said, this we know everything whole day.
0: A když ten učitel pak začne vykládat, no představte si, co se mně stalo, já jsem se tady pohádal s tamhletím šéfem a měl jsem nehodu, musel jsem spravovat auto a potrubí v koupelně mě zlobí, tak ty studenti si budou říkat, no ale tohle to my všechno známe, to máme sami.
1: Please don't put this stress on us more.
0: Prosím, nepřidávejte ještě svůj stres k tomu
1: so,
0: našemu.
1: Teacher becomes one with all.
0: Učitel se stává jedním se všemi.
1: And not only one or two.
0: A nejenom s jedním nebo se dvěma.
1: Like rain, when it will rain here equally it will rain.
0: Měl by fungovat jako déšť, který když
1: maybe the thorns,
0: prší, tak prší
1: or
0: na všechno.
1: A rock,
0: ať jsou to trny,
1: or a sand,
0: nebo skála,
1: or
0: nebo písek,
1: plant,
0: a nebo rostliny,
1: or the grass,
0: nebo tráva.
1: That's it. That's called samdrsti.
0: Tomu se říká sandršti.
1: Prabhuji mere avgun chitna zaro. Samdrsti hai naam tiyaro, chahe to paar karo. Oh God.
0: Oh Bože.
1: Please do not notice my mistakes.
0: Prosím, nevšímej si mých chyb.
1: You are a equal vision one.
0: Ty vidíš všechny stejně.
1: You have mercy for all.
0: Máš milost pro všechny.
1: Oh God.
0: Oh Bože.
1: If you want.
0: A jestli chceš.
1: You can liberate me. You can rescue me from this ocean of the Maya.
0: Můžeš mě osvobodit a zachránit z tohoto oceánu Máji.
1: Therefore we should give such a positive energy.
0: Proto bychom měli dávat pozitivní energii.
1: Sat guru sat sangyari olu avere. Olu avere nen bhar javere. So I'm longing, looking forward for my yoga friends in the yoga class.
0: Toužím po svých přátelích z jógy, toužím po lidech z kurzu.
1: Then will be all very good.
0: pak to bude všechno velmi dobré.
1: Wish you all the best.
0: Přeju vám všechno nejlepší.
1: And again we will see.
0: A znovu se uvidíme.
1: Very soon.
0: Velmi brzo.
1: Yes. Wish you something for your stomach.
0: Přeju vám něco do žaludku.
1: That he doesn't complain.
0: Aby si nestěžoval.
1: Thank you.
0: Děkuju.
1: Adios.

0: svého gurua,
1: which attracts us,
0: který nás přitahuje,
1: to lotus-like feet of our guru,
0: které nás přitahují k lotosovým nohám gurua,
1: which attracts us,
0: které nás přitahují,
1: to lotus-like feet of our guru,
0: k lotosovým nohám gurua,
1: which cures us,
0: které nás uzdravují,
1: of the unwanted desires,
0: od nechtěných tužeb,
1: which cures us,
0: které nás uzdravují,
1: from the unwanted desires,
0: od nechtěných tužeb,
1: and which helps,
0: a které pomáhají,
1: fulfill the desires of those who salute,
0: naplňovat touhy těch, kdo je zdraví,
1: and which helps to fulfill the desires of those who salute,
0: a kdo pomáhají naplňovat touhy těch, kdo je zdraví.
1: Salutations to the sandals of my guru,
0: pozdravení sandálům mého gurua,
1: which attracts us to the lotus-like feet of our guru,
0: které nás přitahují k lotosovým nohám gurua,
1: which cures us of the unwanted desires,
0: které nás léčí od nechtěných tužeb,
1: and which helps fulfill the desires of those who salute,
0: a pomáhají naplňovat tužby těch, kdo ho zdraví.
1: Svasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin mahisha gau brahmanebhyo shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu om shanti shanti shanti om shri dipnarayan bhagavan ki jai devaditya devasharmadev ki jai shri dipnarayan bhagavan ki jai hindu dharam samrat paramahansa sri madhavanand praja satgurudev bhagavan ki jai vishwaguru mahamandaleshwar paramahansa sri maheshwaranand praja gurudev ki jai hara namah parvati pataye hara hara mahadev shambho.
2: Pranam Gurudev.
0: Pranam Gurudevo.
2: Hari Om, dear brothers and sisters.
0: Hari Om, milí bratři a sestry.
2: Today is so nice to see you near.
0: Dneska je tak hezké, že vás vidím blízko.
2: It is nice to see you very near, not half kilometer far and that you are sitting.
0: Je hezké, že jste blízko a ne ve vzdálenosti půl kilometru.
2: And it's much better energy to feel.
0: A je to mnohem lepší energie, která se
2: all
0: dá vnímat.
2: More closer now to the Abba Mandal of our Gurudev.
0: A jsme také blíž Gurudevovi.
2: Today they come to my mind one story.
0: Dnes mi přišla na mysl jedna historka.
2: Because during the morning Swamiji where with other people go to the little not horse riding but coach and you know this with the horse this chariot carriage yes.
0: Protože Swamiji se jel ještě s dalšími lidmi projet na koních, na povoze s koňmi.
2: And it was the old way of transport.
0: A byl to takový starý způsob dopravy.
2: Two horses.
0: Mít dva koně.
2: And approximately 10-12 people.
0: A tak 10-12 lidí.
2: Poor horses.
0: Chudáci koně.
2: But in that moment I remember one nice story.
0: Ale v tu chvíli jsem si vzpomněl na jeden hezký příběh.
2: That was one big family.
0: Byla jedna veliká rodina.
2: Approximately same quantity, 12 people, lot of children, lot of stuff, everything in the one this chariot.
0: A byla to zhruba stejně velká rodina, nějakých 10-12 lidí, měli spoustu dětí a spoustu věcí a všechno to vezl ten jeden povoz.
2: And that was some nomad.
0: Byla to taková rodina nomádů.
2: What means they are traveling from here to there?
0: Kteří putovali z místa na místo.
2: And with that family was also one dog.
0: A s tou rodinou také žil jeden psík.
2: And then dog, you know how is the dogs?
0: A víte, jak se to má se psy?
2: Running here and there.
0: Pobíhají sem a tam.
2: In the one moment you can't see anymore your dog.
0: Je v jednu chvíli je ani nevidíte.
2: But they came back.
0: Ale zase se vrátí zpátky.
2: And whole day dog was running here and there.
0: A tak ten pes celý den pobíhal sem a tam.
2: But afternoon.
0: Ale odpoledne.
2: Dog was tired.
0: Byl ten pes už unavený.
2: And also sun becomes strong.
0: A také slunce bylo silnější.
2: And that dog slowly come under the this chariot.
0: A tak ten pes zalezl jakoby pod ten povoz.
2: And whole day running.
0: Celý den pobíhal.
2: Tired.
0: Byl unavený.
2: Thirsty.
0: Měl žízeň.
2: He started to think.
0: A začal přemýšlet.
2: This human
0: are
2: torturing me.
0: Ty mě trápí.
2: Look, so big chariot.
0: Podívejte se, jak je to veliký ten povoz.
2: How many people up?
0: A kolik lidí na něm sedí?
2: And this stuff.
0: A kolik toho mají sebou?
2: And everything I am carrying on my back.
0: A to všechno nesu na svém hřbetě.
2: And you know how a dog is looking when he's tired.
0: Víte, jak
2: the tongue is.
0: Pes vypadá, když je vyčerpaný, jak mu visí jazyk s tlamy.
2: Really, they are torturing me.
0: A ty mě tak mučí.
2: No, I will not anymore carry all this stuff. Even two horses I am carrying.
0: Ale už to nevydržím a už to neponesu. A dokonce i ty koně abych nesl.
2: No, I will stop.
0: Teď s tím končím.
2: And after a few kilometers.
0: A po několika kilometrech.
2: He decided to stop.
0: Se rozhodl, že zastaví.
2: Now they will see when I am not carrying them how is the hard to walk.
0: Teď uvidí, když už je nebudu nadnášet, jak těžké to pro ně bude.
2: And he stop.
0: A zastavil.
2: But chariot continued to go.
0: Ale povoz jel dál.
2: Usually there is our situation.
0: To je obvykle situace, ve které jsme.
2: That we also think, oh, how many things I am doing.
0: Taky si říkáme, kolik toho všeho dělám.
2: And that is not only problem with the dog and with us.
0: A není to problém jenom se psem a s námi.
2: Same story is in the Ramayana.
0: Stejný příběh je totiž i v Ramayáně.
2: When great Hanumanji,
0: když ten veliký Hanumanji,
2: in the one moment sit and start to think.
0: Se v jednu chvíli posadil a začal přemýšlet.
2: Yes. I do a lot of things.
0: Dělám toho opravdu hodně.
2: I found a Sita.
0: Našel jsem Situ.
2: I fly to found the cure.
0: Zaletěl jsem tam, abych našel tu ten lék.
2: For the Rama and Lakshman.
0: Pro Rámu a Lakshmana.
2: Bridge also.
0: Taky ten most.
2: Everything I do.
0: V podstatě všechno dělám já.
2: Look, really, Rama was here.
0: Vážně, Rama byl tady.
2: But I do.
0: Ale fakticky to dělám já.
2: And in that moment.
0: A v tom okamžiku.
2: He was sitting near the Ram.
0: Seděl poblíž Rámy.
2: Ram immediately recognize the thoughts of the Hanumanji.
0: A Rama okamžitě spozoroval ty Hanumanovy myšlenky.
2: And what to tell in that moment?
0: A co v tu chvíli říct?
2: First you start with the compliment.
0: Napřed začnete chválit.
2: Oh, you great.
0: Oh, jsi tak veliký.
2: You make really so much for me.
0: Opravdu toho pro mě děláš tolik.
2: But I have one task more for you.
0: Ale mám pro tebe ještě jeden úkol.
2: Yes.
0: Ano.
2: Please give this ring.
0: Prosím tě, dej tady ten prsten.
2: To the one sage.
0: Jednomu mudrci.
2: And that sage was very far on the Himalaya.
0: A ten mudrc byl zrovna daleko v Himalajích.
2: And it is very hard to reach that area.
0: A v místech, které byly velmi těžko dostupné.
2: But you are mighty Hanuman, you are able to do this.
0: Ale ty jsi ten mocný Hanuman a ty to dokážeš.
2: And he said, yes, my lord, I will do for you.
0: Řekl, ano, můj pane, pro tebe to udělám.
2: He took the ring.
0: Vzal si prsten.
2: And he was traveling.
0: A vydal se na cestu.
2: It was really hard to reach.
0: Bylo to
2: Rishi.
0: Toho Rishiho bylo opravdu velmi těžké se k němu dostat.
2: And finally he reached to the Rishi.
0: Ale nakonec byl u něj.
2: He bowed down to the Rishi.
0: Sklonil se před ním.
2: And gave the ring from the Rama.
0: A předal mu Rámu v prsten.
2: Rishi said, it put in the some veil.
0: A Rishi se na něj podíval a odhodil ho do nějaké nádoby.
2: Imagine yourself.
0: Tak představte si sami sebe.
2: Anger start.
0: Jak ve vás začne.
2: And Hanuman was really with the great fire inside.
0: Se vzmáhat zlost a v Hanumanovi to hodně hořelo.
2: How is possible?
0: Jak je to možné?
2: That is a ring from the Ram and you just throw down.
0: Vždyť je to prsten od Rámy a ty jsi ho jenom tak odhodil?
2: And also that sage.
0: A taky.
2: So that is Hanuman little shake it.
0: A taky ten Rishi viděl, že vlastně ho tam posílá Ráma.
2: And he
0: že
2: said yes, always in that moment what Swamiji teach us when somebody with such emotion come to you. Yes, okay.
0: A že se v Hanumánovi začínají zvedat ty emoce, tak se ho snažil tak jako uklidnit, tak jako Swamiji, že to s náma dělá.
2: I make a mistake.
0: Ano, to jsem teda udělal chybu.
2: Please give me once more that ring to see.
0: Prosím tě, tak dej mi ten prsten ještě jednou, ať se na něj dobře podívám.
2: And Hanumanji put the hand inside.
0: A Hanumanji tam vložil ruku.
2: And he feel that is not only one ring.
0: A nahmatal, že tam není jenom jeden prsten.
2: But so many rings inside.
0: Ale že je tam spousta prstenů.
2: And he put out.
0: A vyndal hrst.
2: And opened the fist. And he saw that is inside 10-20 same rings.
0: A když rozevřel pěst, tak viděl, že tam je 10 stejných prstenů.
2: And suddenly, what is this?
0: A co to teda je?
2: And sage, this Rishi said to him, every time when Vishnu incarnate on the earth,
0: a ten Rishi mu řekl, pokaždé, když se Vishnu inkarnuje na zemi,
2: he give me token of the appreciation, love, ring.
0: Tak mi na znamení své lásky a úcty předává prsten.
2: In that moment, Hanuman realized.
0: A v tu chvíli se Hanuman uvědomil.
2: What is very important also for us to understand.
0: To, co je i pro nás velmi důležité, abychom pochopili.
2: That was so many before us,
0: že bylo,
2: and it will be so many after us.
0: Bylo mnoho takových před námi a bude mnoho takových po nás.
2: And that dog was thinking, I am a doer.
0: A ten pes si myslel, to dělám já.
2: And finally he was disappointed.
0: A nakonec byl zklamaný.
2: Because if we think I am a doer, without me this world will stop.
0: Protože když si myslíme, to všechno je na mě, já to dělám a beze mě by se to všechno zastavilo.
2: Everything is working only because of me.
0: Všechno funguje jenom díky mně.
2: That chariot is going only because of me.
0: Ten celý povoz jede jedině díky mně.
2: I am a great organizer.
0: Já jsem veliký organizátor.
2: No.
0: Tak ne.
2: Only what is important for us.
0: To, co je jedině pro nás důležité.
2: To understand and to pray. To be the tool.
0: Abychom rozuměli tomu, že jsme jenom nástrojem a abychom se za to modlili.
2: And we are something like a hammer.
0: Jsme něco jako kladivo.
2: And hammer is happy.
0: A kladivo je šťastné.
2: When somebody took and worked with that hammer.
0: Když ho někdo vezme do ruky a pracuje s ním.
2: Because with that hand, hammer is just sitting somewhere in the corner.
0: Protože bez té ruky by se to kladivo jenom někde povalovalo v rohu.
2: And always be aware that and pray, please God.
0: A buďte si toho vědomi a modlete se za to, prosím Bože.
2: Give me opportunity.
0: Dej mi příležitost.
2: Give me chance to be your tool.
0: Dej mi možnost být tvým nástrojem.
2: Because in that moment when you are a tool of divine force.
0: Protože v tu chvíli, kdy se stanete nástrojem té božské síly.
2: In that moment that divine force is flowing through you.
0: V tu chvíli ta božská síla proudí skrze vás.
2: And you feel completely different.
0: A vnímáte to úplně jinak.
2: You know this? Yes.
0: Víte to, znáte to?
2: When you are leading yoga class.
0: Když vedete kurz jógy.
2: When you start naham karata prabhudip karata maha prabhudip karata hikevalam.
0: A začnete
2: you start yoga class.
0: Začnete touto mantrou, začnete lekci.
2: Maybe on the beginning of yoga class you feel, oh my God.
0: No, možná na začátku té lekce cítíte něco jako oh můj Bože.
2: But after yoga class.
0: Ale když hodina skončí.
2: You feel full of the energy.
0: Tak se cítíte nabití energií.
2: Why? Because.
0: Proč?
2: You said naham karta.
0: Protože jste řekli to naham karta.
2: And in that moment you pray, please God, please Mahaprabhuji, please Ishta Devata, what you have.
0: Protože v tu chvíli se modlíte, prosím Gurudevo, prosím Mahaprabhuji, prosím Ishta Devato, takový, jakého máte.
2: Please give me opportunity.
0: Dej mi příležitost.
2: To serve.
0: Abych mohl sloužit.
2: To be a tool.
0: Abych byl nástrojem.
2: And in that moment, that divine energy flows through you.
0: A v tu chvíli ta božská energie pak proudí skrze vás.
2: It is not only leading yoga class.
0: A netýká se to jenom vedení lekcí jógy.
2: Any seva.
0: Je to jakákoliv
2: karma yoga.
0: Seva, jakákoliv karma yoga.
2: But it's very important to be invisible.
0: A je velmi důležité být neviditelný.
2: Because if you are visible.
0: Protože když jste viditelní.
2: And you do some good karma.
0: A děláte nějakou dobrou karmu.
2: And you expect that you will gain some nice paper with your name.
0: A získáte, předpokládáte, že získáte nějaký hezký papír se svým.
2: And you put on the wall in your office.
0: Jménem nějaký diplom, který si pak vystavíte na zeď.
2: And that everybody who enter in that room see immediately this paper.
0: A každý, kdo vstoupí do té místnosti, tak pak hned uvidí ta vaše papírová ocenění.
2: And somehow you are stand in front of this paper.
0: Tak dokonce i si třeba stoupnete, tak aby jste byli u toho diplomu a byl vidět.
2: We lose everything.
0: A tím všechno ztrácíme.
2: Because of that is nicely said in the Bible.
0: Protože o tom se krásně mluví v Bibli.
2: When you pray, when you fasting.
0: Když se postíš.
2: Make that you have nice hair, they said put oil in the hair.
0: Tak tam se říká, když se člověk postí, tak by si měl naolejovat vlasy.
2: What means you look good.
0: Aby vypadal dobře.
2: You look great.
0: Vypadáte skvěle.
2: And what we are doing?
0: A co děláme?
2: Awesome, we put this hook.
0: Taky si tam dáváme ten háček.
2: Because we want that everybody see that is something happen.
0: Protože chceme, aby všichni viděli, že se něco děje.
2: What is with you? Nothing.
0: Co je s tebou? Nic.
2: You know, that play.
0: Znáte tu hru.
2: That is the common play.
0: Je to běžná hra.
2: Nothing, but I will tell you.
0: No, nic, ale řeknu ti to teda.
2: I'm fasting.
0: A postím se.
2: Why?
0: Proč?
2: Why everybody needs to know that you are fasting?
0: Proč každý musí vědět, že se postíte?
2: That is your private thing.
0: To je vaše soukromá osobní věc.
2: But I am better than you.
0: Ale já jsem lepší než ty.
2: I am fasting and you.
0: Já se totiž postím a ty?
2: And also they said when you pray.
0: A taky se říká, když se modlíš,
2: go in your room and close your room.
0: Tak běž k sobě do pokoje a zavři se.
2: Not because you are scared that somebody will see you.
0: Ne, protože se bojíte, aby vás nikdo náhodou neviděl.
2: Or you are ashamed of that.
0: Nebo že byste se styděli za
2: no,
0: to.
2: No, we are not ashamed about this.
0: Ne, za to se nestydíme.
2: But if you do openly.
0: Ale když to děláte jakoby otevřeně.
2: You are showing.
0: Tak to děláte jakoby na odiv. Ukazujete to.
2: Last time.
0: Minule.
2: When we fly to India.
0: Když jsme letěli do Indie.
2: I saw one girl.
0: Tak jsem viděl jednu dívku.
2: In this I will not say the hippie dress, but I will say in this new age dress what you first want to wash.
0: A měla
2: completely
0: takové
2: her and dress.
0: Oblečení ne úplně jako hippie, ale takový new age obleček a měla jsem chuť jí ho vyprát a jí taky umít.
2: And on the terminal.
0: A bylo to na terminálu,
2: where we wait,
0: kde jsme čekali.
2: She put on the floor mobile phone.
0: A ona si tam dala na zem mobil.
2: And starts to lead yoga class for the people online.
0: A začala vést kurz jógy online.
2: And in that moment I was thinking, oh my God.
0: A v tu chvíli jsem si pomyslel, o můj Bože.
2: If I will not know Vishwaguruji.
0: Kdybych neznal Vishwagurujiho.
2: And nothing about Sri Alakpuriji Siddhapit Parampara about yoga and daily life.
0: A nevěděl nic o parampara a nic o józe v denním životě.
2: Only that I will see.
0: A viděl bych jenom tady to.
2: Yoga will not be for me.
0: Tak bych si řekl, yoga není nic pro mě.
2: Because that is not yoga.
0: Protože tohle ale není yoga.
2: That is some showing.
0: To je taková show.
2: That is some ego trip.
0: Je to taková cesta ega.
2: And that is not our path.
0: A to není naše cesta.
2: Always be aware of Hanumanji.
0: Vždycky si buďte vědomi Hanumanjiho.
2: When he realized that a lot of and so many was before him.
0: Když si uvědomil, kolik jich bylo před ním.
2: And so much will be after him.
0: A kolik jich bude po něm.
2: And only pray for grace.
0: A jenom se
2: modlete
0: pro milost a pro to veliké štěstí.
2: To get opportunity to be the tool.
0: Abychom dostali tu příležitost být nástrojem.
2: And what in the beginning, in the moment when Hanumanji had such idea?
0: A na tom začátku, když to všechno napadlo Hanumanjiho,
2: Rama immediately saw this.
0: Tak to Rama hned viděl.
2: And he gave the cure.
0: A hned to léčil.
2: Sometimes cure is not pleasant.
0: Někdy ta léčba není příjemná.
2: Because they said on the Latin.
0: Protože v latině se říká.
2: I will not talk on the Latin.
0: Já neřeknu to latinsky.
2: But they said that the bitter thing is curing and sweet is making that you become ill.
0: Ale význam toho řečení je, že hořké léčí a sladké způsobuje nemoci.
2: Yeah. And that is the one of the rule. Usually the medicine is not sweet.
0: A to je takové pravidlo, že obvykle ty léky nejsou sladké.
2: Medicine is usually not so pleasant.
0: Lék obvykle nebývá úplně příjemný.
2: But we need.
0: Ale je potřebný.
2: And Gurudev is what Swamiji said. Not others. That Gurudev can function like a spoon.
0: A Swamiji řekl, že Gurudev funguje jako lžička.
2: Today we talk about coffee in the one moment.
0: Dnes jsme mluvili o kávě.
2: And when you have a Turkish coffee, not that espresso, but Turkish coffee.
0: A když máte Turka, kávu s logrem?
2: You have if it's good coffee.
0: Když je to dobrá káva?
2: You have two fingers of the mud down.
0: Tak dole je té usazeniny kávové na dva prsty.
2: And if you wait, you will have a clear coffee up and mud down.
0: A když si dost počkáte, tak budete mít nahoře tu výbornou kávu a ta usazenina logr zůstane dole.
2: But guru is spoon.
0: Ale guru je jako ta lžička.
2: And little stir.
0: Která to trochu promíchá.
2: And in that moment you realize that you have a lot of this.
0: A v tu chvíli si uvědomíte, že tam máte
2: in your mouth.
0: V podstatě takové bláto v puse.
2: And thank you for that, Vishwaguruji.
0: Děkujeme za to, Vishwaguruji.
2: It is not pleasant when you are steering us inside.
0: Protože to není to nic příjemného, když nás tak vnitřně mícháš.
2: The medicine is not pleasant.
0: Lék není příjemný.
2: But we know that we need medicine.
0: Ale víme, že ho potřebujeme.
2: And I always say that is a completely normal if we are angry.
0: A vždycky říkám, že je docela přirozené, normální, že jsme rozčilení.
2: Don't be, oh my God, I am angry, oh, I have a bad thought. Yeah, it's normal.
0: Neříkejte si, to je strašné, že se zlobím a že mám špatné myšlenky. To je úplně normální.
2: We are near the centrifuge.
0: Jsme blízko centrifugy.
2: And function of centrifuge is making.
0: Ta základní funkce centrifugy je odstředovat.
2: Yes, in the washing machine. How you will wash your dirty laundry?
0: Když si vezmete pračku, tak jak se tam pere špinavé prádlo?
2: You need to put the detergent.
0: Musíte tam dát nějaký prací prostředek.
2: You have mantra.
0: Máte mantru.
2: You have blessing, you have everything, but needs all the time.
0: Máte požehnání, ale je potřeba to tam důkladně promíchat.
2: And I think that our laundry is not happy when it's in the washing machine.
0: A myslím si, že ani to prádlo není úplně šťastné, když zrovna se pere v pračce.
2: But after that they have so nice smell.
0: Ale potom tak krásně voní.
2: But it's one problem.
0: Ale je v tom jeden problém.
2: Paramhans Yogananda said very nicely.
0: Paramhans Yogananda to velmi hezky řekl.
2: When you have a nice coat.
0: Když máte hezký kabát.
2: You know in the previous century this heavy coat.
0: Víte, že v tom minulém století se nosily takové těžké velké.
2: Yes, like Guruji, yeah?
0: Kabáty.
2: And you have such coat.
0: Jako Guruji nosil takový těžký
2: and
0: kabát.
2: And you enter in the like in Vienna in previous century this coffee this cafe or something. Yes.
0: A vstoupíte do nějaké takové kavárny?
2: Kavana, yes. And people are especially in that time smoking and reading the newspapers.
0: Kde lidé zvlášť dřív kouřili a četli noviny?
2: You just enter in.
0: Tak jenom vstoupíte dovnitř.
2: And immediately go out.
0: A okamžitě můžete jít ven.
2: But your coat will weeks and weeks have the smell of the cigarette.
0: Ale v tom kabátě vám ulpí na týdny jakoby zápach cigaret.
2: And that is our life.
0: A to je náš život.
2: What Vishwaguruji said?
0: Co říkal Vishwaguruji?
2: If you see some muddy lake.
0: Když vidíte nějaké jezero, které je plné bláta.
2: And even you are not throwing the stones inside.
0: Tak i když do toho rybníka nebudete házet kameny.
2: What means you are not making anything bad.
0: To znamená, neděláte nic špatného.
2: But you are near that lake.
0: Ale jenom se přiblížíte k tomu rybníku.
2: And you know that the lake, such kind of the lake, make the methane. This gas.
0: Tak víte, že z takových těch stojatých vod vlastně se uvolňuje metan, různé plyny.
2: And sometimes look like when you are cooking the polenta.
0: A někdy ten metan tak jako vybublává, vybuchuje, jako když vaříte polentu.
2: And make blup.
0: Dělá to přesně tady to.
2: And if you are near,
0: a když jste hodně blízko,
2: that blup will make dirty to you.
0: Tak jak to jakoby vyvře, tak vás to zacáká.
2: And few days ago we talk about ahimsa.
0: Před pár dny jsme mluvili o ahimse.
2: And we talk about great soul, great Pitaji Bhishma.
0: A mluvili jsme o té veliké duši, o Bhishmovi.
2: They said that he was all the time in the white dress.
0: A o něm se říká, že neustále nosil bílý oblek.
2: That is also symbolically why.
0: A to je také symbolické. Proč?
2: And Vishwaguruji explained
0: Vishwaguruji.
2: That it means that our life is something like a coal mine.
0: Nám to vysvětloval tak, že náš život je něco jako taková uhelný důl.
2: And we need to come in that cold mind, in the white dress.
0: A my musíme do té sluje uhelné vstoupit v bílém oblečení.
2: And when we go out of that cold mind, our dress remain white.
0: A když z toho dolu budeme vycházet, tak aby to naše oblečení zase bylo čisté, bílé.
2: That is also in Bhajan of Kabirdas, about Chaudhariya.
0: Také je to v Kabirdasově Bhajanu.
2: For that is not easy.
0: Není to nic snadného.
2: Here, this 3 weeks of seminar, darshan, satsangs.
0: V průběhu těch 3 týdnů, kdy jsme tu měli seminář, darshan, satsangi.
2: Everybody of us was in the washing machine.
0: Tak jsme všichni do jednoho byli v takové pračce.
2: And now is important that this white dress.
0: A teď je důležité, aby ten náš to bílé oblečení.
2: We try to keep as long as is possible.
0: Jsme se snažili udržet bílé, co nejdéle to půjde.
2: And thank you for that, Vishwaguruji.
0: Děkujeme ti za to, Vishwaguruji.
2: That we know.
0: Že víme.
2: That is important because so many people in the world is living.
0: Že víme, že to je důležité, protože na světě žije mnoho lidí.
2: Without knowledge, without at all thinking about what we are talking here.
0: Bez tohoto poznání lidí, kteří vůbec netuší, o čem tady vlastně mluvíme.
2: And to get opportunity to hear something about this.
0: A abychom vůbec získali tu možnost něco takového si poslechnout.
2: It is wow, so great thing.
0: Tak už to je úžasné.
2: And especially when we try to do something.
0: A zvlášť, když se pak na základě toho snažíme něco udělat.
2: It is excellent.
0: Tak je to vynikající.
2: And because of that, don't be I'm not good, I'm bad. No.
0: A proto si neříkejte, ale já jsem hrozný, já za nic nestojím. Ne.
2: You want to do something for yourself.
0: Chcete udělat něco pro sebe.
2: And when you do something for yourself,
0: a když uděláte něco pro sebe,
2: immediately that will have so big impact for the society.
0: Tak to bude mít okamžitý vliv na celou společnost.
2: Because I know in the previous time,
0: já vím, že dřív,
2: I hear so many times, oh, I can't enter in the public transport.
0: Jsem slýchával, jak lidé říkají, já ani nemůžu vlíst do dopravního prostředku žádného.
2: People are so negative.
0: A lidé jsou tak negativní.
2: Oh, that is the rakshasa around me.
0: Jsou jako kdyby to byly rakshasové kolem mě.
2: It means that we are not yogi.
0: To znamená ale, že nejsme jogíni.
2: If we are yogi,
0: když jsme jogíni,
2: we will go in the hell.
0: Tak i klidně půjdeme do pekla.
2: And through our thoughts, through our feelings, we will make from the hell heaven.
0: Kdybychom byli jogíni, tak bychom vstoupili do pekla a našimi myšlenkami a pocity bychom to peklo proměnili v nebe.
2: Yes.
0: Je to tak?
2: Remember this previous time. Yes.
0: Pamatujete si to.
2: And we will do this. Not only try to keep the clean dress.
0: Čili nejenom se snažte udržet si ten čistý oblek.
2: But we will try to that light what we gain from the Vishwaguruji spread around us.
0: Ale snažte se to světlo, co získáváme od Vishwagurujiho, šířit dál.
2: Sri Deepnam Bhagavan Ki Jai.

0: Rishi Bhakti Jaka.
1: To bring the soul to the Brahmaloka.
0: Aby ji přivedl do Brahmaloky.
1: It takes time.
0: Trvá to nějaký čas.
1: The biggest mistake what the disciple can do.
0: Největší chyba, které se může žák nebo bhakta dopustit.
1: First.
0: Tak za prvé.
1: Okay, I will do tomorrow.
0: Dobře, tak udělám to zítra.
1: I will do day after tomorrow.
0: Udělám to pozítří.
1: And sometimes who today we are distributing chocolate after satsang, okay?
0: Dneska budeme rozdávat čokoládu po satsangu.
1: So if children want, then they can be silent.
0: A pokud ti děti chtějí, tak musí být potichu.
1: Otherwise they can go outside and have ice cream.
0: Jinak můžou jít ven a můžou si tam dát zmrzlinu.
1: So I will do.
0: Udělám.
1: Next year.
0: Příští rok.
1: When this work is done, then I will do.
0: Až udělám tuhle práci, tak udělám tamto.
1: Neither you say no.
0: Neřeknete ani ne.
1: Nor yes.
0: Ani ano.
1: What happens to that soul?
0: A co se stane s tou duší?
1: Second.
0: A za druhé.
1: When once you promised.
0: Jakmile jste jednou slíbili.
1: Take the mantras.
0: Vzali jste si mantru.
1: And enter into the divine light of the master.
0: A vstoupili do božského světla mistra.
1: Then after some times.
0: Tak potom po určité době.
1: They give up and go away.
0: Se to vzdají a odejdou.
1: Don't expect that in some days or few months or few years you will get a miracle.
0: Nečekejte, že za pár dní, měsíců nebo let se budou dít zázraky.
1: There's only one miracle.
0: Jenom jeden zázrak.
1: That you will go away.
0: Že půjdete pryč.
1: That miracle means you got no any miracles.
0: A to je zázrak, který znamená, že nebudou žádné zázraky.
1: So don't expect like you go to doctor and doctor give you injection and now you feel better.
0: Takže nečekejte, že to bude jako když přijdete k lékaři, ten vám dá injekci a budete se cítit lépe.
1: Such a soul.
0: Taková duše.
1: Have to wait long.
0: Musí čekat dlouho.
1: In the waiting list of other lokas.
0: Na čekací listině jiných lok.
1: There are many, many different lokas.
0: Je mnoho různých lok.
1: Also you said hail heaven.
0: A také říkáme peklo, nebe.
1: And many others in the fire.
0: A mnoho dalších.
1: Etc. In Christianity also.
0: I v křesťanství oheň a podobně.
1: That is exactly taken from the what we call the Puranas.
0: A to je přesně převzato z Purán.
1: Well, because the written of the Puranas are many, many thousands of years.
0: A protože ty Purány byly zapsány před mnoha tisíci let.
1: And this new religion is few thousand years.
0: A to nové náboženství je jenom pár tisíc let.
1: They have accepted this.
0: Tak to přijali.
1: Which is a good.
0: Což je dobré.
1: We should accept good.
0: Měli bychom přijímat to
1: dobré. And we should not accept bad.
0: A neměli bychom přijímat to špatné.
1: Therefore, so when you expect many, many disciples saying,
0: a když očekáváte mnoho žáků říká,
1: I was with that master.
0: Byl jsem s tím mistrem.
1: I didn't get any experiences.
0: A neměl jsem žádné zážitky.
1: He didn't give me anything.
0: Nic mě nedal.
1: He gave you blessing.
0: Dal mi požehnání.
1: And that blessing will remain

0: till the end of the thy path to the Brahmaloka.
1: A to požehnání zůstane až do konce cesty do Brahmaloky.
0: That will lead you. Once when Gurudev put his hand on your head.
1: Jakmile jednou vám dal Gurudev ruku na vaši hlavu.
0: That is called the shelter of the guru.
1: Tak tomu se říká střed gurua.
0: And that will protect your disciple till the end.
1: Nebo ochrana gurua, a to vás bude ochraňovat až úplně do konce.
0: But don't think that in this year or next year or in this life will be.
1: Ale nečekejte, že to bude tenhle rok nebo příští rok.
0: Can you think of your karma in this life?
1: Můžete si jenom uvědomit svoji karmu za tento život.
0: What have you done? How many things?
1: Co všechno jste udělali, kolik věcí?
0: How many times you married and divorced?
1: Kolikrát jste se ženili, vdávali a
0: rozváděli? How many times you were with one person and then give up?
1: Kolikrát jste byli s jedním člověkem a pak jste to vzdali?
0: And how many times you were angry?
1: Kolikrát jste se
0: many things.
1: Hněvali mnoho.
0: There is no way out anymore.
1: A už vlastně z toho nejde ven.
0: Then finally they seek the shelter to the holy saint.
1: Až nakonec najdete to útočiště světce.
0: When there is no way out.
1: Když už
0: there is no out way to go anywhere.
1: Cesta, žádná jiná cesta ven.
0: So be happy.
1: A tak buďte šťastní.
0: That now the purification took place.
1: Že se odehrálo to pročištění.
0: But there are tons and tons and tons of the Lord there on your soul.
1: Ale na vaší duši jsou toho tuny a tuny.
0: To dig out, it takes time.
1: A všechno to vykopat zabere čas.
0: But when one said yes, then it will bring you there.
1: Ale když jednou řeknete ano, tak vás to tam dovede.
0: But when you have a negative thoughts,
1: ale když máte negativní myšlenky,
0: you go away,
1: když odejdete,
0: and you try to say it was not good, this.
1: A snažíte se říkat, nebylo to dobré a podobně.
0: Then also you have parallel difficulties will be.
1: Tak budete mít takové paralelní obtíže k tomu.
0: Like in Guru Gita it is said.
1: Jak se říká v Guru Gitě?
0: You listen from word by word.
1: Když ji posloucháte slovo po slovu.
0: Therefore, don't expect any miracles. And if you want to expect the miracles, then you will be psychic ill.
1: A proto neočekávejte žádné zázraky, a pokud budete očekávat zázraky, tak budete psychicky nemocní.
0: The depression.
1: Rozvine se deprese.
0: Hallucination. Wrong imagination.
1: Chybné představy.
0: Don't believe that Swamiji will give me today liberation.
1: A neříkejte si, nevěřte, že Swamiji mi dá osvobození.
0: Of course I can give you liberation.
1: Samozřejmě vám mohu dát osvobození.
0: I will tell Parvati, send this person away, Hari Om.
1: Řeknu Parvati, ať pošle toho člověka pryč, Hari Om.
0: That I can do it now.
1: To můžu udělat hned.
0: But I will not do this.
1: Ale já to neudělám.
0: So ages and ages, lives and lives.
1: A tak věky a věky a životy a životy.
0: But be sure that Gurudev will not let you be lost in darkness.
1: Ale buďte si jistí tím, že vás Gurudev nenechá ztratit se v temnotách.
0: So Guruji told once story.
1: A Guruji jednou vyprávěl příběh.
0: There was one farmer.
1: Byl jeden farmář.
0: Had a small farmhouse.
1: Měl malou farmu.
0: Little land.
1: Trochu malý pozemek.
0: It was about 2-3 kilometers far from the village.
1: Bylo to asi 2-3 kilometry za vesnicí.
0: And he was living there.
1: A on tam žil.
0: His wife died.
1: Manželka mu zemřela.
0: She had one son.
1: A měl jednoho syna.
0: So father and mother, father and son, they were working in the field.
1: A tak otec se synem tam pracovali na poli.
0: One day one sadhu was moving, walking by that farmhouse.
1: A jednoho dne ten syn viděl, jak kolem té farmy jde světec.
0: And he felt there is some soul longing for something.
1: A cítil, že je tam nějaká duše, která po něčem touží.
0: So he went to that farm.
1: A tak šel na tu farmu.
0: And there was a man.
1: Byl tam ten člověk.
0: About 50 years.
1: Bylo mu asi 50.
0: And he was so happy.
1: A byl tak šťastný.
0: To see the Swamiji.
1: Že vidí Swamijiho.
0: He quickly ran and brought one nice bed or chair to sit.
1: A tak rychle běžel a přinesl židli nebo postel.
0: Brought him nice milk to drink.
1: Přinesl mu chutné mléko, aby se napil.
0: That time was no coffee and no teas, you know.
1: Tenkrát nebyl žádná káva nebo čaj.
0: Either yogurt, lassi.
1: Buď yogurt, lassi.
0: Milk.
1: Mléko.
0: Or juice.
1: Nebo juice.
0: Etc.
1: A podobně.
0: And that farmer tell him to Swamiji.
1: A farmář tomu Swamiji mu řekl.
0: Please stay here some days.
1: Prosím, zůstaň tady pár dní.
0: So he said, okay, I have no any problem.
1: A Swamiji řekl, dobře, nemám s tím žádný
0: problém. I have no any duties.
1: Nemám žádné povinnosti.
0: I'm not bounded to anything.
1: Nejsem vázán ničím.
0: I can stay.
1: Mohu tu zůstat.
0: I have no fixed time to go somewhere. Nemám seminar, this.
1: Žádný přesný rozvrh, kdy mám semináře.
0: That's called parpanch.
1: A tomu se říká parpanč.
0: So he stayed there.
1: A tak tam zůstal.
0: Every evening there was a satsang.
1: Každý večer měl satsang.
0: And that farmer and his son, both of them were listening, sir. That's all.
1: A otec se synem poslouchali.
0: And Swamiji himself, the third one.
1: A Swamiji byl tam třetí.
0: So the farmer said, please stay more.
1: A farmář mu řekl, prosím, zůstaň tu déle.
0: So the neighbors were coming.
1: Přicházeli sousedí.
0: Well, one day,
1: jednoho dne,
0: Swamiji decided now I will go.
1: Se Swamiji rozhodl, že už půjde.
0: Farmer said.
1: A farmář řekl.
0: Gurudev, you are my guru.
1: Gurudev, jsi můj.
0: You gave me mantra.
1: Guru dal jsi mi mantru.
0: Everything.
1: Všechno.
0: You create so much attachment.
1: Vytvořil jsi takovou připoutanost.
0: I'm so much attached to you, Gurudev.
1: Jsem k tobě tak připoután.
0: I can't survive without you.
1: Nemohu bez tebe přežít.
0: Guru said, no problem, it will be.
1: Guruji říkal, to není problém.
0: I will be always with you.
1: Budu s tebou vždycky.
0: He said, yes, but I would like to go with you.
1: A on řekl, ano, ale rád bych šel s tebou.
0: Guruji said, okay, let's go.
1: A Guruji, dobře, tak pojďme.
0: Yes, but there is now but.
1: Ano, ale. To je to ale.
0: Jet bol gaya, but. I will go, but still my feeling, my attachment, my sorrow towards my son.
1: Půjdu, ale mám tam takové trápení, cítím tam připoutanost k synovi.
0: He did not marry yet.
1: On se ještě neoženil.
0: I will organize for his marriage.
1: Uspořádám mu svatbu.
0: And then, Gurudev, I will go.
1: A pak, Gurudeve, půjdu.
0: Old time,
1: ve starých dobách,
0: the people were thinking very deep, the families.
1: Lidé hodně hluboce měli so, tu rodinu.
0: To which family where my daughter should marry? Or my son should marry to which daughter?
1: To jakou dceru by si měl můj syn vzít, nebo jakého syna by si měla moje
0: dcera? That time people were more happy.
1: Tehdy byli lidé šťastnější.
0: Now they are marrying every day.
1: Dneska se žení nebo vdávají každý den.
0: And go away every day.
1: A odcházejí každý den.
0: Now is Aryabhat Dasat. That's why all mankind are suffering.
1: A proto lidstvo trpí.
0: Doesn't matter boy or the girls, they are suffering.
1: Ať už kluci nebo holky, tak se trápí.
0: And getting more and more problems, difficulties.
1: A mají čím dál víc problémů a obtíží.
0: That's it. He said, Gurudev, when my son is married, then I will go.
1: A on řekl, Gurudeve, můj syn, až se ožení, tak půjdu.
0: After few years,
1: a po několika letech,
0: by chance Guruji came.
1: Náhodou Guruji přišel.
0: And he was very happy.
1: A byl, on byl velice šťastný.
0: And then Guruji said, after 2 days, I'm going.
1: A Guruji řekl po dvou dnech, že už jde.
0: Oh, your son is married.
1: A takže tvůj syn
0: yes,
1: už se oženil. Ano, Gurudeve.
0: My son is married.
1: Syn se oženil.
0: And I'm so happy and lucky.
1: A jsem tak šťastný.
0: That my daughter-in-law.
1: Že moje snacha.
0: She's Lakshmi.
1: Je to Lakshmi.
0: She's like goddess.
1: Je jako bohyně.
0: Since she came in my house.
1: Přišla ke mně domů.
0: When she stepped in my house.
1: A když do něj vkročila.
0: Gurudev, it changed everything so positive.
1: Tak se všechno tak pozitivně změnilo.
0: You must know when you are properly married.
1: A měli byste vědět, že když se dobře oženíte.
0: You are not marrying for a sex.
1: Tak se neberete se kvůli sexu.
0: You are marrying for a happy, healthy, peaceful, divine life.
1: Berete se kvůli šťastnému a božskému, harmonickému životu.
0: If you don't find, doesn't matter. Don't marry.
1: A když nenajdete nikoho takového, tak se tak
0: nevadí. Don't go into the hail.
1: Nežeňte se. Ne.
0: Every day I'm getting letters, you know.
1: Necpějte se do pekla. Každý den dostávám dopisy.
0: Mostly all consultation.
1: Konzultací.
0: About husband or the wife.
1: Je o manželi nebo manželce.
0: Yes. But you don't think.
1: Ale nemyslíte.
0: Don't, at least you should educate your children.
1: Aspoň děti byste měli v tom
0: vzdělat. And take care of that.
1: A postarat se o to.
0: So Guruji said, then let's go.
1: A Guruji řekl, tak pojďme.
0: Yes, Gurudev.
1: Ano, Gurudeve.
0: That's my burning desire.
1: Je to moje horoucí touha.
0: But.
1: Ale.
0: Gurudev.
1: Gurudeve.
0: My son is alone.
1: Syn je osamělý.
0: And you know, if you are a household, you are married person, you must see a child. Otherwise, Pitraloka, I will be in the Pitraloka, and in Pitraloka where I will bring the Panditji there.
1: Protože když chcete vidět toho vnuka nebo to vnouče, takže jinak bych byl v Pitraloce pak sám.
0: My dear, it is the story. This is a fairy tale.
1: Je to příběh, je to vlastně pohádka.
0: But it happens.
1: Ale děje se to.
0: So he said.
1: A tak on řekl.
0: To his wife, daughter-in-law.
1: Své snaše.
0: Putravati bhava. This is a blessing. Putravati.
1: To je požehnání.
0: What means putravati bhava?
1: A to znamená putravati bhava.
0: She may, I bless she for a beautiful son.
1: Žehnám ti krásným synem.
0: That old man was so happy.
1: A stařec byl tak šťastný.
0: So happy. After 3 years Guruji came again.
1: A po třech letech Guruji přišel znovu.
0: And he said, "Oh, I'm so happy."
1: A on říkal, jsem tak šťastný.
0: But you know, Guruji?
1: Ale Guruji, víš?
0: The wedding cost so much money.
1: Ta svatba stála tolik peněz.
0: Yeah, he still was, son was not there.
1: A ještě se ani nenarodil ten syn.
0: That so I borrow the money from others.
1: Že jsem si vypůjčil na to peníze od ostatních.
0: So I have to give back.
1: A musím to jim to vrátit.
0: Otherwise my son, he's so innocent.
1: Jinak můj syn, který je tak nevinný.
0: And people will come and take all the property away.
1: A lidé přijdou a vezmou mu celý ten majetek.
0: That's why now people don't marry in like old tradition.
1: A proto se dneska lidé nežení a nevdávají podle těch starých tradic.
0: It cost them only few crown.
1: Protože to stojí jenom pár korun.
0: And go and sign it.
1: Jenom to podepíší.
0: And that you are married.
1: A jste svoji.
0: It's only of paper.
1: Je to jenom papír.
0: You were married already long ago.
1: Byli jste, oženili jste se nebo vdali už dlouho předtím.
0: That is not a marriage.
1: A to není ale svatba.
0: A human marriage.
1: To není manželství lidské.
0: So don't cry. Don't ask Panditji any more.
1: A tak
0: that I want to marry Panditji. Panditji is already married.
1: Panditjiho, že se chcete vdát nebo oženit.
0: Yes, this is a stupid thinking.
1: Je to hloupé přemýšlení takhle.
0: When it is in your kismet, it will come.
1: Až to bude mít přijít, tak to přijde.
0: Such a husband,
1: takový manžel,
0: which is like a sun rising,
1: jako, který je jako když vychází slunce,
0: or woman, my wife,
1: anebo manželka,
0: enters in your house,
1: vstoupí do vašeho domu,
0: the wealth, harmony.
1: Bohatství, harmonie,
0: prosperities,
1: prosperita, blahobyt,
0: divine,
1: božské,
0: that is a wife,
1: to je manželka,
0: that is a son of the husband,
1: a takový je i manžel.
0: There are nowadays there are,
1: jsou dnes,
0: but takový. You spoiled it already before,
1: ale vy jste to už dopředu zkazili.
0: The watermelon is still not ripe and you cut it off.
1: Ten melon ještě není zralý a vy už jste ho odřízli.
0: Hari Om Tosat. So meanwhile the old man died.
1: A mezi tím ten stařík umřel.
0: And Guruji came again.
1: A Guruji přišel znovu.
0: The farmer's son, he came.
1: A syn toho farmáře přišel.
0: And he said, Guruji,
1: a řekl Guruji,
0: my father died.
1: Otec bohužel zemřel.
0: Guruji said, that is the life.
1: A Guruji řekl, to je život.
0: Guruji was meditating.
1: A Guruji meditoval.
0: Where the soul is gone.
1: Kam šla ta duše?
0: So what happened that soul came as a calf by cow.
1: A stalo se, že ta duše se narodila v podobě
0: a beautiful calf.
1: Telátka, krásného telátka krávě.
0: And he said, oh. He speaks with that, it is that's called sukshma, the astral soul to soul.
1: A mluvil vlastně jako astrální tělo, astrální duše s astrální duší.
0: Now do you want to come with me?
1: A chceš teď jít se mnou?
0: Gurudev.
1: Gurudeve.
0: There's no any guru in the whole world.
1: Není žádný guru na celém světě.
0: Thank you.
1: Děkuji.
0: But.
1: Ale.
0: Still I have to help my son.
1: Musím ještě pomáhat synovi.
0: To pay back all the debt.
1: Splatit ty dluhy.
0: He went, master went.
1: A tak mistr odešel.
0: After 5 years,
1: a po 5 letech,
0: Swamiji came.
1: Přišel Swamiji.
0: And said, "How is your calf? It was beautiful."
1: Jak je na tomto telátko? Bylo krásné.
0: He said, "Master Gurudev, it was beautiful."
1: A Gurudev bylo krásné.
0: And after 1.5 years,
1: a po roce a půl,
0: I was using for working for the harvesting.
1: Jsem ho používal na práci, na sklizeň.
0: But where is he?
1: A kde je teďkon?
0: He was working so much.
1: Tak tvrdě pracovalo.
0: Without telling him, he was running.
1: Úplně běhalo, aniž bych mu něco
0: musel říkat. So one day he fell down and died.
1: A jednoho dne upadl a zemřel.
0: Well, as God's wish.
1: Tak bylo to Boží přání.
0: He meditated again.
1: A meditoval znovu.
0: And there was little puppy.
1: A bylo tam malé štěně.
0: Little dog puppy.
1: Malé štěňátko.
0: Moving the tail in front of Guruji.
1: Takhle před Gurujím vrtilo ocasem.
0: Kutte ki jaan. Now the soul went down to the dog.
1: Takže ta duše sestoupila do psa.
0: Said. Now you want to come with me?
1: A teď už chceš jít se mnou?
0: Gurudev. Only my wish is this.
1: Gurudev, moje jediné přání je to.
0: What a great Gurudev.
1: Jaký velký guru jsi.
0: You always take care of me.
1: Vždy se o mě postaráš.
0: Then chalo, let's go with me.
1: Tak pojďme tedy společně.
0: Yes, Gurudev, this is my burning desire.
1: Ano, Gurudev, je to moje horoucí touha.
0: But you know, I work so hard.
1: Ale víš, že pracuji tak tvrdě.
0: And so I got so much crops. I harvest a lot of crops.
1: Že jsem tolik toho sklidil, té úrody.
0: I pay back everything.
1: Všechno jsem splatil.
0: But still, this my son and his wife.
1: Ale přesto ten můj syn a jeho žena.
0: They sleep so deep.
1: Oni spí tak hluboce.
0: And thieves can come.
1: A mohou přijít zloději.
0: And can steal everything.
1: A mohli by něco ukrást.
0: Gurudev.
1: Gurudeve.
0: Whole night without closing eyes.
1: Celou noc nezamhouřím oka.
0: I am watching, guarding.
1: A hlídám.
0: No one can enter in thy house.
1: Nikdo do toho domu nevstoupí.
0: Guruji said, okay.
1: A Guruji řekl, dobře.
0: When will you go with me?
1: Tak možná půjdeš se mnou.
0: Gurudev. When I have one wish.
1: Kdy půjdeš se mnou? No, Gurudeve, mám jedno přání.
0: To see a my grandson.
1: Uvidět své vnouče.
0: Then my stairs are golden stairs to the heaven.
1: Pak to budou zlaté schody do nebe.
0: Gurudev, it is like a lift.
1: Je to jako výtah.
0: Guruji went.
1: A Guruji šel.
0: One night,
1: a jedné noci,
0: the thieves came.
1: Přišli zloději.
0: And the thieves said, "We don't go in this house."
1: A řekli, my nepůjdeme do toho
0: but
1: domu.
0: But always this dog is making noise, barking.
1: Protože tam furt ten pes štěká, dělá rámus.
0: He wakes up all.
1: Všechny probudí.
0: So we have no chance to steal something.
1: Nemáme šanci něco ukrást.
0: They took gun.
1: Vzali zbraň.
0: Čik. Killed him.
1: A zabili ho.
0: After 1 year.
1: A po roce.
0: 1-2 years.
1: Po roce po dvou.
0: His son got a son.
1: Měl syn.
0: A beautiful syna. Little baby.
1: Krásné miminko.
0: It was about 3-4 months old.
1: Bylo asi 3 nebo 4 měsíce staré.
0: The farmer, his son was working in the field.
1: A ten syn toho farmáře pracoval na poli.
0: And his wife went to bring the water, for drinking water from the water well.
1: A jeho manželka šla do studny pro pitnou vodu.
0: And this beautiful new child.
1: A bylo tam to krásné miminko.
0: In the cradle.
1: V kolébce.
0: Like Krishna.
1: Jako Krishna.
0: Nowadays you don't have a cradle.
1: Dneska už nemáte.
0: You are putting child always here.

0: lebky, dáváte si miminka
1: and na child
0: sebe.
1: Goes like this and there's no oxygen.
0: A ty miminka pak nemohou dýchat.
1: It's not good to have a child like this here.
0: Není dobré mít miminko takhle na sobě.
1: Some people think, oh, on the heart.
0: Někteří lidé si říkají, no, mám ho na srdci.
1: This is not good.
0: Ale to není dobré.
1: Child need more oxygen.
0: To dítě potřebuje víc kyslíku.
1: There someone told me.
0: Někdo mi řekl.
1: In it was in Russia.
0: V Rusku.
1: Someone got this technique that child should be here.
0: Že někdo tam dostal tu techniku, že to dítě má být tady.
1: And mother went for somewhere for a walk or somewhere.
0: A maminka
1: winter,
0: šla někam v zimě na procházku.
1: Minus 30 degrees.
0: Bylo minus 30 stupňů.
1: And mother was wrapping the child like this.
0: A maminka ho pokryla úplně.
1: And child was crying and crying.
0: A to miminko plakalo a plakalo.
1: And she went to the doctor.
0: A šla k lékaři.
1: And when she opened cloth.
0: A když otevřela ten šál.
1: Child got oxygen.
0: Tak to miminko.
1: So doctor said he's not crying from pain. He's crying for the oxygen.
0: Se nadechlo a ten lékař říkal, že nepláče, protože by ho něco bolelo.
1: So don't hang your child backside.
0: Mu chyběl kyslík.
1: And don't hang like this.
0: Či neberte si ho ze zadu ani
1: when backside you hanging sometime neck is hanging like this.
0: Či když ho máte vzadu, tak pak někdy takhle mu visí ta hlava.
1: My dear children, learn to get how to get a child, but take care of the child first.
0: Moje děti.
1: Learn how to get the child.
0: Naučte se, jak mít děti.
1: These girls don't know. Suddenly they are surprised. They are pregnant.
0: Ty holky ani nevědí, co je čeká a otěhotní a neví, co s tím.
1: Before getting child, you must have 2 days train or 2 years training from your mother, from mother-in-law, from your doctor, from nurse, everything, what to do, how to do.
0: Než budete mít dítě, tak musíte mít dvouleté školení od maminky, tchýně, lékaře a tak dále.
1: Otherwise come to me.
0: A nebo přijďte ke mně.
1: That I will not tell what.
0: Ale to nebudu říkat.
1: So this child was in the cradle.
0: Takže to miminko bylo v kolébce.
1: The mothers went to bring the water about 50 meters.
0: Maminka byla asi 50 metrů daleko pro tu vodu.
1: The father, young father, he was working in the field about 100 meters.
0: Otec byl asi 100 metrů na poli.
1: And child was in the cradle.
0: A to miminko bylo v kolébce.
1: And sun was rising.
0: A vycházelo slunce.
1: And strong sun was on the child's face.
0: A silné slunce pálilo do miminku do tváře.
1: And child felt unpleasant.
0: A to miminko se cítilo nepříjemně.
1: That old man which was a dog.
0: A ten starý, který byl pes,
1: became a snake.
0: Se stal hadem.
1: Under the treasure where money is.
0: Pod trezorem, kde byly peníze.
1: So in the life of the snake.
0: Takže v tom kobra, životě hada, kobry.
1: That grandfather.
0: Byl dědeček.
1: Felt very pity.
0: A bylo mu to líto.
1: My grandchild.
0: Moje vnouče.
1: Suffering from the sunlight.
0: Trpí tím sluníčkem.
1: Cobra came.
0: A tak přišla kobra.
1: And put his head like this.
0: A takhle mu zastínila hlavu.
1: And smiling.
0: A usmívala se.
1: My grandchild.
0: Můj vnouček.
1: My grandson.
0: Můj vnouček.
1: How come cobra is smiling and
0: tongue. Takhle smála, takhle dělala jazykem.
1: There's a love.
0: Byla v tom velká láska.
1: Attachment.
0: Připoutanost.
1: And how the Gurudev is following step by step.
0: A jak Gurudev následuje, sleduje krok po kroku.
1: The mother came.
0: A přišla matka.
1: She had a pot on her head.
0: Měla na hlavě
1: And she see the cobra.
0: A viděla tu kobru.
1: On her son.
0: Na svém synovi.
1: What she did, matki patki. No, she throw the pot down.
0: Tak odhodila tu nádobu.
1: She was screaming.
0: A začala ječet.
1: And the cobra said, why you are so...
0: A kobra říkala, proč?
1: Is my grandson.
0: Když to je můj vnouček, tak proč?
1: The farmer came, young boy.
0: Přišel farmář.
1: And he brought a big long stick.
0: A přinesl dlouhou hůl.
1: And he was beating to the cobra.
0: A praštil tu kobru.
1: Gurudev was coming.
0: A Gurudev přišel.
1: And he saw this.
0: A viděl to.
1: He said, please wait.
0: A řekl, prosím, počkejte.
1: Don't kill him like this.
0: Nezabijte ho takhle.
1: I will give the Gayatri mantra.
0: Dám Gayatri mantru.
1: So he will get moksha.
0: Aby získal mokšu.
1: He said, Gurudev.
0: On řekl, Gurudeve.
1: The biggest Gayatri mantra is my stick.
0: Nejlepší, největší Gayatri mantra je moje hůl.
1: Soon I will give him the liberation.
0: Rychle mu dám osvobození.
1: Gurudev said, wait.
0: A Gurudev řekl, počkej.
1: Guruji caught that cobra in hand.
0: Vzal kobru do ruky.
1: With the astral body.
0: A astrálním tělem.
1: Talking.
0: S ním mluvil.
1: Farmer.
0: Farmáři. Bakta. Bakto.
1: Now can you go with me, see what is your condition now.
0: Tak podívej se, v jakém jsi stavu, tak teď už můžeš jít se mnou.
1: In life in the form of the cobra.
0: Život v podobě
1: that farmer said, Swamiji,
0: a farmář řekl, Swamiji,
1: what have I done to you?
0: Co jsem ti udělal?
1: Why you are all the time behind me?
0: Proč jsi mi stále za mnou?
1: If they kill or not, they are my family.
0: Jestli mě zabijou nebo ne, je to moje rodina.
1: Please, let me be alone.
0: Prosím, nech mě na pokoji.
1: Guruji said.
0: A Guruji řekl.
1: Now I will not talk to him.
0: Teď už s ním mluvit nebudu.
1: Because he's already gone, the soul gone to the reptilian.
0: Protože ta duše už se dostala do té podoby
1: this
0: plaza.
1: This is the lowest form of the life.
0: A to je nejnižší podoba života.
1: No legs, no hands, no ears.
0: Žádné končetiny, žádné uši.
1: Well. So that died, snake died.
0: A tak ten had zemřel.
1: Guruji is following his the soul.
0: A Guruji sledoval tu jeho duši.
1: So that became a like a worm which became like a moth.
0: A stal se z něj takový červ, takový zavinutý červ.
1: Early morning.
0: A brzy ráno.
1: Brahma Murta before sunrise.
0: Při Brahma Murtě před východem slunce.
1: The apsaras, the angels.
0: Anděle.
1: They used to bring to Bhagavan Vishnu.
0: Bhagavan Vishnovi
1: přinášeli lotus flowers.
0: Lotusové květiny.
1: For the worship of Bhagavan Vishnu.
0: Na uctění Bhagavana Vishnua.
1: So what Guruji did?
0: A Guruji tedy udělal to.
1: He made the miracle.
0: Udělal zázrak.
1: So that worm, the moth,
0: červ,
1: was sitting on the lotus flower.
0: Seděl na lotusovém květu.
1: Guruji put him in the lotus flower.
0: Guruji ho dal do toho lotusového květu.
1: And evening the lotus flower closed.
0: A večer se ten lotusový květ zavřel.
1: The angels came morning 4 o'clock.
0: A anděle přišli ráno ve 4 hodiny.
1: And they took that one lotus.
0: A vzali ten jeden lotusový
1: for the
0: květ.
1: Puja to Bhagavan Vishnu.
0: Na puju k Bhagavan Vishnovi.
1: And as it came to the lotus feet of Bhagavan Vishnu.
0: A když se dostal k lotosovým nohám Bhagavan Vishnua.
1: The lotus petals opened.
0: Tak se ty okvětní plátky rozevřely.
1: And this moth looked to the Bhagavan Vishnu.
0: A ten červ se podíval na Bhagavan Vishnua.
1: And got moksha.
0: A získal mokšu.
1: So bol Sadguru Dev ki. So how the Gurudev leads your soul further and further, even your karma is getting worse and worse, but one day it will be that you will get into the Brahma Loka.
0: Takže jak Gurudev vlastně sleduje tu vaši duši, i když ta se dostává třeba naopak níž a níž, až jednoho dne se dostanete do Brahma Loka.

0: Ambuli Sri Dipnaryam Bhagwan Ki Jai Shri Dev Purishvara Mahadeva Ki Jai
1: Sanatan Dharma Ki Alak Puriji Mahadeva Ki Aradi Bhagwan Dev Purisha Mahadeva Ki Aradi Bhagwan Sri Deep Narayan Mahaprabhu Ji Ki Satguru Swami Madhvananji Bhagwan Ki Satya Sanatan Dharma Ki Jai Good evening, all my dear sisters, brothers.
2: Dobrý večer, všichni drazí bratři a sestry.
1: Children,
2: děti.
1: What a beautiful satsang.
2: Jaký krásný satsang.
1: This is still there is a Guru Purnima.
2: Pořád ještě pokračuje Guru Purnima.
1: It is going line through different countries to the coming down.
2: Jak se po celé planetě, po celé země kouli pokračuje ta konstelace.
1: We are here. We are great, grateful.
2: Jsme tady a jsme vděční za to.
1: We have our atma, our soul.
2: Máme své atma, svou duši.
1: And that is going constantly with us, with the spirituality.
2: A ta neustále doprovází nás svojí duchovností.
1: There are many, many scriptures.
2: Je mnoho svatých písem.
1: In many different religions, different countries, different languages.
2: Na různých zemích, jazycích, různých náboženstvích.
1: And everywhere when we go to the spirituality, then is everywhere like oneness.
2: Ale když se dostaneme na úroveň duchovnosti, tak je všude jednota.
1: Language, we have to learn that language.
2: Jazyk, musíme se naučit ten jazyk.
1: And you have your country.
2: A ve vaší zemi.
1: And you understand that.
2: Máte svůj jazyk a tomu rozumíte.
1: But person like myself.
2: Ale člověk jako já.
1: I'm from other countries.
2: Já jsem z jiné země.
1: My mother language is completely different.
2: Můj mateřský jazyk je úplně jiný.
1: And I'm here. So I understand something you understand something me.
2: Už jsem tady dlouho, tak něčemu rozumím, vy rozumíte mě.
1: But when we know from our eyes, our some words, our looking, we can learn many things.
2: Ale když to zažijeme na vlastní oči, sami to slyšíme, tak se můžeme hodně naučit.
1: The best language.
2: Nejlepší jazyk.
1: When there are many countries people their language.
2: Tam kde v mnoha zemích, kde je to jejich jazyk.
1: But suddenly all understands.
2: A najednou mu všichni pak porozumí.
1: And that is for example if there is instrument.
2: A to je například, když máte hudební nástroj.
1: And one is playing one instrument.
2: A někdo dokáže hrát na hudební nástroj.
1: Language is gone. Language is gone.
2: Ten jazyk už není potřeba.
1: But the sound,
2: ale ten zvuk, ta vibrace,
1: is for all humans.
2: To je pro všechny lidi.
1: Or when someone is singing,
2: nebo když někdo zpívá,
1: words may not understand,
2: možná nerozumíte těm slovům,
1: but the voice,
2: ale ten hlas sám,
1: how it is coming, everyone is having oneness.
2: To, co sebou přináší, to všichni vnímají v jednotě.
1: What call the opera?
2: čemu se říká opera.
1: And many, many people from different countries, they are coming to the opera here in Austria or in other countries here.
2: A v Rakousku nebo kdekoliv jiné zemi mnoho lidí přijíždí na operu.
1: And everybody understands.
2: A každý tomu rozumí.
1: The sound.
2: Tomu zvuku.
1: Movements.
2: Těm pohybům.
1: In that way that we can understand.
2: A tímhle způsobem také dokážeme chápat, rozumět.
1: So language, God have many, many languages.
2: A tak Bůh stvořil mnoho, mnoho jazyků.
1: And we don't know the name of God's name.
2: My ani nevíme, jaká jsou všechna Boží jména.
1: We have not seen the God.
2: Boha jsme neviděli.
1: We did not know the voice of the God.
2: Neslyšeli jsme jeho hlas.
1: But in our heart.
2: Ale v našem srdci.
1: We all human knows.
2: My všichni lidé to víme.
1: There is some God.
2: Že je Bůh.
1: There are some who say no God.
2: Jsou někteří, kteří říkají, není Bůh.
1: It means they also know there is no God.
2: Ale znamená, že oni vědí, že Bůh není.
1: But they know there is no.
2: A vědí, že ne.
1: And that understands more the God.
2: No a vlastně tak rozumí Bohu ještě víc.
1: We all learn and understand God.
2: My se všichni učíme porozumět Bohu.
1: But we are talking each other.
2: A my si spolu povídáme.
1: This and that.
2: O tomhle a o jiném.
1: But one who is not understand God, don't want to listen to God.
2: Ale kdo tomhle nerozumí, nechce o Bohu nic slyšet.
1: But that person learns more, understand what is that.
2: Ten ve skutečnosti toho chápe, přemýšlí o tom daleko víc.
1: God is not good.
2: Že Bůh není dobrý.
1: This and that.
2: Že je to tak a tak.
1: Yes, it is in brain.
2: Ano, je to v mozku.
1: But in heart.
2: Ale v srdci.
1: There is yes, this is that.
2: V srdci má ano, něco tady je. Je to tak.
1: So language.
2: Takže jazyk.
1: Language is only outer side.
2: Ten je jenom na té vnější straně.
1: And every language is beautiful, very good.
2: I jazyk je velice krásný a dobrý.
1: And we can't understand other.
2: Nemůžeme se dorozumět s ostatními.
1: The Mataji, yesterday she was talking about
2: China.
1: China.
2: Mataji včera mluvila o Číně.
1: And she said, how nice China language is, so very, very peaceful and exactly and this.
2: A mluvila o tom, jak krásný, přesný a klidný je čínský jazyk, čínština.
1: But their language, China is a very big country.
2: Ale Čína je zároveň ohromná země.
1: All are changing little.
2: A všude se to, už tam se to trošku mění.
1: But
2: ale
1: feeling is, that is the language.
2: Ale ten pravý jazyk jsou city.
1: In that way, we are all one.
2: A v tímhle způsobem jsme všichni zajedno.
1: And we understand.
2: A my si rozumíme.
1: With the words we cannot understand.
2: Jenom se slovy si neporozumíme.
1: There is other language to understand.
2: Je tady ještě jiný jazyk, kterému rozumíme.
1: Very nicely understand.
2: A kterému krásně rozumíme.
1: And that is many, many how to understand.
2: A je to, jak tomu porozumět. Je mnoho cest, jak tomu porozumět.
1: With the hands,
2: buď to rukama,
1: fingers,
2: prsty,
1: moving our neck,
2: nebo pohneme krkem,
1: eyes,
2: očima,
1: looking down,
2: jenom pohled sklopíme dolů,
1: or like this,
2: a nebo si takhle,
1: like that,
2: takhle.
1: There is no necessary to speak the word.
2: Není potřeba vyslovit žádné slovo.
1: We know what it is going on.
2: A my stejně víme, o co jde, co se děje.
1: So many, many languages.
2: A tak je takovýhle mnoho takových jazyků.
1: And so in that language also can be good or bad.
2: Ale i ty, takový jazyk může být dobrý nebo špatný.
1: Yes, there are many, many things.
2: Je v toho tam hodně.
1: So, how we will become one?
2: A jak se staneme za jedno?
1: Sometimes when moving only from the finger or our eyes a little bit.
2: Někdo jenom
1: like that.
2: Pohne prstem nebo jenom takhle očima.
1: Yeah.
2: Jenom takhle pohledem. Yeah.
1: Or from our cheeks.
2: A nebo jenom tvářemi. Jenom takhle pohneme tváří.
1: Yeah. Yeah. How it is that? In from all we take the essence of a humans, what it is, that we should get out.
2: A jakou podstatu, co podstatného my si z toho vezmeme, co podstatného z toho porozumíme.
1: Then it is very happiness, joyness.
2: Když najdeme tu podstatu, potom je ta radost a štěstí.
1: When there is very big festival,
2: když je nějaký velký svátek,
1: and many people are going,
2: mnoho lidí se tam sjede,
1: or like in some other like Kumbhmelas, for
2: například,
1: example.
2: Například třeba jako máte Kumbhmelu.
1: Or when there are some people, they are only going, or there is in China, in Germany there is one day for drinking beer.
2: Když mají v Německu ten Oktoberfest na to pití piva.
1: And there how many people they are only how to take out money out.
2: A tam jsou tam lidi, kteří přijedou kvůli tomu, aby si tam pomohli k penězům.
1: Or someone's some instruments or some.
2: Nebo tam něco prodávají, nějaké,
1: yeah,
2: nějaké věci.
1: Many things.
2: Je to hodně.
1: So that is mixer. And from this mixer, how we can get purities, good things inside.
2: A tak je tam všechno tohle smícháno dohromady a jak my z toho máme získat tu čistotu, to dobré, čisté z toho.
1: So we all should get oneness.
2: Všichni bychom měli dojít do jednoty.
1: Yes, that's it.
2: V tom je ta jednota.
1: And so we are all here.
2: A tak tady jsme všichni.
1: From different countries.
2: Z různých zemí.
1: For different languages,
2: různých jazyků,
1: and but we are all like one.
2: Ale všichni jsme jako jedno, za jedno.
1: What is our language?
2: A co je tím naším jazykem?
1: What is my lacking?
2: Co je můj ten jazyk?
1: And it is like this.
2: A je to tak.
1: That I am here.
2: Že já jsem tady.
1: And there is nothing. There is nothing.
2: A nic jiného tu není.
1: And there is one little stone.
2: A je tady jeden malý kamínek.
1: I think you will listen this.
2: A doufám, že to uslyšíte.
1: Did you hear?
2: Slyšeli jste to?
1: That's it.
2: Yes. Tak je to.
1: Silent.
2: Ticho.
1: What is the silent?
2: Co je to ticho?
1: The silent, like this little stone.
2: Ticho, jako když ten malý kamínek.
1: And whole, this stone can give us something like this.
2: A když je tak ticho, že po celé hale slyšíme ten zvuk, jak ten kamínek spadne.
1: That means silent is that.
2: A to znamená, že je takové ticho.
1: And now which kind of silent?
2: A co je to, jaký druh ticha to je?
1: You, my dears. My brothers, my sisters.
2: Vy, mí drazí, mí bratři a sestry.
1: My disciples.
2: Mí žáci.
1: My friends.
2: Mí přátelé.
1: We are all. It is something. There's no any voice, no silent.
2: Je to
1: only silent.
2: Něco, co nevystihne žádný zvuk, jenom to ticho.
1: That means.
2: To znamená.
1: That we are in oneness.
2: To znamená, že jsme v jednotě.
1: And now if you close our eyes.
2: A když teď zavřeme oči.
1: And I'm talking.
2: A já mluvím.
1: you feel, we feel how much in my mind.
2: A vy cítíte, kolik v mé mysli,
1: heart,
2: v mém srdci.
1: Perfect.
2: Dokonalost.
1: This is the silentness.
2: A to je to ta tichost.
1: Silent means oneness.
2: A to ticho znamená jednotu.
1: And other side we will go somewhere, we are going drinking alcohol. What?
2: A když někam jedete pít nějaký alkohol.
1: And sitting all many in the big mela, you can say.
2: A když tam jdete na ten fest nějaký, tam sedíte a všichni tam je tolik lidí.
1: All are so much talking that we don't know who is talking what.
2: A tolik tam všichni mluví, že ani neslyšíte, kdo vlastně co říká.
1: That is also different things.
2: To je něco zase úplně jiného.
1: So you all are understanding.
2: A vy všichni rozumíte, chápete.
1: You are very happy.
2: Jste velice šťastní.
1: And you don't need anything.
2: A už nic nepotřebujete.

0: Give up the will.
1: On má mysli vzdej se své vůle.
0: Stubbornness, yeah. In will in a negative way.
1: A tím se myslí ta ta tvrdohlavost.
0: Come with me.
1: Pojď se mnou.
0: And I will show you the Atma.
1: A já ti ukážu, co je Atma.
0: The real self.
1: Skutečné já.
0: Naham karata. Sridipna Rayam Bhagwane Ki Jai. Shri Sata Guru Deva Ki Jai.

0: So it is a beautiful bhajan written by Sridip Narayan Mahaprabhuji.
1: Je to krásný bhajan, který napsal Sridip Narayan Mahaprabhuji.
0: It's in line with today's whole topic what we were speaking.
1: A je to ladí to s tím tématem, o kterém jsme dneska mluvili.
0: Mahaprabhuji says to the people of India.
1: Mahaprabhuji říká lidem v Indii.
0: Logo means people.
1: Logo znamená lidé.
0: And Bharat is the old name for India.
1: Bharat je původní jméno pro Indii.
0: Still, yes.
1: Pořád je.
0: So Mahaprabhuji says, O people of India, gain the knowledge, follow Sanatan Dharma.
1: A Mahaprabhuji říká, o lidé Indie, získej poznání a drž se Sanatan Dharmy.
0: Don't go here and there, search here and there.
1: Nepobíhej se a tam nehledej nikde jinde.
0: Drive away all the wicked.
1: Zbav se všech proradných.
0: O you protectors of cows.
1: A vy ochránci krávy, krav.
0: Gau bachane. Gau is the cow and bachane protectors.
1: O vy, kdo ochraňujete krávy.
0: Reflect on Vedas and Puranas.
1: Uvažujte o Vedách a Puránách.
0: And propagate righteous conduct.
1: A rozšiřujte, upevňujte správné chování.
0: The right moral and ethical principles.
1: Správné morální a etické principy.
0: And don't lose the heart.
1: Nestrácejte srdce, nestrácejte odvahu.
0: You are the one who foster love among all.
1: Vy jste ti, kdo přinášejí lásku všem.
0: Don't quarrel among yourselves.
1: Nehádejte se mezi sebou.
0: And if some people are against the Satsanatan Dharma,
1: pokud je někdo proti Satsanatan Dharmě,
0: don't mind them.
1: Nevšímejte si jich.
0: Like Swami Avatarpuri said, don't point with the fingers on them.
1: Jak říkal Swami Avatarpuri, neukazujte prstem. Yeah.
0: But follow great men.
1: Ale následujte ty velké bytosti, velké lidi.
0: Like Rama.
1: Jako je Ráma.
0: Be strong.
1: Buďte silní.
0: And endure through various times.
1: A vydržte všechny možné časy.
0: We know that Rama went for 14 days to the jungle and faced many evil.
1: Víte, že Ráma šel na 14 let do vyhnanství a vydržel mnoho těžkostí.
0: O dear ones, meditate on Lord Shiva.
1: O mý drazí, meditujte na pána Šivu.
0: Shiva Shankara Kodhyavo. And attain freedom, self-rule.
1: A dosáhnete svobody a vlády, vlastní vlády.
0: Svaraja is the word.
1: Svaráč, nezávislost.
0: And this can be understood spiritually and also politically.
1: Ať už tomu rozumíte duchovně nebo politicky.
0: Because Mahaprabhuji was living at the same time as Mahatma Gandhi.
1: Protože Mahaprabhuji žil ve stejné době jako Mahatma Gandhi.
0: They even met.
1: A dokonce se setkali.
0: It's written in Lila Amrit.
1: V Lila Amrit si to přečtete, ten příběh.
0: And because today is India Independence Day.
1: A protože dneska je den indické nezávislosti.
0: So attain Swaraja, independence.
1: Dosáhněte nezávislosti, Svaráč.
0: And then, if you follow Satsanatan Dharma, a lot of wealth will follow, will come.
1: A pokud se budete držet Satsanatan Dharmy, všechno bohatství k vám přijde.
0: Malabhuta, a lot of wealth, spiritual and material.
1: Ať už světského i duchovního bohatství.
0: I have found Gurudev Puriji.
1: Našel jsem Gurudeva Dev Purijiho.
0: He is without any form, nirakshara.
1: Je nirakshara, bez podoby.
0: And nirdaya, without any wish and without any cause.
1: Bez žádných přání, bez žádných tužeb.
0: Swami Deep Mahaprabhuji is singing about your glory.
1: Swami Deep opěvuje tvou slávu.
0: And you unite everybody and show us the path just by showing yourself.
1: A ty jsi nás sjednotil a ukázal nám cestu tím, že se projevil.
0: Sena today, Swami Gajananji nicely explained the just by the sign, just by seeing.
1: Sena, to je to jenom, že tě vidíme, tento znamení, ten ukazatel.
0: Milane, you bring together, you unite.
1: Všechny nás přivádíš, sjednocuješ.
0: So we will now all together sing.
1: Tak teď si ho zaspíváme.
0: The melody you will maybe know.
1: Možná tu melodii znáte.
0: Because some years ago when it was Kumbh Mela.
1: Protože před pár lety, když byla Kumbh Mela.
0: It was on Swamiji TV. When Swamiji had this big sombrero, black.
1: Když tam Swamiji měl na sobě.
0: It was inside this bhajan.
1: to velké černé sombrero, tak tam zněl tenhle bhajan.
0: It very touched us and we were thinking, what is it about?
1: A my, nás velice zaujala, říkali jsme si, co je to za bhajan.
0: So we didn't know because it's not in the bhajan book.
1: Neznali jsme ho, protože ho nemáme v knize bhajanů.
0: But then we asked Mahamandaleshwar Swami Gyaneshwar Puriji.
1: Ale poprosili jsme Mahamandaleshwara Swamiho Gyaneshwara Purijiho.
0: And he was very kind and he translated.
1: A byl velice laskavý a přeložil
0: so
1: nám
0: these
1: ho.
0: Are his words.
1: Takže to jsou jeho slova.
0: Sridip Nariyam Bhagavane Ki Jai. Sridip Puriji Mahadeva Ki Jai.